oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

začíná další vydání ostravského pořadu, který se věnuje prvním 25 letům rockové hudby. A také samozřejmě popu a ostatním hudebním žánrům té doby, souhrně se jim dnes říká oldies. Hudebním fandům i náhodným posluchačům přeje pohodu a nerušený poslech ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor této hodinky Jirka Tieftrunk.

Začali jsme pohledem do horké stovky billboardu přesně před 46 lety. Na pátém místě kulminoval hit skupiny Pilot Magic. Autor textu je pravděpodobně svým životním stylem sova, ráno si rád pospí. Když ale úplně náhodou ne, napsal pak krásnou píseň o svítání. Jak už jsem prozradil minule a předminule, pan Jiří Kostelňák mě poprosil, abych zavzpomínal na starý rock'n'roll.

To byl Bo Diddley, další z těch, kteří bodovali už ve druhé polovině 50. let a dnes o nich můžeme mluvit jen v čase minulém. Jako první jsem vybral Walkin' and Talkin' a stranu singlu z roku 1960, který nebodoval. A přidal jsem známější kousek You Can't Judge a Book by the Cover, což lze volně přeložit Neposuzuj věci podle toho, co ti řekne první letmý pohled.

To byla další dvojice pro pana Jiřího. Někteří z vás možná podle toho prvního hitu Tallahassee Lassie poznali, že zpíval nyní osmdesátník Freddie Cannon. Byl to jeho první single a dostal se do zámořské popové top ten. Dívku s tranzistorovým rádiem jsem už v této hodince nabízel. Freddy o ní zpíval také. Jeho singlové áčko z roku 1961 má název Transistor Sister.

Ze Slovenska jsem dostal přání zařadit píseň Ivety Simonové čím dál tím častěji. Právě se z ohraného singlu z roku 1967 stalo, Suprafon ji totiž nově nenabízí. Textoval Vladimír Dvořák, doprovázel Karel Vlach a Pankovci. Zbývá dodat, že originál s názvem People Will Say We Are In Love je z muzikálu Oklahoma. Vybral jsem nahrávku Američanky Doris Day z roku 1960.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem, ale je to tak, jak jste slyšeli, v zahraničí se tato píseň většinou zpívá pomaleji. Někdy příště uslyšíte i druhou stranu toho suprafonského singlu, teď tu mám další posluchačské přání. V první polovině 50. let museli mnoha lidem znít mezi častuškami a budovatelskými písněmi varhany Oty Čermáka jako rajská hudba.

Pacienti nejstarší u přijímačů si ještě pamatují v podání Oty Čermáka Narcis. Původně je to suprafonský šelak z roku 1951. Vybavuji si, že jsme tu desku doma měli. Písnička Je bílá cesta, to už je další dekáda, snad jste sourozence Ulrichovi poznali. Rok 1966, jejich první singl, tehdy ještě Popík, první Big Beatový s Vulkánem, jsme si mohli koupit až v roce následujícím.

Další písní Jsem zůstal v Brně Milan Černohous zaspíval Znám tě, lásko. Textoval Pavel Cmíral, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1970. V Brně tehdy vymysleli do křestního listu jako autora hudby jméno Ellen a to identifikaci zahraniční předlohy stížilo. Ale podařilo se Gary Puckett and the Union Gap, Let's give Adam and Eve another chance.

Dejme Adamovi a Evě ještě jednu šanci, je to česky, a abyste pochopili původní text, budu překládat dál. Přivést své děti zpátky k sobě a ukázat jim, jak se navzájem milovat. Je to takový protiklad proti ďáblovu ponoukání v československo-francouzském animovaném filmu Stvoření světa Perte se a žerte se. Pamatujete? Už ho v televizi dlouho nedávali.

Úplně náhodou jsem v seznamu na singlech bodujících amerických interpretů narazil na dvojici Gene and Deb, celými jmény Gene Thomas a Deb Neville. Dělají na mě dojem, že byli ve druhé polovině 60. let jakýmsi modernějším pokračováním dvojice Paul and Paula. Slyšeli jste A strany prvních dvou úspěšných singlů Go With Me a Playboy.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral brněnskou rozhlasovou nahrávku. Píseň Závěj naspívala Eva Králová v roce 1978. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, autorem textu je Pavel Cmíral. Zatímco on zvolil do předělávky Studenou výhrůžku, v anglickém originálu si Tina Charles pochvalovala You set my heart on fire, tedy zapálil si mé srdce.

Nahlížím alespoň jednou do historického hudebního kalendáře. V polovině července 1966 vynesl v Americe prodej singlu When a Man Loves a Woman Percymu Sledgeovi zlatou desku, jedinou, kterou dostal. A v Británii tam byla založena skupina Cream. Tu už jsem v playlistu dlouho neměl, tak vám trochu rozšířím obzory a z B strany jejího druhého alba vybírám Take It Back.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky můžete psát na číslo 723 102 513. Kdybyste chtěli slyšet nějakou instrumentálku, stačí si napsat číslem od 1 do 580. Zavírák vybírám podle svého vkusu, je to Jonathan King a jeho verze I Can't Stand the Rain. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
6: Krásné odpoledne.
5: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
6: Ano.
5: Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
6: Já myslím, že každou chvíli.
5: Máte doma veselo?
6: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
5: A jak ten den uběhne.
6: Kam půjdeme.
5: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě.

0: Rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no
0: co to
1: ano, bude? Já vyberu s radostí Merinko Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No,
2: chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás od naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 12 000 měsíčně jako já.
2: Ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
3: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
2: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
3: Nebije.
2: Nehrdlí,
3: kdepak.
2: Nepije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík před 38 lety,
2: no,
3: odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Lučka Rosulková.
1: Tak to jsem se potěšila.
0: Jo.
1: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou,
0: ano,
1: které jsme říkali vlk. Jo?
0: Proč?
1: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, hele, poslechni, ty jsi vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak a od té doby se jí říkalo vlk.
0: No. Ano.
1: A Merinka, oni hodně cestovali, byli tam, už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
0: Jeli.
1: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát.
0: Jak se tam dostali?
1: Tak oni vyrazili, a to nebylo nic jednoduše,
0: no,
1: peníze, žádný, víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem.
0: Mm-hmm.
1: No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
0: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti,
1: ano,
0: se mluví o miliardě a více,
1: ano,
0: tak tam někde byla...
1: Ano, tam byla Merinka Rosulková a vlk. Ty. Z městských divadel pražských.
0: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkám, za hlavně v té době teda, protože toho se tady tolik neinformovalo. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
1: No jistě, jo? Ne, to pro nás, to byla prostě událost.
0: Mm-hmm. Tak takovýhle dobrodruh byla Meninka, tak ano. V takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si ji mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami. Ano. To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď. Stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto.
2: Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 800 900 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejvlem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
6: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
4: Užij si.
5: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s ní nemluvila.
6: To já nevím.
4: To musíte se zeptat Zuzanky.
6: Ano, zeptám se Zuzanky.
4: Dobře.
6: A pardon, vaše jméno?
5: No, řidič z vozovny Strašnice.
4: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
6: Ano, to určitě bude.
5: Ne, to příjmení to jiný nezekré.
4: Dobře, takhle, dobře, vyřídíme.
6: Já to zjistím.
4: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen a chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panu Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
4: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerov jsou s námi. Dobře, tak děkujem.
6: Děkuji. My taky, mějte se krásně. Je to milé, děkuji.
4: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
8: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Majerová.
6: Dobrý den.
8: Dobrý den, Ivan Patriku a hlasuju pro židovský anekdoty.
4: Dobře, tak jo, děkuju moc, mějte se pěkně, ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
6: Ano.
4: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
9: Pojedeme, ten výstup si vezmeme ještě jednou. František přichází zleva.
10: Jo.
9: A za to židli, jo.
10: To myslíš takhle, jo.
9: Ta židle to je jako strom, jo. A jukne.
10: Jako ze zastromu, jo.
9: Jo.
10: Juk.
9: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
10: Juk. To máme. Jukat radostně tady na Voráčkovou.
9: Samozřejmě. Stojí za stromem a radostně jukáš. No.
10: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
9: No.
10: Já spěchal jsem za tebou, Voráčku, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
11: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
10: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá na pracu.
12: No, těmi.
10: Družstva. Spěchal jsem za tebou, Horáčko, a svět být dnes hned hezčí.
12: Já jsem tě čekala, čekala.
10: Hele, Horáčková, ty na mě nešišlej a čekej mě. Čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
9: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
10: Tak to no slyšíš. Dobře. Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
12: No. Dobře, já jsem tě čekala, čekala s otevřenou náručí.
9: No, panouš.
10: Leze to zní jako sklupatý.
12: Dobar.
10: Ale, když jsem viděl vorač... Totiž. Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
9: Dy.
10: Co?
9: Dy.
10: Dy. Co ty?
9: Kamarádi.
10: Jo tak, kamarádi. No jo. A svět byl hned hezčí. Pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčko. Tak teď ty.
12: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A ne? Neřekla jsem jim ani slovo.
10: Teď ona nedá pokoj a budeš
12: jen šiklat. Jsem se těšila.
10: Těšila. Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo prvně, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
12: No ale učitelce, dobře, já to nemusím rád s tebou, víš? No. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
9: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
10: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
12: Mosko.
9: No, je to trošku.
12: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No. To je pro mladý.
10: To není pro nás. No.
9: To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z celé vesnice?
4: Humoriáda. Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
6: No vlastně ano, já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem, byly to teda školní léta,
4: ano.
6: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano, ano.
4: Takže vy jste nalezený talent. Ano. Takhle. To ne jako, že by se někdo
6: jsem hrála,
4: přihlásil.
6: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, ano. V inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
4: Jo.
6: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
4: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Ano. Tam jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
6: Ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, vyrojili takový ty dívky, co se svlékaly, že jo, nebo tak, jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety, já vím. Vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele, Pepo, ty včera byl, jo, a jaký to tam bylo? A on říkal, jo, představ si, tak, a než já jsem měl měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, a teď oni, třásně, ale ne, teď, tak co tam měla, takový puklice. Tak to mě, do dneška si to připomínáme.
4: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Karmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo? No to je ale dobře, protože sem normálně nikdo nesmí, že jo? Jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak když řekl nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to vy přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale ne, no, ale no já vědí. Jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku ale říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No. Nemyslete si, paní, to už dneska se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka, má tyhle ty pravomoce?
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu? To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prej vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a vím, co umějí. Ne, promiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím,
4: dobře.
3: No, to...
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi.
3: Tak
4: jo?
3: Přece.
4: Ale to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Yeah.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, no rozumíte? Yeah. To on jako bych v té hospodě mohl klidně sedět a nevím, u limonády.
3: Cokoliv. No tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: A komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu, tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přeci nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám s sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi. Hele, vem baseballový míček, jo a rukavici půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný za $1,000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. Kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem mi to v krásné míse a říkám, Jiřinko, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, ta je výborná, protože už se mi to jednou, jo, a vím, to je ten recept, ten, a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ti vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby jsi dávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak, ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji
2: prázdnou. No máme prázdnou, to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco udělám.
2: Ano, takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou. A měl jsem tam něco.
2: Sekanou.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás. Bylo

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomeňme si Karel Šípěř, Jana Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych sem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřínka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl ten Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patrik, zdraví, její paní Carmen.
3: Ano.
5: A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
6: Dobrý den. Zdravím vás i vašeho milého hosta. Prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
7: Děkuji. Jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem. Je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová. Dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? Ale tenhle taky. To takhle povídá manželka v ložnici?
9: Ne.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, že jo? Ne?
8: Jo.
9: Jo.
8: A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna, tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem odjakživa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Děte to nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu. No.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: A to už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já
8: už
9: si pamatuju.
8: Ale už je to dlouho.
9: Já
8: to kvůli to souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuju. Ale paní si paní si nepamatuje, no. Tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, no, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý jsi vykládal v hospodě, že jsi s mě bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. A hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uvejte ho. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Woodmana.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ten tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale všechno party nebo u něj v pořadu jste byla?
2: Ne, ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není
2: no,
3: možný.
2: Asi jak? Mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
2: Ano, ano,
3: no,
2: ano.
3: Tak
2: ano.
3: Jak to, že ne vy?
2: No,
3: to
2: nevím,
3: se, to
2: no.
3: Se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
2: Ne, to by se mu asi nelíbilo, to bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
2: Ne, to ne, jo. Určitě, no tak on je milý, spontánní no. Člověk,
3: ano.
2: Aspoň já mám tu představu, takže vlastně teď jsem ho potkala když v tom Toboganu, když jsme no. Byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den,
3: ano.
2: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mhm.
3: Vyprávíte si doma i někdy vtipy takhle jako... Si herci třeba v šatně vypráví, protože
2: no, určitě Petr vždycky
3: rodina.
2: Přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Töpfr, který prostě to sype. A Petr je rád, vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuji.
3: Takže jenom nasloucháte.
2: A já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš vyprávěl?
2: No někdy
3: vyprávěl.
2: Jsem taky někdy možná nějaký, ale... Taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no, no. Tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo, takové, jako co se komu přehodilo, nebo připomínáte si
2: jo,
3: i to, co léta
2: no
3: všichni
2: to,
3: znají?
2: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kdy jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší a říkám, Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím, a to já už si nepamatuju, no, tak to je to...
3: Paměť je
2: to
3: hrozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka a jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tém posledním souboji. Takže Václav Postránický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč, proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem Humoriáda.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráneckého s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Carmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak těžké.
1: Tak si hoďte koronou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba Ačko. My taky za zavolání, za tu těžkou volbu. Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Oba.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc po hostele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, ne kolo, spíš pneumatika, ano.
3: Pneumatika,
1: tak,
3: ano, děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný šathen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví. Domluvá šathen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivka opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vazajst šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi vzal takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. Tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na Šince. Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem. Humoriáda.
2: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
3: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
2: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
3: V září.
2: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady. A Zlatou lásku můžete každý všední den po 9:00 večer. Carmen, naslyšenou.
3: Naschledanou, krásné dny.

0: Silničáři v Polepech na Litoměřicku plánují výstavbu nové okružní křižovatky na silnici druhé třídy číslo 240. Informoval o tom starosta Zbyněk Hodis za Starosty a nezávislé. Nový kruhový objezd má vzniknout na křížení se silnicí druhé třídy číslo 261 ve směru na Křešice.
1: Součástí křižovatky má být také rekonstrukce mostu přes Blatenský potok, výstavba odvodňovacích příkopů a obnoví se i dešťová kanalizace obce. Zítra od 5 hodin se na obecním úřadě koná veřejné projednání stavby. Toho se zúčastní také zástupci Ústeckého kraje a ředitelství silnic a dálnic. Spole Pluci je Hejzlová, Český rozhlas.
0: Povodí Ohře přišlo po úterní bouřce o několik vodoměrných stanic. Nefungují měřicí zařízení na vodních dílech Fláje, Janov a na řece Svatavě. Správce toku zjišťuje rozsah škod a pracuje na obnovení provozu. Výpadek se týká průběžného sledování vodních stavů v těchto lokalitách. Podrobnosti přidává mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
2: Stanice nám ukazují průtoky a další potřebné údaje k hydrologické bilanci v daném místě. Aktuálně se pracuje na jejich zprovoznění a příští týden by měly být opraveny. Do té doby využíváme data naměřená Českým hydrometeorologickým ústavem.
0: Nová autobusová zastávka u krajské nemocnice v Liberci by měla být podle vedení města v provozu v nejbližších týdnech. Původně měla být hotová už loni na podzim. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu museli převzít technické služby. Ty už zastávku dokončily a město aktuálně čeká na kolaudaci od stavebního úřadu. Řekl to náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO. Proti původní dodavatelské firmě vede město sankční řízení. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení Ministerstva životního prostředí. Českému rozhlasu to ve středu řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek v úterý oznámil, že pozici dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se v centru Prahy srazil se záchranářským vozem. Podle Ministerstva životního prostředí případný zástup v pozici zmocněnce může zajistit úřad vlády.
3: Sport.
0: Fotbalisté Argentiny budou útočit na druhý titul mistrů světa v řadě. V semifinále porazili Anglii 2-1, když vítěznou branku vstřelil Lautaro Martinez.
3: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 25 až 29 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ve Varnsdorfu je uzavřená Národní ulice a náměstí Edvarda Beneše kvůli stavebním pracím. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezký den ve čtvrtek 16. července, posloucháte Český rozhlas Sever, dobré ráno vám všem. Samozřejmě se dozvíte, jaký 16. červenec je z hlediska kalendáře a k tomu přidáme písničky, které nestárnou. Dnešní ráno rozjede Karel Zich a Helena Vondráčková.
4: Dobré ráno.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, 10 minut po 5. hodině raní, je čtvrtek 16. července. Svátek má Luboš, to je ten základ, tohle všechno víme. A samozřejmě to ostatní doplní právě teď Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě. Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera, Kdo chytá v žitě, vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ve čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Pěkný den. Jak může vypadat pomoc rodinám, které chtějí svým dětem dát co nejlepší start do života, ale nemají pro to vhodné podmínky? Program Omama podporuje rodiče nejmenších dětí přímo v jejich domácím prostředí. Jak? To se dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Aktuální informace o počasí. Myslím si, že se probouzíme do hezkého dne. Teď jsou teploty kolem 14 stupňů v Chomutově i v Roudnici nad Labem. Jinak je bez srážek. Předpověď pro dnešní den je taková, že dnes bude většinou slunečno. Je to tak, ráno se mohou vyskytovat mlhy, odpoledne přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty do 29 stupňů. Hezký den.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den, 10 minut před půl šestou, posloucháte Český rozhlas Sever, určitě víte a víme to všichni, že první roky života dítěte jsou plné malých objevů, první slova, první otázky. Právě tehdy se taky vytvářejí základy pro další učení a rozvoj. Ne všechny rodiny ale mají stejné podmínky a možnosti, aby své děti v tomto období mohly rozvíjet. Proto vznikl program Omama, který pomáhá rodičům se o jejich nejmenší děti co nejlépe postarat.
1: Jana Bongilajová navštěvuje rodiny každý týden jako komunitní pracovnice, takzvaná Omama. Tak se jmenuje nejen program, ale říkají si tak i sami pomocnice. Nejprve si s maminkou povídá o tom, jak se dítěti daří a jak si poradili s úkoly z minulé návštěvy. Pak si prohlíží knížky a pracují s kartami.
2: Máme dvě aktivity, jednu na jemnou motoriku, na hrubou motoriku.
1: Nebo je učí mluvit, správně lézt a chodit. A zapojuje i rodiče, aby věděli, jak mají své děti od novorozenců po tříleté dál rozvíjet i sami. Právě pozornost je totiž pro děti ze znevýhodněných rodin důležitá. Sama pomáhá například jedné ostravské rodině s dvouletým synem.
3: Pracujeme hodně s dětmi, které mají silné emoce, výbušnost, agresivitu. A u těch lekcí, jakmile zjistí, že ta omama se věnuje jenom tomu dítěti, tak to dítě se sklidní.
1: A takovou pomoc vítá i Andrea, matka zmíněného kluka.
4: Syn, dalo by se říct, že ví spíš, co mu vlastně dělat, ale do té doby, než paní omama nás nenaštěvovala, tak on to nevěděl. A tím, že já mám doma 5 dětí, tak nebyl takový ten čas se věnovat jednomu dítku, že? Takže vlastně spoustu věcí nám ukázala i ona.
1: Rodiče ve znevýhodněných lokalitách podle Svatavy Plaché, ředitelky organizace Cestavon.cz, která za projektem Omama v Česku stojí, často chtějí svým dětem dát to nejlepší, ale neví jak.
5: Oni vlastně jakoby sami neví, jak s tím dítětem pracovat, jak ho správně rozvíjet. Často se setkáváme s tím, že se v rodinách nachází různé stereotypy, třeba jako, že dítě ve 3 měsících už může sedět, nebo že na dítě se nemusí mluvit.
1: Program Omama se z Moravskoslezského kraje rozšíří díky podpoře nadace do Kellner Family Foundation do Ústeckého a Karlovarského kraje. Věnuje 40 milionů korun. Podle její ředitelky Terezy Bůškové je důležité podporovat děti ve vyloučených lokalitách už od raného věku, aby měly lepší podmínky pro nástup do školky i školy.
6: Dlouhodobě bychom chtěli zvýšit podíl dětí, které úspěšně dokončují školní docházku a mají potom nějaké další vzdělávací ambice.
1: Do programu se zapojí města Most, Litvínov a Cheb nejpozději od ledna příštího roku. V Karlovarském kraji nabízí podobnou podporu i program SOS Kormidlo. Rodičům s novorozenci dává tréninkové bydlení. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Hezký den, Argema zítra bude hrát v krásném lese u Petrovic na zámeckých slavnostech, tak můžete přijít. Hezký den, hezké ráno vám popřeji Petra Firstová už za okamžik, zprávy v půl, za 3 minuty podíváme se do České Lípy, dozvíte se, kde budou klienti denního stacionáře z Hradecké ulice, tady se chystá rekonstrukce. I nadále příjemný den, i nadále příjemné ráno všem.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Správa Národního parku České Švýcarsko snížila aktuální požární stupeň z červeného na oranžový. Pro návštěvníky tak stále platí noční zákaz vstupu na chráněné území, a to od 22. hodiny večerní do 6. ranní. Lidé už ale mohou vstupovat do tamních lesů. Podle mluvčího parku Tomáše Salova stále strážci parku kontrolují území dvakrát denně speciálními drony s termokamerami na vyhledávání skrytých ohnisek. Časté stížnosti občanů na vandaly a poškozování veřejného osvětlení donutilo radnici v Jirkově na Děčínsku zlepšit ostrahu podchodu ve Dvořákově ulici. Podle webu města jsou nově na místě dvě kamery připojené na služebnu městské policie. A nové je také zamřížované osvětlení podchodu. Budova bývalé školy na Palackého náměstí v České Lípě poslouží dočasně jako zázemí pro klienty denního stacionáře z Hradecké ulice. Ten čeká rekonstrukce. Aby mohly stavební práce začít, musí se klienti dočasně přestěhovat do náhradních prostor. Za prvních 6 měsíců letos zemřelo na českých silnicích 31 motorkářů. Podle policejních statistik je to celkem o 11 obětí více než loni za stejnou dobu. Může za to rostoucí obliba motorek i hezké počasí. Podle statistik si za 60% nehod můžou motorkáři sami. Zbytek způsobí řidiči aut, kteří je přehlédnou. Ve finále fotbalového šampionátu se v neděli utká Španělsko s Argentínou. Ta na hřišti v Atlantě porazila Anglii 2-1. Dnes čekáme většinou polojasno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici u Ohrazenic na Semilsku stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. S opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever, tak už se nám to krátí. Ne, nemyslím prázdniny, ty jsou ještě zdaleka před námi, ale ten den se krátí. Zatímco před měsícem ten den měl 16 hodin a 23 minut, tak dneska má den 15 hodin a 56 minut. No, o půl hodiny méně. Je to vidět, že už teď po ránu moc vidět není. Ale přesto krásné ráno vám všem i s písničkami, které nestárnou. Ty nám to tady rozsvítí, rozsvětlí. S Karlem Gottem prožijeme své chvíle a teď s Anouká. Dobré ráno.

0: Hezký den, 10 minut po půl šesté, posloucháte Český rozhlas Sever, krásné dobré ráno. Po 13. hodině dnes Alex a hostem bude bývalý český krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner. Uslyšíte například, jestli se narozením svých synů stal zodpovědnějším.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
2: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu, cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější, důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
2: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
2: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti.
0: No, tak já si myslím, to bude hodně veselý. Rozhodně uděláme i pár piruet, trojitej odpíchnutej Ritterberg, nebo jak se to jmenuje, Tomáš Werner po 13. hodině dnešním hostem v Alex a host.

0: Den 6:45, posloucháte Český rozhlas Sever. Tak jak se vám líbí letošní léto? Asi zatím povedené, jak se vám líbí letošní léto z hlediska počasí? No, to si řekneme dneska, o tom víc právě teď.
1: Počasí.
0: Aktuálně teploty kolem 14 stupňů, 15 stupňů máme na Žatecku, 19 stupňů v Litoměřicích, jinak dnes bude většinou polojasno až oblačno, během dne přechodně velká oblačnost nebo někde jasno, odpoledne k večeru se mohou vyskytnout přehánky či bouřky. Nejvyšší teploty 29 stupňů. Krásný den!
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrý den, celý den vám všem. Mozzarellu dneska ochutnáme. Víte, že mozzarellu není ideální krájet? Proč? To vám řeknou dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Mozzarellu známe všichni. Je to oblíbený čerstvý sněhobílý sýr, který se většinou vyrábí z pasterizovaného kravského mléka. Ale běžné je i použití ovčího nebo kozího mléka. Opravdovou lahůdkou je mozzarella z buvolího mléka. Mléko od volně se pasoucích buvolích krav se zpracovává do 16 hodin a musí mít minimálně 7% tuku. 5 hodin trvá oddělení sýru od syrovátky, potom se hmota ponoří do vody, která má 95 stupňů, v ní se intenzivně promíchá a tím se vytvoří kuličky, které se následně chladí ve studené vodě. Aby si mozzarella zachovala svoji strukturu a pustila méně vody v pokrmech, například pokud ji dáváte na pizzu, doporučuje se neřezat ji nožem, ale sýr trhat ručně po vláknech. Ve 100 gramech mozzarelly najdete téměř 83% doporučené denní dávky vápníku. Tento sýr patří do kategorie čerstvé sýry, jejíž doba zrání nepřesahuje 40 dní. A věděli jste, že sýr je vlastně nejstarší způsob konzervace mléka?
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 4 minuty, 6. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Obyvatelé Roudnice nad Labem si oblíbili sdílená kola. Radnice proto projekt prodloužila do října. I tohle se dozvíte ve zprávách, které tady budou už za pár minut. Krásné ráno ve čtvrtek 16. července.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Nejmenší děti z rodin, které potřebují větší podporu, dostanou pomoc přímo doma. Rodičům ve vyloučených lokalitách budou pomáhat vyškolené komunitní pracovnice, takzvané omamy. Obyvatelé Roudnice nad Labem si oblíbili sdílená kola. Radnice proto projekt prodloužila do října. Společnost Korit LK přijímá do zítřka připomínky ke změnám jízdních řádů na Frýdlansku. Dnes bude polojasno až oblastně.

0: www.cz/svatavaplachá.
1: Základ naší práce jsou romské peer pracovnice, které buď pochází z dané lokality, ve které pracují, nebo jsou vlastně v té lokalitě známé, nebo v ní už pracovali v nějaké bývalé práci. Takže je to vztahová práce, že chodí přímo k maminkám domů, ale vlastně většina jakoby těch našich omám zažila tak nějaké vyloučení, nějakou chudobu a už jsou trošku jinde.
0: Sdílená kola v Roudnici nad Labem budou po městě jezdit až do října. Na sociálních sítích to uvedl mluvčí města Jan Vancl s tím, že si kola obyvatelé oblíbili a radnice proto projekt o 3 měsíce prodloužila. Na 18 stanovištích si lidé mohou půjčit celkem 50 kol a prvních 15 minut je zdarma. Radnice za provoz kol do října zaplatí 100 000 korun bez DPH. Už jen do zítřka mohou lidé posílat podněty a připomínky k chystaným změnám v autobusové a železniční dopravě na Frýdlansku. Podle krajské společnosti Korit LK se změnami počítá od nového prosincového jízdního řádu.
2: Navrhované změny mají zlepšit návaznost mezi autobusy a vlaky při přestupech v Raspenavě. Stejně tak autobusy z Kunratic a Heřmanice mají víc přizpůsobit odjezdům vlaků z Frýdlantu do Liberce. Zlepšit se má také spojení mezi Hejnicemi a Novým městem pod Smrkem. U autobusů z Frýdlantu do Habartic je pak navržené prodloužení linky do Polského Zavidova. Veškeré plánované změny najdete na webu společnosti Korit, kam lze psát i připomínky k novým jízdním řádům. Jana Pavlíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. V semifinále otočili zápas s Anglií a zvítězili 2-1. V neděli je čeká souboj o titul se Španělskem, zatímco Angličané nastoupí o den dříve proti Francii v utkání o bronz.
3: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne se ojediněle přidají přehánky nebo i bouřky. Teplotu dnes naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Klášterci nad Ohří na Chomutovsku neprojedete ulicí kapitána Jaroše. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den. Určitě i dnes nás to bude lákat k vodě, to počasí bude příjemné. Hlavně nepřeceníte své síly. Podle vodních záchranářů je to nejhorší, co můžeme udělat, že se třeba rozhodneme připlavat Miladu nebo jezero v Mostě. Sami to přirovnávají, že je to jako kdybyste chtěli přeběhnout dálnici za plného provozu. Plavcům, kteří se neplácají jen u břehu, doporučují, aby měli koupací čepice nebo plavací bojku, abyste byli z dálky vidět třeba na místě, kde plachetnice plavce fakt nečekají. Tak den plný pohody u vody, k tomu posílám písničky, které nestárnou, budou tu Michal Tučný a teď Martin Maxa.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Věděli jste, že naše území bylo kdysi dávno plné sopek? Nevěděli? V učebnicích, co v učebnicích nebylo, nám teď řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký Roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: čtvrt na sedm. Dobrý den, celý den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Výlet bude nějaký třeba o víkendu, tak jeden tip na výlet bychom pro vás měli. Nová turistická trasa teď propojuje České a Saské Švýcarsko. Hřensko se Šmilkou, kudy kam se vydat, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. Když se na to dívám, radarové snímky ukazují, že je to bez deště, bez srážek. Teploty, ty nám pomalinku, ale jistě lezou nahoru. 16 stupňů je v Ústí, 13 stupňů máme ve Varnsdorfu. Jaká je dnešní předpověď? Pro dnešní den bude většinou polojasno až oblačno, přechodně velká oblačnost, naopak na některých místech bude až skoro jasno. Odpoledne se mohou vyskytnout přehánky nebo bouře. Teploty nejvyšší dnešní 29 stupňů. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rád.

0: křížem krajem.
1: A teď se vydáme do krásného místa našeho kraje, kde si možná říkáte, je, to mám prochozený, tam to znám. Ne, ne, máme pro vás nový tip. Novou turistickou stezku z Českého do Saského Švýcarska, z Hrenska do Šmilky, takže je to mezinárodní stezka. Si teď projdeme s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem a kolegyní Evou Bucharovou.
2: Naší stezku začínáme na autobusové zastávce.
3: Je to úprav na vody. Význam té autobusové zastávky je pro naši cestu klíčový. Když vystoupíme na autobusové stanici Hřensko úprav na vody, tak po několika krocích dojdeme do údolí Suché Bělé. A podél toho malého potůčku, té Suché Bělé, tam začíná naše cesta směrem do Saského Švýcarska.
2: Naše nová cesta, která je v mapách označena taky jako prasečí cesta, jak je značena?
3: Takovými zelenými šipkami. A ty zelené šipky znamenají, že se jedná o místní značení cest v Národním parku. Takže je to vlastně taková horská spojovací cesta.
2: Je to velmi horská cesta, protože náš směr z Hřenska do Šmilky, to je hned na samém začátku pěkně ostré stoupání.
3: Dole doporučuji rozhodně nepřepálit tempo. Budeme potřebovat sílu, abychom došli až na vrchol, na který jsme teď došli.
2: Na lavičku.
3: Na lavičku, a ta lavička se vlastně i docela hodí, protože po té cestě skutečně si nohy mají trošku tendenci chtít odpočinout, takže si tady můžeme sednout buď to na tuto lavičku, anebo na některý z těch bukových kmenů, které tu leží kolem ještě po požáru.
2: A ta spojovka z Českého do Saského Švýcarska, tedy ze Hřenska do Šmilky, je vlastně jak dlouhá?
3: Jsou to necelé 3 kilometry. My jsme tady na takovém skalním ostrohu, který se jmenuje Dlouhý roh. A na tom dlouhém rohu tam ta prasečí cesta původně končila. Nicméně o několik desítek metrů níže se už nachází státní hranice se Saskem, a tedy také Národní park Saské Švýcarsko. A těch několik desítek výškových metrů jsme museli překonat tím, že jsme postavili několik nižších stovek metrů cesty v tom svahu. Je to v principu dlouhé schodiště vedoucí bukovým lesem. Už když přicházíme na horský roh, tak vidíme ikonickou horu Saského Švýcarska Lilienstein. Vidíme císařskou korunu. V popředí vidíme vlastně nejmenší stolovou horu Saského Švýcarska, Zirkelstein, a za Zirkelsteinem vidíme Velký a Malý Čirnstein. To jsou takové výrazné stolové hory, které vypadají, jako když otevřeme knihu.
1: No, to jsou krásné výhledy, co říkáte? Určitě tam budete spokojeni. Tyhle výhledy nám popisoval a vy je na vlastní oči můžete vidět díky mluvčímu Národního parku České Švýcarsko Tomáši Salovovi. Tak vám popřeji krásný výlety.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Dobré ráno s Petrou Firstovou. Za okamžik, za 4 minuty tady budou zprávy v půl. V nich se dozvíte, že nová cyklolávka v Děčíně bude pohodlnější. I nadále krásný den.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Rodičům ve vyloučených lokalitách budou pomáhat přímo doma vyškolené komunitní pracovnice, takzvané omamy. Ukážou jim, jak u nejmladších dětí rozvíjet řeč, myšlení nebo zvídavost. Program Včasná péče začne v Ústeckém a Karlovarském kraji nejpozději v lednu příštího roku. Zapojí se města Most, Cheb a Litvínov. Nová cyklolávka v Děčíně bude pro chodce a cyklisty pohodlnější. Stavební firma přidá na lávku jeden tlumič, aby se nehoupala. Během příštích dnů se pak také chystá se znalci prozkoumat, proč se na lávce zkroutila některá prkna. Vadné kusy pak vymění. Lávka je hotová 2 měsíce a stavební firma stále zkouší její nejlepší nastavení pro komfort uživatelů. Zoologická zahrada v Liberci se může pochlubit mládětem zebry Chapmanovi. Narodilo se začátkem prázdnin a návštěvníci už ho můžou vidět ve venkovním výběhu. Podle vedení zahrady je sameček zdravý a dobře prospívá. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Rakousko. Ve Vídni bude se šéfkou tamní diplomacie Beate Meinlovou-Reisingerovou jednat o bezpečnostní situaci v Evropě, migraci nebo hospodářské spolupráci. Na programu má také setkání s českou menšinou. Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. V semifinále porazili Anglii 2-1. V neděli se Jihoameričané utkají o titul se Španělskem. Angličané nastoupí o den dříve proti Francii v zápase o bronz. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí nejvíce na 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Chomutově je uzavřena ulice Matěje Kopeckého. Důvodem jsou stavební práce. Objížďka vede ulicí Klicperova do ulice Adámkova.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno na severu Čech. V dnešním pořadu dáme řeč, budeme vzpomínat na dětské tábory. Tenkrát jsme jezdili na pionýrské, možná někdo jezdil na skautské nebo na jiné tábory. Tak rozhodně budu rád, když po 9. hodině zavoláte a zaspomínáte, kam jste na tábory jezdili, jestli jste tam navázali nové přátelství, lásky, které vám vydržely, co jste na táboře nejradši dělali a naopak, co jste na táborech neměli rádi. Tak po 9. hodině pozdrav. Zdravuji i vaše děti na tábory, možná za chviličku budou mít budíček, tak se budou těšit, že třeba od vás dostanou nějaký dopis nebo pohled. Hezký den vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Věra Špinarová, teď Michal David.

0: Krásný den vám všem, 9 minut po půl sedmé, posloucháte Český rozhlas Sever. Georgie zpívala Věra Špinerová, dneska má Luboš svátek, všechno nejlepší. A co dále přinese dnešní den, tedy 16. červenec? V Národním parku České Švýcarsko se díky počasí snížilo riziko požáru, letos v parku hořelo zatím dvakrát. Jak bychom se měli chovat, abychom neohrožovali sebe ani přírodu, uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Dnes u nás na severu začne vznikat umění nové sochy ze dřeva. V horském areálu Lesná začíná Krušnohorské sochařské sympozium. Letošním tématem soch jsou Velikonoce, takže na Lesné uvidíme vajíčka i zajíčky ze dřeva. Cílem sympozia je ukázat dřevo jako plnohodnotný sochařský materiál. Uvidíte práci sochaře v přímém přenosu. Sochat se bude až do neděle. V Mostě dnes můžete zažít motýlí noc. Vydejte se společně s entomologem Pavlem Krásenským na večerní pozorování nočních motýlů vrchem Šibeník. Stačí si přibalit baterku, ideálně čelovku a nechat se vtáhnout do fascinujícího světa noční přírody. Srazí v 21 hodin na malém parkovišti v ulici Jiřího z Poděbrad naproti Jungle aréně pod vrchem Šibeník v Mostě. A dnes máme i něco pro děti. Ve čtvrtek o prázdninách se hrají pohádky v zoo v Děčíně. Od 15.30 uvidíte pohádku o hloupé čarodějnici. Hraje Štěpančino divadlo a vy si předtím nebo potom můžete v klidu prohlédnout celou děčínskou zoo. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 7:15 posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku to vezmeme na sever, nebo na východ, nebo na jih, nebo na západ, to podle toho, kde bydlíte, jakým směrem to máte do Velkých Žernosek. Je to obec, ve které se samozřejmě pěstuje víno, ale nejen to. Příběh této obce se od nás dozvíte už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď ale příběh o dnešním počasí. Má ho na starosti Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké je ráno na severu?
2: Tak na velké části Ústeckého kraje máme teď jasno, skoro jasno a teploty kolem 15-16 stupňů Celsia. Pouze na severu, severovýchodě tam máme teď z počátku zvětšenou oblačnost, ale ta za chviličku odejde a bude v podstatě skoro jasno, polojasno i tam. A teploty se nám dneska dostanou na 26 až 29 na těch nejteplejších místech až k 30 stupňů Celsia, takže dneska je velmi zase opět teplý den s tím, že s nějakou přeháňkou nebo i možná bouřkou počítat, ale pouze na horách, na ostatním území to bude opravdu hodně výjimečná záležitost.
0: Ano, takže spíš jako budeme u vody.
2: Spíš jako budeme určitě u vody, no.
0: Dobře, tak si to užijeme. Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Krásný, příjemný letní den vám všem.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever.

0: po uši.
1: Za 10:07, i když je brzo ráno, je čas dát si víno, dobré víno z velkých žernosek a k tomu si poslechnou příběh této obce. Má ho na starosti Alena Škraňková.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Co se vám vybaví, když se řekne velké Žernoseky? No samozřejmě, že víno. Historie vinařství v obci Velké Žernoseky na Litoměřicku sahá až do 10. století. Vinné sklepy, které v polovině 13. století vybudovali mniši cisterciáckého řádu, se dochovaly dodnes. Pozoruhodné vinné sklepy najdete i na Žernoseckém zámku, ten stojí na místě bývalé tvrze. Nejstarší část zámku byla postavena v době, kdy část původní vsi patřila cisterciáckému klášteru. Při obnově zámku v roce 1668 pak byly přistaveny další sklepy a dva přísklepy. Jedna z chodeb sklepa končí ve skalní dutině a legenda o ní říká, že spojuje Žernosecké sklepy s kamíkem. Velké Žernoseky leží na pravém břehu Labe, na levém jsou pak malé Žernoseky. A v sezóně máte jedinečnou příležitost svést se osobním přívozem, který obě obce spojuje. No a přidám ještě tip na výlet. Až budete někdy blízko, vydejte se po naučné stezce Lovoš. Začít můžete v Opárenském údolí v Malých Žernosekách. Celá trasa měří asi 8 kilometrů a má 11 zastávek. A když ještě nebudete mít dost, turistické značky vás dovedou až na vrch Boreč.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Krásné léto za 5-7, vy jste s Českým rozhlasem Sever. V Ralsku budou příští týden zkoušet sirény, i tohle se dozvíte ve zprávách v celou. Pěkné ráno. Sní.

Český rozhlas Sever vás zve na 9. ročník festivalu lidových a dechových kapel v Kadani. V sobotu 19. července od 13 hodin ožije zahrada františkánského kláštera. Zahraje Budějická kapela, veselí muzikanti z Podkrušnohoří a moravští muzikanti. Těšíme se na vás v Kadani v sobotu od 13 hodin.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Národním parku České Švýcarsko se snížil stupeň požárního rizika. Aktuálně platí střední oranžový stupeň. Celníci v Ústeckém kraji zadrželi dodávku plnou neokolkovaných cigaret. Fotbalisté Argentíny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. Dnes bude polojasno až oblačno a teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Správa Národního parku České Švýcarsko snížila aktuální požární stupeň z červeného na oranžový. Pro návštěvníky tak stále platí noční zákaz vstupu na chráněné území, a to od 22. hodiny večerní do 6. raní. Lidé už ale mohou vstupovat do tamních lesů. Podle mluvčího parku Tomáše Salova stále strážci parku kontrolují území dvakrát denně speciálními drony s termokamerami na vyhledávání skrytých ohnisek. Drony jsou umístěné v terénu a operátor je ovládá přes počítač.

0: obyvatel při mimořádných událostech.
1: Zkoušky nových varovných zařízení jsou naplánovány od pondělí 20. do pátku 24. července. Jak daleko budou sirény slyšet, záleží na počasí. Hasiči proto žádají, aby se obyvatelé a návštěvníci přilehlých oblastí nenechali zvuky sirén a hlasových pokynů znepokojit. Zralská Viktoria Židlíková, Český rozhlas. Sport.
0: Obhájci titulu z Argentíny otočili semifinále s Anglií a po výhře 2-1 si znovu zahrají o zlato. Jednou z hlavních postav byl Lionel Messi, který sice neskóroval, ale na oba góly přihrál. A po utkání vyzdvihl především týmový výkon.
2: Bránili jsme jako tým, stejně tak jsme společně útočili. Znovu jsme ukázali charakter, který je pro tenhle tým typický. Právě obětavost a soudržnost nás dovedly až sem a díky tomu jsme znovu ve finále.
0: Argentína se v nedělním finále mistrovství světa utká se Španělskem. Angličané si o den dříve zahrají s Francií o bronz. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne se ojediněle přidají přehánky nebo i bouřky. Teplotu dnes naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Liberci došlo k dopravní nehodě v ulici Husova. Srazila se tam dvě osobní auta. To byly zprávy v 7 hodin. Přejeme vám šťastnou cestu a nadále příjemné ráno s Českým rozhlasem Sever.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno, každý den pro vás hledáme tipy, kam byste mohli vyrazit. Bohatý prázdninový program a i botanická zahrada v Teplicích. Každý týden se tam něco děje. Kromě toho, že tam rostou a kvetou kytičky, je to hezké místo na procházku nebo na letní rande, což nám potvrdí i dnešní host dopoledního expresu. Po 11. k nám přijde Jan Ptáček z Teplické botanické. Já tam mám oblíbenou lavičku, takovou zapadlou, romantickou, tak snad mi nezasednete. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou. Budou tu Radek Tomášek a teď holky.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den, 11 minut po 7. Hezký čtvrtek, 16. července máme. Luboš má svátek, všechno, co vyčteme z kalendáře, úplně každý, i vy určitě po ránu. To ostatní dodává Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě. Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních Jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na osm. Žijeme fotbalem, mistrovství světa je fotbale, finále se blíží, ale přesto je občas potřeba se juknout co nového, třeba ohledně hokeje v Litvínově. Tady už začne pomalu, ale jistě příprava na novou sezónu a největší posilou bude hokejista David Kempf. Jeho kariéře se budeme věnovat už za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku v tuto chvíli svítí většinou sluníčko, teploty jsou kolem 18 stupňů v Teplicích a 15 stupňů v Lounech. Dnešní maximální teploty budou do 29 stupňů, bude polojasno až oblačno. Ojedinile hlavně na horách se vyskytnou přeháníky či bouřky. Krásný den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sluníčko nám vychází 10 minut před 7:30, posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký čtvrtek vám všem. Už jen 2 týdny zbývají do startu přípravy na novou sezónu v Litvínově a do přípravy půjde z hokejisty extraligového Litvínova jejich suverénně největší letní posila David Kempf, mistr světa z Prahy z roku 2024, ukončil své 9leté působení v nejlepší lize na světě, do které zamířil jako nedraftovaný hráč z Chomutova. V posledním ročníku vystřídal 3 kluby, Toronto, Vancouver a Washington. S manželkou a 2 malými dětmi už nechtěl tak náročnou sezonu znovu zažít.
1: 2krát jsme se museli stěhovat, takže to vlastně bylo příjemný a to byl takový ten poslední hřebíček, že to nás přesvědčilo, že už tohle asi absolvovat nechceme a chceme trošku klid. Člověk si vždycky říká, že třeba trošku té lidskosti tam furt zůstává v NHL a bohužel je to opravdu jen biznis tam, že se nikdo neohlíží doprava doleva, jestli jaká je rodinná situace, není tam prostě, co se hodí tomu klubu, tak to udělá, no, takže v tom je to určitě jaký náročný, ale je to tak, jak to je. No.
2: Řekl David Kempf, toho Washington vyměnil na konci června do Buffalo. 31letého rodáka z Chomutova to jen utvrdilo v jeho rozhodnutí vrátit se domů.
1: My jsme to úplně nějak neuzavírali tu kapitolu v NHL, že kdyby mi přišla nějaká zajímavá nabídka, jak už jo, moc ani ne, bych neřekl finančně, spíš tou lokalitou a nějakou tou rolí a i pro rodinu, kdyby to bylo super, tak bychom se třeba rozhodli ještě v NHL zůstat, ale nic takového nepřišlo, takže podepsal jsem Litvínov a soustředím se na Litvínov.
2: V NHL odehrál Kempf, včetně playoff, 611 zápasů.
1: Zrovna jsem o tom přemýšlel nedávno, že jsem vlastně na sebe hrozně pyšný, co jsem v NHL dokázal, že jo, protože ten, kdo tomu trošku rozumí, nějak, tak určitě ví, že to není jednoduchý se v NHL jak už prosadit, tak pak se tam udržet, že jo, to je možná ještě těžší, než se tam prosadit. Víme, že těch hráčů ubejvá a ubejvá, nevím, kolik momentálně máme hráčů, který pravidelně nastupují v NHL, takže já jsem na sebe hrozně hrdý, 600 zápasů, že jo, to není nic lehkýho.
2: V NHL David Kempf nastřílel 54 gólů a nazbíral 156 bodů. Stal se specialistou na oslabení a prosadil se jako defenzivní hráč ve spodních útočných řadách.
1: V NHL je hrozně moc hráčů a je hrozně těžký se tam udržet a já jsem si vybral tuhle roli, která mi tam dopřála hrát 9 let, že jo, kdybych se nepřizpůsobil ty roli nebo tomu, co po mně tam chtějí, tak bych tam asi nehrál, takže je to je potom být asi trošku chytrej a zjistit, v čem člověk se tam může prosadit, v čem ne a já jako vím, že v těch týmech jsou ty kvalitní hráči, asi nebudu hrát na úkor Kanea nebo Tavese v prvních dvou lineách, takže vím, kde byla moje šance a zaměřil jsem se na tohle, abych v tomhle byl dobrý pro ten tým, úspěšný a myslím si, že jsem asi odvedl dobrou práci, když jsem tam dokázal hrát 9 let.
2: Řekl hokejista David Kempf, který se stal největší posilou extraligového Litvínova. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

solová kytara Petr Janda, Olympik na Českém rozhlasu Sever za 3 minuty. 7:30, za chvilku zprávy v půl s Petrou Firstovou. Dozvíte se, že na českých silnicích letos umírá výrazně více motorkářů než loni. Dávejte na sebe pozor, jezděte opatrně.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Časté stížnosti občanů na vandaly a poškozování veřejného osvětlení donutilo radnici v Jirkově na Děčínsku zlepšit ostrahu podchodu ve Dvořákově ulici. Podle webu města jsou nově na místě dvě kamery připojené na služebnu městské policie a nové je také zamřížované osvětlení podchodu. Znevýhodněným rodinám s malými dětmi do 3 let v Ústeckém a Karlovarském kraji budou nově pomáhat vyškolené pracovnice. Program OMAMA vznikl na Slovensku a už funguje i v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je pomoct malým dětem z méně podnětného prostředí, aby měli snazší start do života. Už jen do zítřka mohou lidé posílat podněty a připomínky k chystaným změnám v autobusové a železniční dopravě na Frýdlansku. Podle krajské společnosti Korit LK se změnami počítá od nového prosincového jízdního řádu. Na českých silnicích letos umírá výrazně více motorkářů než loni. Za první půl rok to podle policie bylo 29 motorkářů a 2 spolujezdci, tedy o 11 obětí víc než za loňské první pololetí. Jak řekl vedoucí BESIPu Tomáš Neřold, důvodem je hlavně rostoucí popularita motorek, ale i příznivé počasí. Ve finále fotbalového šampionátu se v neděli utká Španělsko s Argentínou. Ta na hřišti v Atlantě porazila Anglii 2-1. Dnes čekáme většinou polojasno, odpoledne ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích došlo k dopravní nehodě na Masarykově třídě. Srazila se tam dvě osobní auta a po nehodě se tam tvoří silný provoz. Jeďte raději opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:02 posloucháte Český rozhlas Sever. O počasí jde v prvé řadě během léta. To si ale takhle otevřete web a čtete, že nás zasáhne spalující vedro, pak si otevřete jinou webovou adresu a tam, že nás čeká prudká změna počasí a ochlazení. Tak jak bude, necháme se překvapit. Rozhodně dneska a zítra by mělo být hezky a v sobotu by mělo začít pršet, ale jestli bude prudké ochlazení, no 27 stupňů, tak to je příjemný. Hezký den vám všem i s písničkami, které nestárnou za chvíli. František Nedvěd, tohle už je Jana Kratochvílová.

0: jsme, posloucháte Český rozhlas Sever. Ve včerejším pořadu Dáme řeč jsme probírali dodržování a porušování nočního klidu a dovolil se k nám i Doďa od Mělníka.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak Doďo, vás někdy někdo rušil nebo naopak vy jste rušil?
1: Ne, já s tím jako prakticky nemám žádný problém. Je mi 63 a do dneška vymetám rokový kapely a pokud je o pátek, sobotu, nemám s tím problém. I do té půlnoci si myslím, že se to dá vydržet.
0: No. Jasně. No a o všední dny byste to nechal být, jak to je?
1: Co bych teda asi úplně nemusel, kdyby někde poblíž té naší vesnice nějakou technoparty, to bych fakt asi už nedal.
0: Ano.
1: Ale jako rámusivou muziku mám pořád ještě rád i v tomhletom věku. No.
0: Jasně. Když jste třeba na dovolený nebo někde, kde chcete mít klídek, už se vám stalo, že vás někdo celou noc budil?
1: Jo, stalo. Oni v Itálii, když jste byli, tak na terase hotelu si udělali mejdlo teda, ale to tam na ně byli dvakrát z toho hotelu a prostě nedali říct, tak byla asi 1 hodina v noci, když jsem tam teda šel i já už, jestli by se nechtěli sklidnit, tak to asi v půl druhý zabalili. To mi jako vadilo, já s tím dobře, ale odsaď podsaď zase.
0: Ano, odsaď podsaď, ale dneska to budou příjemné vzpomínky na letní dětské tábory, někdo jezdil na pionýrské, někdo už na skautské, tak jak vzpomínáte na dětské tábory vy, kam jste jezdili rádi, co jste na táborech měli, či neměli rádi, měli jste nějakou letní lásku táborovou a to všechno probereme po 9. Už teď můžete psát maily na damereč@rozhlas.cz a budu rád, když po 9. zavoláte. Krásné ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: Za 3 minuty, 7:45 Český rozhlas Sever s vámi. Znáte v Liberci Sněhuláka? Tak se nazývá taková zvláštní okružní křižovatka, kterou najdete v Liberci Horním Růžedole. Teď se uvažuje o zlepšení průchodnosti tohoto místa a vyžádá si to zhruba 100 milionů korun a několik let příprav. Přes křižovatku totiž míří denně 10 000 aut do nákupního centra průmyslové zóny Sever. My pro vás chystáme podrobnosti, dozvíte se je za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Venku už svítí většinou sluníčko, teploty 16 stupňů máme v Děčíně, 19 stupňů máme v Kadani. Dnešní maximální teploty budou do 29 stupňů, bude polojasno až oblačno, místy až skoro jasno, jen místy, hlavně na horách, přehánky či bouřky.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

0: 13 minut před 8 hodinou posloucháte Český rozhlas Sever. Nemusíte jezdit do Prahy, abyste zažili dopravní kolony. Ty jsou i třeba v Liberci. Každodenní kolony, ať už v pracovních dnech nebo o víkendu, tak to vypadá na okružní křižovatce přes Divané Sněhulák před obchodní zónou v Liberci. Tudy míříme nejen za nákupy, ale taky za prací do průmyslové zóny Sever. Okružní křižovatka patří mezi nejkritičtější dopravní místa v Liberci. Kromě místních komunikací jsou na ní napojené i nájezdy a sjezdy z městského průtahu. Dopravní situace je tam tak dlouhodobě neudržitelná.
1: Největší problém je, že Liberec za posledních 30 roků neměl dostatek odvahy stanovit propojovací trasu mezi oběma průmyslovými zónami, která by se dokázala tomu čtyřpruhu vyhnout.
2: Říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro liberecký kraj k tisícovkám aut, které denně míří přes kruhovou křižovatku přes Divanou Sněhulák do nákupního centra Globus a průmyslové zóny Sever. Podle Půty tam citelně chybí druhá příjezdová silnice ve směru od Machnína.
1: Původní varianta byla, že ten most, který vede od Friedlandu 1.13, bude pokračovat rovně jako k letišti. Když se podíváte na mapu, dává to logiku. Ano, je tam golfové hřiště. Tak někdo musí jako říct, jestli je víc golfové hřiště nebo zásobováním průmyslové obchodní zóny, do které každý den jezdí jako desítky tisíc aut.
2: Liberecký primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro liberecký kraj přiznává, že druhé napojení do zóny je v nedohlednu.
3: Na něm zatím máme jenom schválení územní plánu a jakousi vyhledávací studii, nepokročili jsme dál zatím v projektování.
2: Co ale Liberec navrhuje, je úprava samotné okružní křižovatky Sněhulák.
3: Prověříme technické řešení, jakým způsobem lze Sněhulák ne přímo zkapacitnit, ale vylepšit jeho vyklízecí trasy.
2: Konkrétně by mělo jít o nový bypass, kterým by řidiči mířící na rychlostní silnici směr Praha vyjížděli od Globusu v ulici Sousecká ještě před kruhovým objezdem. Musel by se ale kvůli tomu zvětšit průjezd pod železniční tratí.
3: Další strategie je obrátit se na ministerstvo dopravy s tady tím technickým řešením a pokusit se vytvořit nějakou součinnost. Financování odhadujeme zhruba asi kolem 100 milionů korun a to je právě jeden z důvodů, proč se obrátit také na ministerstvo dopravy.
2: Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je zatím předčasné návrh hodnotit.
4: Je k diskuzi, kdo by se jakým podílem na těch úpravách podílel a bude i potřeba znát postoj policie, protože ne všechno, co je jako na papíře, potom v praxi funguje. Mělo by to situaci v těch dopravních špičkách pomoci, ale je to opravdu návrh, který známe poměrně v krátkém čase.
2: Nový bypass na rychlostní silnici ve směru od Globusu by navíc znamenal zrušení chodníku a přechodu pro chodce. Řešení, jak situaci pro pěší v místě vyřešit, zatím město nemá. Jana Pavličková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu.

Za 7:08 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Příjemný den. Kolik bude stát rekonstrukce výtahů ve dvou ústeckých domovech pro seniory? To se dozvíte ve zprávách v celou. I nadále příjemný den, i nadále hezké vstávání vám všem.

0: Český rozhlas Sever vás zve na 9. ročník festivalu lidových a dechových kapel v Kadani. V sobotu 19. července od 13 hodin ožije zahrada františkánského kláštera. Zahraje budějická kapela, veselí muzikanti z Podkrušnohoří a moravští muzikanti. Těšíme se na vás v Kadani v sobotu od 13 hodin.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Děčín chystá reklamaci na zkroucená prkna na nové lávce pro cyklisty přes Labe. Rekonstrukce výtahů ve dvou ústeckých domovech pro seniory bude město stát skoro 9 milionů korun bez DPH. V první polovině roku dali stavební spořitelny úvěry za necelých 24 miliard korun. Dnes bude polojasno až oblačno a teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Děčín se chystá reklamovat zkroucená prkna na nové cyklolávce přes řeku Labe, uvedl to mluvčí magistrátu Luděk Stínil. Prkna jsou z exotického dřeva a některá z nich se začala kroutit. Znepříjemňují tak cestu a ohrožují cyklisty i chodce. Lávka slouží zhruba 2 měsíce. Její výstavba stála 108 milionů korun. Město na ni dostalo 43 milionovou dotaci. Jak se stavební firma k reklamaci postaví, říká mluvčí Štrabagu Jana Kohoutová.
3: Mostovka byla realizována z exotického dřeva a zubek. My jako zhotovitel jsme postupovali v souladu s technologickým postupem. V nejbližší době proběhne samozřejmě šetření, a to za účasti znalců z oboru. Dojde k označení nejvíce zdeformovaných fošen a následně zajistíme jejich výměnu.
1: V domovech pro seniory v Krásném Březně a v Šebořicích v Ústí nad Labem budou nové výtahy. Radní města přidělili veřejnou zakázku společnosti Otis. 4 výtahy v Krásném Březně budou stát 6 milionů a 600 tisíc korun bez DPH. Vyměněný bude i výtah v domově pro seniory ve Velkém Březně za zhruba 2 miliony a 350 tisíc korun bez DPH. Do nových výtahů město investuje kvůli zvýšení bezpečnosti kritické infrastruktury

0: stavební spořitelny poskytly v první polovině roku úvěry za 23 miliard a 700 milionů korun. To je o třetinu víc než ve stejném období loni. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen. Ty celkem poskytly přes 23 tisíc úvěrů. To je o zhruba 7% víc. Meziročně ale ubylo nových smluv o stavebním spoření. Jejich počet klesl skoro o pětinu na 190 tisíc. Sport. Argentinští fotbalisté můžou obhájit titul světových šampionů. Anglii porazili 2-1 po obratu ve druhém poločase a postoupili do finále. V nedělním finále se Argentina utká se Španělskem. Anglie bude hrát už v sobotu o bronz s Francií. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne se ojediněle přidají přehánky nebo i bouřky. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Masarykově třídě v Teplicích došlo ke srážce dvou osobních aut a tvoří se tam silný provoz. Jeďte tam raději opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno, teď už víme, kdo si v neděli zahraje o titul mistra světa ve fotbale, tak komu budete fandit? Máte raději argentinské tango nebo španělské flamenko? Dali byste si raději argentinskou telenovelu nebo španělského ptáčka? Rozhodně tisíce Čechů míří den co den na dovolenou do Španělska, tak pokud tam teď letíte, čeká vás pořádně žhavý nedělní večer. I nadále hezký čtvrtek, před námi písničky, které nestárnou, budou tu Věra Martinová a teď Leona Machálková.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Co v učebnicích nebylo? No, dneska se vydáme směrem k vesmíru s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Minutu po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den, dávejte si pozor, kam šlapete, čeho se dotýkáte, protože nám hrozí hmyzí jed. Je to tak, ten způsobí roční anafylaktický šok, život ohrožující prudkou reakci u stovek Čechů ročně. Po odezření příznaků doporučují lékaři pacientům alergenovou imunoterapii. Co obnáší, to si řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď si něco řekneme o dnešním počasí. Aktuálně teploty kolem 20 stupňů. 21 stupňů už máme v Mostě, 20 stupňů máme v Lovosicích. Dnešní maximální teploty budou do 29 stupňů, bude polojasno až oblačno. Místy zcela jasno a na horách se sem tam mohou objevit přeháníky nebo bouřky.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 9:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Hmyzí bodnutí nás může ohrozit. Několik stovek Čechů ročně dostane velmi prudkou alergickou reakci. Skončit může i v bezvědomí. V takovém případě je nutné i hned volat záchranku. Po odeznění akutních příznaků by měl pacient zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Na mě mluvili a říkali, haló pane, zbuďte se, otevřete oči, 3 injekce mám dojem, že mi dali.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let. Ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby. Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svoji vakcínu u nás chovanou v lednici.
5: Martin má vytažený ruka.
4: Dezinfikuju a píchnu.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě, pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
2: Z toho vidná z toho obalu, odjistí se tady ta modrá zátka nahoře.
3: Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Pak už se to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Petra Firstová tady bude za 3 minuty, budou tady zprávy v půl. Dozvíte se, že v Liberci v Zoho je mládě zeb

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Ústeckém a Karlovarském kraji bude rodinám s malými dětmi pomáhat nová služba. Komunitní pracovnice programu OMAMA budou chodit domů za klienty z vyloučených lokalit. Rodičům budou radit hlavně s péčí o děti do 3 let a s jejich rozvojem. Cílem programu je usnadnit dětem z méně podnětného prostředí nástup do školky a později do školy. Nová cyklolávka v Děčíně bude pro chodce a cyklisty pohodlnější. Stavební firma přidá na lávku jeden tlumič, aby se nehoupala. Během příštích dnů se pak také chystá se znalci prozkoumat, proč se na lávce zkroutila některá prkna. Vadné kusy pak vymění. Zoologická zahrada v Liberci se může pochlubit mládětem zebry Chapmanovi. Narodilo se začátkem prázdnin a návštěvníci už ho můžou vidět ve venkovním výběhu. Podle vedení zahrady je sameček zdravý a dobře prospívá. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Rakousko. Ve Vídni bude se šéfkou tamní diplomacie Beate Meinlovou-Reisingerovou jednat o bezpečnostní situaci v Evropě, migraci nebo hospodářské spolupráci. Na programu má také setkání s českou menšinou. Fotbalisté Argentiny se si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. V semifinále porazili Anglii 2-1. V neděli se Jihoameričané utkají o titul se Španělskem. Angličané nastoupí o den dříve proti Francii v zápase o bronz. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkami. Teploty vystoupí nejvýše na 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích došlo k dopravní nehodě na Masarykově třídě. Srazila se tam 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:55 posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska máme světový den, kdy vám nedoporučuji, aby tomu dotyčnému nebo té dotyčné jste popřáli, protože dneska je světový den hadů, tak plně není jako, abyste zmii dali pusu k dnešnímu svátku, ale všem hadům všechno nejlepší. Užívejte si dnešní den i s námi a hezky se kručte do písniček, které nestárnou. Za chvíli Karel Zich, teď už Helena Vondráčková a Vašek Neckář.

0: hraje Český rozhlas Sever ve čtvrtek 16. července, co přinese dnešní den. V Národním parku České Švýcarsko se díky počasí snížilo riziko požáru. Letos v parku hořelo zatím dvakrát. Jak by se měli návštěvníci parku chovat, aby neohrožovali sebe ani přírodu, uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Dnes u nás na severu začne vznikat umění, nové sochy ze dřeva, v horském areálu Lesná začíná Krušnohorské sochařské sympózium. Letošním tématem soch jsou Velikonoce, takže na Lesné uvidíme vajíčka i zajíčky ze dřeva. Cílem sympózia je ukázat dřevo jako plnohodnotný sochařský materiál. Uvidíte práci sochaře v přímém přenosu. Sochat se budou až do neděle. V Mostě dneska můžete zažít motýlí noc. Vydejte se společně s entomologem Pavlem Krásenským na večerní pozorování nočních motýlů pod vrchem Šibeník. Stačí si přibalit baterku, ideálně čelovku a nechat se vtáhnout do fascinujícího světa noční přírody. Sraz je v 21 hodin na malém parkovišti v ulici Jiřího z Poděbrad naproti Jungle aréně pod vrchem Šibení v Mostě. A mám něco i pro děti. Ve čtvrtek o prázdninách se hrají pohádky v zoo v Děčíně. Od 15.30 uvidíte pohádku o hloupé čarodejnici, hraje Štěpán Čino divadelko. No a pak nebo předtím si můžete v klidu prohlédnout celou děčínskou zoo. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu před 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. Strážníci v Ústeckém kraji jsou stále úspěšnější ve vymáhání dluhů za pokuty. Městská policie totiž může dlužníkům při dalším přestupku nebo kontrole zabavit registrační značku automobilu. My pro vás máme podrobnosti, které chystáme, a dozvíte se je za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o dnešním počasí. Je to beze srážek, teploty stoupají, už 20 stupňů máme v Dubí a 20 stupňů máme také v Lovosicích. Dnešní maxima budou do 29 stupňů, bude polojasno až oblačno, místy zcela jasno a na horách se mohou odpoledne ojedinělé vyskytnout přehánky nebo bouřky. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Krásný den, za 12 minut 9. hodina. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno. Některá města v Ústeckém kraji jsou úspěšnější ve vymáhání pokut, a to i tomu, že strážníci mohou třeba kvůli nezaplacené pokutě dlužníkovi odebrat registrační značku nebo autu nasadit botičku. A poté, co dluhy vůči městu hříšník splatí, strážníci dlužníkovi značku vrátí. Podrobnosti má naše kolegyně Lucie Hejzlová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde byli letos strážníci zatím nejúspěšnější?
1: Celkem tenhle nástroj využívají strážníci z těch okresních měst v Mostě, Chomutově a Litoměřicích. A právě v Litoměřicích za první pololetí tohoto roku vybrali prostřednictvím hrozby nebo samotného zabavení registrační značky auta přes 380 tisíc korun za celkem 130 dlužných pokut. To je podle mluvčí města Michaely Rosypalové zatím rekord. K tomu krajnímu řešení, tedy odebrání registrační značky, strážníci přistoupili hned v 10 případech. 5 z nich dál zůstává v policejní úschovně. V Chomutově takhle podle ředitele městské policie Tomáše Doudy za stejné období letos vymohli zhruba 150 tisíc korun a tenhle preventivní nástroj si pochvalují i v sousedním Mostě. Tam loni registrovali 109 dlužníků, z toho 12 zabavili SPZ-ku a 5 z nich dluh výměnou za značku splatilo. A také tam zaznamenali dlužníka, který má městu zaplatit téměř 150 tisíc korun.
0: Kde a proč tuhle možnost ze zákona nevyužívají?
1: Kontaktovala jsem městskou policii ve všech okresních městech a třeba v Lounech mi ředitel Radek Baláš vysvětlil, že to není tak jednoduché. Strážníci by totiž museli mít přes ekonomický odbor přístup k registru dlužníků, tak aby mohli prověřit, jestli kontrolovaný člověk náhodou městu nedluží. A odebrání značky na autě kvůli dluhům nevyužili od roku 2023 ani v Teplicích, Ústí nad Labem nebo Děčíně. Tam ředitel Marcel Horák sice řekl, že je to komplikované, ale to neznamená, že toho městská policie v budoucnu nezačne využívat k úspěšnému vymáhání dluhů.
0: Lucko, díky za informace a měj se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Jezděte tak, abyste nemuseli platit pokuty. To je taková jediná rada.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Obývat svět.
1: Hezký den vám všem, za 6 minut 9. hodina, po 9. dáme řeč, budeme vzpomínat na letní tábory, kam jsme jezdili, co jste tam dělali nejradši, nebo naopak, co jste na táborech neměli rádi. Ale nejdřív samozřejmě, tady budou zprávy v celou, cesty k Ústecké základní škole Elišky Krásnohorské a nedaleké základní umělecké škole budou bezpečnější. Tohle se od nás dozvíte už za pár minut. Krásný den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Rodiny s nejmenšími dětmi v náročnějších životních podmínkách získají nově podporu v Ústeckém a Karlovarském kraji. Cesty k Ústecké základní škole Elišky Krásnohorské a nedaleké základní umělecké škole budou bezpečnější. Město upraví i parkování. Argentina je ve finále fotbalového mistrovství světa, porazila Anglii. Dnes bude polojasno až oblačno a teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré začínající dopoledne. Rodičům ve vyloučených lokalitách budou pomáhat přímo doma vyškolené komunitní pracovnice, takzvané omamy. Ukážou jim, jak u nejmenších dětí rozvíjet řeč, myšlení nebo zvídavost. Program Včasná péče začne v Ústeckém a Karlovarském kraji nejpozději v lednu příštího roku. Zapojí se města Most, Cheb a Litvínov. Program podpoří nadace The Kellner Family Foundation, která do tříleté pilotní fáze investuje 40 milionů korun, pokračuje její ředitelka Tereza Bůšková.
2: Prostředky skutečně půjdou do terénu, to znamená část budeme platit skrze organizaci Cesta von.cz, ta bude poskytovat tu terénní práci pro ty nejmenší a část prostředků budeme dávat městům, aby mohli navýšit rozpočty mateřinkám a přijmout tam vlastně ty terénní pracovníky.
0: U základní školy Elišky Krásnohorské a nedaleké základní umělecké školy v Ústí nad Labem budou lepší dopravní a parkovací podmínky. Město začne hledat firmu na rozsáhlé úpravy v ulicích, konkrétně ulic Elišky Krásnohorské, Bělehradská, na vyhlídce a na schodech. Změny by měly zlepšit situaci zejména ráno a odpoledne, kdy rodiče vozí děti do školy nebo je vyzvedávají, říká nezařazený radní Pavel Tošovský.
3: Měla by se zvýšit bezpečnost dopravy, rozšíření parkovacích možností, úprava tras pro pěší, zřízení nových přechodů pro chodce. Je tam i zavedení jednosměrného provozu v části ulice na schodech, úpravy dopravního značení.
0: Hotovo by mělo být do 5 měsíců od předání staveniště a Tošovský očekává úplné dokončení v příštím roce. Předpokládanou cenu radní nechtějí kvůli ovlivnění výběrového řízení uvést. Návštěvníci liberecké zoo můžou pohybem podpořit ohrožené pandy červené. Každý čtvrtek je v zoo čeká lekce jógy. Vstupenkou přispějí mezinárodní společnosti Red Panda Network, která

0: vyhráli 2-1. Titul světových šampionů se pokusí obhájit v neděli, nastoupí proti Španělsku. O bronz budou hrát v sobotu Angličané s Francouzi.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne se ojediněle přidají přehánky nebo i bouřky. Teplotu dnes naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 157 cm, průtok 120 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 130 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v ústí nad Labem je dnes 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Novém Boru na Českolipsku na kruhovém objezdu na třídě TG Masaryka stojí odstavený autobus. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Jak vzpomínáte na tábory, kam jste jezdili, měli jste tam nějakou táborovou lásku? Petruš, ty jsi jezdila na tábory?
3: Jezdila jsem na tábory, jednou jsem byla na takovém tom klasickém, to mě moc nebralo a potom už jsem začala jezdit buď na filmový, nebo jednou na divadelní, tak to už mě bavilo, to naopak hrozně rychle uteklo.
2: Jo, vždycky. A nějaká táborová láska tam byla?
3: Nebyla.
2: No tak tábory dneska probereme. Volejte 475 212 212, dáme řeč nebo napište mail se svými vzpomínkami na dámereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Petr Rezek, teď Lešek Semelka.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever, jdeme na tábor, budíček, jdeme na to. Já jako dítě nikdy nebyl na pionýrském táboře. Celkem mi to bylo líto, i když vlastně jednou jsem na táboře byl, to bylo ve východním Německu u moře. To byla hrůza, bylo to vlastně školní výlet jedné třídy, kam jsem nepatřil a docela mi ty děti ostatní dávali čočku, na to nerad vzpomínám. Na tábory jsem pak začal jezdit jako vedoucí, asi 4x, 5x a to bylo parádní. Zažil jsem i mezinárodní tábor jako vedoucí a myslím si, že jsem moc rád, že ty tábory probíhají dodnes. Třeba teď v Moravské Třebově jsou děti ze 4 evropských zemí. Z Česka, Německa, Rakouska a Maďarska. Společný projekt výměnných táborů existuje už několik let, ale to vyšlo pořádání právě na Moravskou Třebovou. Poprvé ho zároveň neorganizuje středisko česko-německého porozumění, ale Moravsko-Třebovský dům dětí a mládeže. Do základní školy v ulici Československé armády se za nimi podívala reportérka Věra Pavlasová. Do tělocvičny, kde děti střílely laserovou zbraní, zavedla vedoucí tábora Andrea Aberlová.
1: Dneska dopoledne máme takový klidnější program, protože odpoledne jdeme na Slovan, tam budeme sportovat více, takže aby jsme úplně děti neutavili, takže teďka jsme se rozdělili, část dělá keramiku ve třídě nahoře, část zájemců peče mafiny a část zájemců tady střílí s laserovou zbraní.
2: Vy tady ten tábor jako dům dětí a mládeže děláte poprvé?
1: No, je to hodně náročný, protože prostě sbírám zkušenosti, že všecko, co je poprvé, tak nemusí být úplně dokonalý. Určitě si uděláme poznámky na příště, co vylepšit.
2: Jaké výlety jste pro děti připravili?
1: Už jsme byli v Olomouci, tam jsme byli v Lanovém centru pevnosti Poznání, pak jsme byli v centru města. V další výlet pojedeme Mladějovskou úzkokolejkou, máme objednaný speciální vlak.
2: Jak je to s jazykovou bariérou? Domluví se děti?
1: Čeští účastníci většinou umí anglicky, vedoucí překládají do němčiny, maďarský vedoucí ještě někdy překládá do maďarštiny, takže samozřejmě ta jazyková bariéra je znát, ale to vnímám jako obrovskou zkušenost, nejen pro účastníky, ale i pro nás vedoucí.
2: Za sportovat do tělocvičny si přišla Polína, která žije v Německu. Jsi tady po druhé, jak se ti to tady líbí?
3: Velmi se mi tady líbí to město, je tady hrozně moc krásných míst, takže jsem tady velmi spokojená.
2: Které z těch aktivit tě nejvíc lákají?
4: Ich fand den Escape Room am besten.
3: Nejzajímavější aktivita byla Escape Room, kterou jsme navštívili. Ta byla zajímavá v tom, že jsme tam strávili více jak 2 hodiny a měli jsme nejdelší čas, ale i tak mě to hrozně bavilo řešit různé ty úlohy, které se tam naskytly, abychom unikli.
2: Lilian je na mezinárodním táboře poprvé.
3: Hlavně ty lidi jsou tady hrozně super, jsou hrozně milí, přátelští a jsem ráda, že se můžu takhle bavit i s lidmi, kteří pochází třeba z Česka nebo z Maďarska, prostě odjinud než z Německa, tady z mého města.
5: Jako zatím je to dobrý, bavily mě skoro všechny aktivity, na kterých jsem byla.
2: Nela Šubrtová je na táboře už po několikáté. Jsou tady ty aktivity přibližně stejné, jako míváte na táborech Tariánu anebo Menikirchenu?
5: Tady je to takové víc volnější. Když jsme byli třeba v Tariánu, tak tam to bylo víc takové hodně na rozvrh.
2: Na mezinárodním táboře je teď 48 dětí ze 4 zemí. Z Moravské Třebové, Věra Pavlasová, Český rozhlas.
0: Tak to jsme byli na aktuálním táboře, ale vy zazpomínejte na své tábory. Kam jste jezdili? Koho jste měli za vedoucího třeba, jaké táborové hry jste dělali, co jste na táboře měli rádi, neměli rádi, jestli jste byli pod stanem, v chatkách. Taky mě zajímají táborové lásky, prostě vzpomínky na tábory. Volejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
6: Český rozhlas Sever,

0: Český rozhlas Sever s vámi Tábory, to je dnešní téma, jak na ně vzpomínáte, naše telefonní číslo je teď volné, tak můžete hned teď zavolat, protože už na to máme jen necelou půl hodinu, než začne zámecké léto, naše telefonní číslo je 475 212 212, dáme řeč, jak už jsem říkal, jezdil jsem jen jako vedoucí na tábory, byly to tábory ČSAD Most, jezdili jsme do Jesenice u Rakovníka, super to bylo, tam se spalo v chatkách, byl tam i bazén, tělocvična, letní kino, nádhera, super parta jsme byli, dodnes jsme v kontaktu. Nejhorší na tom životě vedoucího bylo, že jsme třeba pařili do 3 do rána a v 6 ráno jsme vstávali k dětem. Tak jak vy vzpomínáte na tábory, co nám píšete? Píše Mirek, uhojně láska, držení za ruce, první pusa, zamilovaný až po uši. Když jsme chtěli borůvkové knedlíky, tak jsme každý musel jeden plecháček nazbírat, prostě senzační. Jinak noční bojovky, jeli jsme i na putovní tábor na 3 dny, jedlo se, co les dal, houby, lesní plody, no prostě paráda. Píše i Jirka, jezdil jsem na tábory od dětství do 35 let, celkem jsem byl na táboře skoro 40krát, nejdřív jako dítě, pak jako vedoucí, začínal jsem v 68. jako scout, pak jsme jezdili na pionýrské tábory a pak jsem skončil znovu jako scout. Tak, pojďme na první telefonát, hezký den, kdo je na telefonu, dobrý den.
1: Miksa Stanislav z Ledvic, dobrý den. Teď jsem v Teplicích, ale z Ledvic my už jsme spolu mluvili, pane
0: ano. Redaktore. Tak já vás zdravím, jezdil jste na tábory?
1: No, to nebyly tenkrát tábory, to byly ozdravné pobyty, ale jezdili jsme z Ledvic ze školy, no.
0: Ze školy, v létě?
1: I v zimě. Byly zimní práce, i v zimě jsme jezdili.
0: Ano, a kam jste jezdili?
1: Josef Podol, Jizerské hory, to byla zima i v létě. A potom ke konci, když už jsem byl v Měštance, tak jsme byli v Matliárech, to je ve Vysokých Tatrách a v Kremnici, jo, tak, na Slovensku.
0: Jo takhle, takže i do zahraničí, no tenkrát to nebylo zahraničí, ale...
1: No, ale...
0: A na co vzpomínáte nejradši?
1: No, já nevím, asi na všechno, protože to v té době bylo jiný, prostě vypadli jsme z Ledvic, neměli jsme moc peněz, bylo to krásný, no.
0: Jasně, takže ty vzpomínky tam jsou. A nějaká táborová láska byla?
1: V té době ještě nebyla, možná do mužskýho, do vedoucího, ale to jenom takový, že jsme ho obdivovali. Jasně. Byl to nějaký Karel Baští, pán Záje.
0: Jo, to si ještě pamatujete takhle, to si ještě
1: pamatuju, no.
0: Dobře.
1: Tak já jsem se pak s ním setkal na průmyslovce, když jsem byl v prvním ročníku v Mostě, tak on maturoval. Průmyslovce v Mostě.
0: Dobře, já vám děkuji za telefonát.
1: 52.
0: A za vaše vzpomínky, díky moc a mějte se hezky. Nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Tak tolik první vzpomínka, svým způsobem taky na tábor, zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč, co tábory a vy?
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho

0: Český rozhlas Sever s vámi. Snažil jsem se dovolat své kolegyni Renatě Filipi, která je na táboře, ale no, asi je mimo signál. Tak teď je šance znovu pro vás, zavolejte, střelbitě rychle, 475 212 212, dáme řeč, jaké jsou vaše vzpomínky na tábory. Ano, jak už jsem říkal, mám spoustu vzpomínek na tábory, stezka odvahy. My jsme vždycky jezdili prvních 14 dní v červenci, tak pořád nám pršelo, opékání buřtů, stavění bunkrů v lese. Bavilo mě to, i jsem se zamiloval jako vedoucí, to bylo někdy lehce po roce 1990. Přijela tam skupina dětí s vedoucími ze západního Německa a já se zamiloval do jedné vedoucí, ona do mě, jmenovala se Sabrina, mám na to krásné vzpomínky. Tak jak vy vzpomínáte na letní tábory, volejte 475 212 212, co píšete, tábory byly skvělé, 3 týdny her, koupání, pobytu v přírodě, píše Zdenka, jinak píše Lenka, jezdili jsme na tábory od první třídy, dodnes s láskou vzpomínám, jako dospělá jsem dělala na táboře hospodářku. A bylo to úžasný. A píše i Jitka, většina táborů byla naštěstí podniková a s pionýrem neměla nic společného. Ty skautské tábory u nás, to se týče historie, existovaly většinou v letech 1968 až 1970 a ty tábory učili děti samostatnosti. Tak vy a vzpomínky na tábory, volejte 475 212 212, dáme řeč.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi a mám velkou radost. Z lesa vyběhla Renata Filipi, už je na signálu. Renčo, já tě zdravím, ahoj.
1: Zdeňku, já tě taky zdravím, ahoj.
0: Já tě zdravím na tábor, kde jsi?
1: Tak prosím tebe, já jsem na úplně tom nejlepším táboře na světě a to je Bomba tábor a jsme v Kytlicích na Děčínsku, je tady prostě nádherně.
0: Je to super a řekni nám, v kolik jste měli budíček?
1: Tak dneska jsme měli budíček výjimečně posunutý o půl hodiny, protože včera naše děti měly letníky, no takže jsme šli spát doopravdy velmi, velmi pozdě. Takže jsme stávali všichni až v 8 a na snídaní se šlo v 8.30. No a my vedoucí stáváme, jak to jde, jsme opravdu unavení, takže se snažíme vstávat třeba na 7, na půl 8 a taky někdy, když ty síly nejsou, tak staneme třeba v 9.
0: Jo, jo, takže praktikanti se starají o děti.
1: Ne, praktikanti ne, tady jsme všichni dospělí.
0: Vy jste všichni, nemáte praktikanty žádný?
1: Nemáme takhle. Praktikanty, nemáme Dobrý. Žádné praktikanty, jsme tady všichni dospělí. Jo, takže ty síly pochopitelně ubývají, ale jsme tady úplně skvělá parta, známe se spoustu let a je to prostě balzám na duši.
0: A kdo vám vaří? Jíte z Ešusu?
1: Ne, z Ešusu nejíme. My jsme tady právě v takovém krásném penzionku, kdy naše nejmenší děti spí právě na pokojíčkách, ty větší už spí na chatičkách a máme tady naši kuchařku Stáničku, která je vlastně zaměstnankyní toho penzionu a ta nám tady vaří samé dobroty. A jestli můžu něco doporučit, tak rozhodně takové úplně skvělé sladké špagety. Oni už je pojmenovali po mně, protože já je úplně naprosto miluju. A polovina tábora je nesnáší, ale druhá polovina je taky zbožňuje. Takže hlavně, že ty špagety jsou.
0: Sladký špagety, to si nedovedu představit. A prosím tě, když se vrátím do tvé historie, ty jsi jezdila jako holčička na tábory?
1: Jako holčička jsem jezdila, ano, já jsem chodila do turistického oddílu Kamarádi táborových ohňů. A to byly ještě takové ty klasické právě tábory, stany s podsadou, museli jsme si vlastně ten tábor postavit, jedli jsme z Ešusu, opravdu zuby jsme si myli. Měli v řece a vzpomínám si, že když nějací kluci zlobili, tak vždycky museli kopat latrýny, to byla vždycky největší legrace.
0: Jo, jo, já vím, že jsi takový anděl s ďáblem v těle, měla jsi tam nějakou lásku?
1: No, na táboře měla neopětovanou.
0: Jo, ty jsi zamilovala do vedoucího, co?
1: Ne. No, jo, ano, zamilovala jsem se do vedoucího a nedopadlo to.
0: Je, no jasně, no. Dobře, tak užívejte, dokudy tam budeš?
1: A do soboty a v pondělí tě vlastně vystřídám, ano. Protože pokud se na to ty odjíždí na dovolenou, tak posluchači mě uslyší na vlnách v sobotu, vlastně od pondělí od 9 hodin dáme řeč.
0: Tak dávej na sebe pozor a měj se hezky, ahoj.
1: Díky a naslyšenou všem posluchačům.
0: Tolik Renata Filipi, i vy zavolejte 475 212 212, ještě jeden telefonát stihneme, tak ať na tom táboře nesedím sám. Hezký den vám všem.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Sever, s vámi dneska probíráme tábory, vaše vzpomínky, kam jste jezdili, zamilovali jste se tam, jaké jídlo jste z táboru měli nejradši. Lenka z Bíliny je na telefonu, hezký den Leni, a Lenka už není. Tak, ještě narychlo můžete zavolat, připomínám telefonní číslo 475 212 212. Jsem rád, že doba táboru pokračuje dál. Naše dcery ty to měly rozdělené, starší dcera prostě na táboře nikdy nebyla, nechtěla tam jezdit. Mladší, ta je pravý opak, ta byla v táboře snad ještě ve školce a pak jezdila každý rok, tam musela být, nikdy nevynechala. Celou dobu jezdila do jednoho tábora, a to je Aranž v Údolí, kousek od Tachova. Milovala to tam jako dítě, pak tam jezdila jako praktikantka, teď tam jezdí jako vedoucí, takže je věrná jednomu táboru. Co nám ještě píšete? Píše Franta. Jezdil jsem na tábory v 60. letech a vždycky na ty 3 týdny vzpomínám. Píše i Honza. Nejezdil jsem na klasický pionýrák v 70. letech. Jezdil jsem na tábor, který byl organizovaný Mačiným podnikem, takže to bylo naprostá pohoda. Krásné časy, píše Radek, a píše i Lenka, že jezdila až do Dolní Bečvy, jezdili na pionýrský tábor Bučina do Dolní Bečvy a že to tam bylo naprosto perfektní. Tak já vám moc děkuji za dnešní příspěvky. Do pořadu Dáme řeč. A co budeme zítra probírat? Víceméně pod stanem zůstaneme, ale tentokrát budeme hledat ty nejlepší kempy. Jezdíte pod stan? Kam se rádi vracíte? Kde je podle vás nejlepší kemp? Třeba u nás na severu Čech, nebo vlastně můžeme probrat i zahraničí. Prostě kam rádi jezdíte pod stan? A za chviličku už zámecké léto pokračuje. Hezký den vám všem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Ano, je tu další vydání našeho zámeckého léta. Vy u rozhlasového přijímače, tady u mikrofonu Pavel Kudrna, tak vás vítám. Víte, že se scházíme už po 14. a dovedu si představit, jestli vytáčíte to naše číslo, nedovoláte se, že si říkáte, má to vůbec ještě cenu, ale má, protože dokonce prázdnin, do kdy zámecké léto bude pokračovat, tak zbývá spousta našich dílů, kdy navštívíme spousty zámků a máte šanci vyhrát ty naše zámecké cestovatelské balíčky a další ceny. Ale pozor! Prosím, berte to jako hru, nikoliv jako dostihy za výhru. Představte si, a teď si nevymýšlím, že jsem třikrát zvedl při této soutěži telefon, třikrát jsem slyšel stejný zvuk spokoje, stejné hlasy na třech různých číslech, připomínám. No a než tam někdo doběhl, že si to dal vytáčet, hlasitý poslech, tak jsem to zavěsil a dal jsem šanci jiným. Takže nelovte, hrajte. A hrajeme dál. František Kinský, názve na další zámecký objekt. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes, nám prozradí Eva Bucharová.
3: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
4: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
3: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
4: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno, i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si položit výstavy, je to úplně na vás. A může se tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu a veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
3: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
4: Nejhezčí je období, když kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
3: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
4: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky i sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic, nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla jako největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
3: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
4: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní pramen, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Až tam voda dostoupá na tu správnou hladinu, bude to opravdu nádherné. Jinak ono to trvá dlouho, napouštění těchto ploch trvá měsíce, někdy dokonce i roky. My teď budeme měřit na minuty, písnička Ivety Bartošové trvá 3 minuty 44 vteřin, po tu dobu můžete telefonovat, já se vás zeptám, odkud jste, řeknu vám, zdali jste třetí v pořadí a pak ve vysílání položím soutěžní otázku. Tak máte-li chuť, tak přichází váš čas, čas hry?
0: Zámecké léto. Hra
5: Rajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak myslím, že už můžete dovolat, protože už vím, kdo půjde do vysílání a mohu říct, že ta slavná věta, že trpělivost růže přináší, že v dnešním případě platí, protože paní Marie z Dubečan byla náhradnicí, já nevím, kolik dní to je zpátky.
1: Před dvěma dny
0: a dnes je ve vysílání. Paní Marie, já vás zdravím, dobrý den.
1: Já vás taky moc zdravím a všechny posluchače, dobrý den.
0: A já myslím, že o to je to lepší, ne? Veselější, když jste se předtím sice dovolala, ale do vysílání nešla a dneska vám to vyšlo. Tak asi radost, ne?
1: Tak, určitě radost. Je to jenom hra, jak jste říkal. Jestli to uhodnu, budu ráda moc.
0: Uhodnete, je to jednoduché, já vám hned řeknu otázku. Otázka zní, co se ještě před několika desítkami let těžilo v blízkosti zámku Jezeří? Za A kaolín, za B uran, za C uhlí.
1: Za C uhlí, poslouchala jsem.
0: No, radost až do rána, no, jak radost. Se říká. Paní Marie, tak vám gratuluju, zámecký cestovatelský balíček je váš. To znamená sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Zítra budete v losování s číslem 4. Hraje se o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme ze všech výherců, tedy ano, ze všech těch, kteří soutěžili, ale vlastně ze všech výherců, tak vylosujeme jednoho, druhého a třetího a všichni tři si odnesou poukaz na zámecký pobyt. Mějte se krásně, paní Marie, zdravím do Dubečan.
1: Vy taky, zdravím, nashledanou všechny posluchače, hezký den.
0: Nadšení v hlasu paní Marie. No a zítra se vydáme do brány Valašska, taky trochu nesoutěžní otázka pro vás, do brány, která má stoletou tradici pálení, hlavně švestek, tedy výrobu slivovice, ale taky známé pečivo. No a narodil se tam, myslím, že kdysi, nevím jak dneska, valašský král Bolek Polívka, nevím, jestli nebyl sesazen mezi tím. V každém případě zítra půjdeme do Vizovic na nádherný zámek. S Pavlem Kudrnou a Františkem Kinským, průvodcem naším zámeckým létem. Mějte se moc krásně, hezký den přeji, hezký čtvrtek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Bílině dnes skončila oprava průtahu komunikace 1/13. Podchod ve Dvořákově ulici v Jirkově na Chomutovsku nově střeží dvě kamery. Kvůli plánované rekonstrukci stacionáře v České Lípě čeká jeho klienty stěhování do náhradních prostor. Dnes bude polojasno až oblačno a teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Silnice 1/13 v Bílině je ode dneška znovu průjezdná bez omezení. Vyplývá to z informací města v aplikaci Munipolis. Dělníci v téměř 700-metrovém úseku mezi kruhovými objezdy u Lidlu a Albertu vyměnili asfaltový povrch. V nejbližších dnech tam ještě přibude vodorovné dopravní značení. Řidiči by proto měli být při průjezdu opatrní.
2: Práce začaly 21. června a město kvůli nim doporučovalo řidičům, aby se Bílině pokud možno vyhnuli. Ředitelství silnic a dálnic za obnovu zaplatilo bezmála 10 milionů korun. Rekonstrukce se nakonec protáhla přibližně o týden oproti původnímu plánu. Z Bíliny Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Časté stížnosti občanů na vandaly a poškozování veřejného osvětlení donutilo radnici v Jirkově na Děčínsku zlepšit ostrahu podchodu ve Dvořákově ulici. Podle webu města jsou nově na místě dvě kamery připojené na služebnu městské policie. Zamřížované je nové osvětlení podchodu. Montáž kamer i světel vyšla město na 80 tisíc korun. Budova bývalé školy na Palackého náměstí v České Lípě poslouží dočasně jako zázemí pro klienty denního stacionáře z Hradecké ulice. Ten čeká rekonstrukce. Aby mohly stavební práce začít, musí se klienti dočasně přestat těhovat do náhradních prostor. Podle krajské radní Anny Václavíkové Provazníkové ze Starostů pro Liberecký kraj vyjde úprava zázemí bývalé školy na 7,5 milionu korun.
3: Ten objekt by měl být do října zrekonstruován, v tu chvíli se klienti z Hradecké přesunou do Palackého a začneme s rekonstrukcí Hradecké. Ta by měla být na konci roku 2028, pak se klienti tady nastěhují zpátky. Je to celkem 45 klientů s kombinovaným postižením mentální, tělesné, ale i autisty.
0: Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie českého podnikatele podezřívají z ohrožení národní bezpečnosti. Bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. Peking se vymezil proti lednovému uvalení vazby na čínského novináře v Česku a vyzval Prahu k jeho okamžitému propuštění. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž momentálně čeká na soud.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne se ojediněle přidají přehánky nebo i bouřky. Teplotu dnes naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho

0: která určitě vzbudí pozornost. Poslance SPD Jaroslava Foldynu policie vykázala na 14 dní z domu a zabavila mu zbraně. Politik je podezřelý z domácího násilí. Zjistil to investigativní tým Českého rozhlasu a my vám o tom víc řekneme zhruba o 10:30. Tak s námi zůstaňte a poslechněte si písničky, které nestárnou, od Michala Tučného, Zdeňka Rytíře a Pavla Bobka i tu první v téhle hodině od Elánů. Kdo by neměl rád tanečnice z Lučnice?
1: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: 10 minut po 10. v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever, čas pro dnešního slavného Severočecha, a my se díky němu vrátíme v čase do roku 1621. Ale pro onoho slavného Severočecha to vůbec nebyl šťastný rok.
1: Slavní Severočeši.
2: Je 21. června roku 1621. Na Staroměstském náměstí v Praze pozvedá slavný kat Jan Mydlář svůj meč. Mezi 27 předáky stavovského povstání odsouzenými na smrt je také primátor Žatce Maximilián Hošťálek z Javořice. Narodil se v roce 1564 do jedné z nejváženějších rodin ve městě. Hošťálkové původně nebyli šlechtici, ale díky šikovnému hospodaření získali obrovský vliv. Maximilián shromáždil majetek, který snesl srovnání s bohatým rytířem. Vlastnil 2 měšťanské domy, hospodářský dvůr, 7 chalup, chmelnice, vinice a polnosti. Politická kariéra Maximiliána Hošťálka stoupala přímočaře. Od správy města se přes post krajského výběrčího daní vypracoval až na samotný vrchol. V roce 1610 byl zvolen žateckým primátorem. Klidná léta prosperity ukončil rok 1618. Pražská defenestrace zažehla povstání protestantských stavů proti katolickým Habsburkům. Hošťálek byl zvolen do zemského direktoria, prozatímní vlády, která zemi řídila. Když na podzim roku 1619 projížděl Žatcem nově zvolený král Fridrich Falcký, ubytoval se a hodoval právě v Hošťálkově domě na náměstí. Po drtivé porážce stavů v bitvě na Bílé hoře zatklo Hošťálka císařské vojsko. Soudní tribunál v Praze ho odsoudil k trestu smrti a konfiskaci majetku. Jeho sťatá hlava byla přibita na pražskou bránu v Žatci a strašila kolem jdoucí dlouhých 6 let. Jeho manželce bylo potom dovoleno jí sundat a pohřbít.
1: 6. rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: 20 minut po desáté, dnes nás v turistické rubrice Českého rozhlasu Sever čeká pozvánka na novou turistickou stezku. Vede z Českého do Saského Švýcarska, konkrétně z Hřenska do Šmilky. A my si ji projdeme s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem a redaktorkou Evou Bucharovou.
2: Naší stezku začínáme na autobusové zastávce.
3: Je to úpravna vody. Význam té autobusové zastávky je pro naši cestu klíčový. Když vystoupíme na autobusové stanici Hřensko úpravna vody, tak po několika krocích dojdeme do údolí Suché Bělé. A podél toho malého potůčku, té Suché Bělé, tam začíná naše cesta směrem do Saského Švýcarska.
2: Naše nová cesta, která je v mapách označena taky jako prasečí cesta, jak je značena?
3: Takovými zelenými šipkami. A ty zelené šipky znamenají, že se jedná o místní značení cest v Národním parku. Takže je to vlastně taková horská spojovací cesta.
2: Je to velmi horská cesta, protože náš směr z Hřenska do Šmilky, to je hned na samém začátku pěkně ostré stoupání.
3: Dole doporučuji rozhodně nepřepálit tempo. Budeme potřebovat sílu, abychom došli až na vrchol, na který jsme teď došli.
2: Na lavičku.
3: Na lavičku, a ta lavička se vlastně i docela hodí, protože po té cestě skutečně si nohy mají trošku tendenci chtít odpočinout, takže si tady můžeme sednout buď to na tuto lavičku, anebo na některý z těch bukových kmenů, které tu leží kolem ještě po požáru.
2: A ta spojovka z Českého do Saského Švýcarska, tedy ze Hřenska do Šmilky, je vlastně jak dlouhá?
3: Jsou to necelé 3 kilometry. My jsme tady na takovém skalním ostrohu, který se jmenuje Dlouhý roh. A na tom dlouhém rohu tam ta prasečí cesta původně končila. Nicméně o několik desítek metrů níže se už nachází státní hranice se Saskem a tedy také Národní park Saské Švýcarsko. A těch několik desítek výškových metrů jsme museli překonat tím, že jsme postavili několik nižších stovek metrů cesty v tom svahu. Je to v principu dlouhé schodiště vedoucí bukovým lesem. Už když přicházíme na horský roh, tak vidíme ikonickou horu Saského Švýcarska Lilienstein. Vidíme císařskou korunu. V popředí vidíme vlastně nejmenší stolovou horu Saského Švýcarska, Zirkelstein, a za Zirkelsteinem vidíme Velký a Malý Čirnstein. To jsou takové výrazné stolové hory, které vypadají, jako když otevřeme knihu.
1: Popisuje výhledy z vyhlídkového místa na nové stezce z Hřenska do Šmilky, nebo obráceně, mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Tak jestli se nebojíte kopců, vyražte!

0: Je 10:30, čtvrtek 16. července. Český rozhlas Sever pro vás teď má zprávu, která určitě vzbudí pozornost. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho minulý týden na 14 dní vykázala z domu a zabavila mu několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Investigativnímu týmu Českého rozhlasu to potvrdili 3 důvěryhodné zdroje. Foldyna tvrdí, že je nevinný. Podrobnosti si teď řekneme s investigativním reportérem Arturem Janouškem. Pěkné dopoledne.
1: Hezký den.
0: Tak co všechno o tom případu vlastně víme?
1: Tak k tomu incidentu došlo minulý týden v domku na okraji Děčína, kde Foldyna žije se svou manželkou, kterou tedy měl údajně nějak napadnout. Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka nám řekl, že tento případ nemůže v tuto chvíli nějak komentovat, protože prověřování je fází trestního řízení, která je vždy neveřejná. Nicméně víme, že policie Foldynu vykázala na 14 dní z domu, zakázala mu kontakt s manželkou, zabavila mu střelné zbraně, které tedy, jak už jsme řekli, Foldyna legálně vlastní. A právě to nám potvrdil i sám Foldyna, když jsme s ním včera mluvili během jednání s ním.
0: Jak to Foldyna všechno vysvětluje?
1: On potvrdil, že ho policie skutečně vykázala z domu, prohlásil ale, že je nevinný, pak hned ten rozhovor ukončil, zamířil do prostor ve sněmovně, kam novináři běžně nesmí, a po cestě opakoval, že na další otázky, jako třeba co přesně se stalo, nebo jestli už v minulosti k něčemu takovému došlo, takže na nic z toho nebude odpovídat a pokládání dalších otázek označil za obtěžování.
2: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
3: Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
1: My jsme oslovili i manželku Jaroslava Foldyny, ta se ale nechtěla vyjádřit s tím, že jí to zakázala policie. Ten případ je teprve na začátku, Foldyna zatím nebyl z ničeho obviněný. Já ještě doplním, že novela občanského zákoníku loni v červenci zpřísnila ochranu ohrožených osob v domácnostech. Do loňského roku totiž mohla policie vykázat toho agresora jen na 10 dní. Novela tu lhůtu prodloužila na 14 dní a po celou tu dobu se útočník nesmí k oběti přiblížit ani kontaktovat. Pokud by ten zákaz porušil, dopustil by se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který hrozí až 2leté vězení. Ta novela loni v červenci přinesla ještě jednu podstatnou změnu. Policie vykázaným násilníkům vždy automaticky také zabavuje zbraně a právě to se také stalo v případě poslance Foldyny.
0: Říká investigativní reportér Artur Janoušek. My děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
4: Jsme s vámi.

0: Michal Tučný a Zdeněk Rytíř se vydali na kosmický vandr, kdysi v uzlíku ti vandrovníci nosili chleba nebo v lepším případě buchty. Možná k tomu chlebu měli i kus sýra, rozhodně to ale nebyla mozzarella. Právě o mozzarelle ale teď budeme mluvit v Babských radách.
1: Babské rady.
2: Mozzarellu známe všichni. Je to oblíbený čerstvý sněhobílý sýr, který se většinou vyrábí z pasterizovaného kravského mléka. Ale běžné je i použití ovčího nebo kozího mléka. Opravdovou lahůdkou je mozzarella z buvolího mléka. Mléko od volně se pasoucích buvolích krav se zpracovává do 16 hodin a musí mít minimálně 7% tuku. 5 hodin trvá oddělení sýru od syrovátky, potom se hmota ponoří do vody, která má 95 stupňů, v ní se intenzivně promíchá a tím se vytvoří kuličky, které se následně chladí ve studené vodě. Aby si mozzarella zachovala svoji strukturu a pustila méně vody v pokrmech, například pokud ji dáváte na pizzu, doporučuje se neřezat ji nožem, ale sýr trhat ručně po vláknech. Ve 100 gramech mozzarelly najdete téměř 83% doporučené denní dávky vápníku. Tento sýr patří do kategorie čerstvé sýry, jejíž doba zrání nepřesahuje 40 dní. A věděli jste, že sýr je vlastně nejstarší způsob konzervace mléka?
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Lucie Bílá dospívala 9 minut před 11 a před námi jsou dnešní kulturní tipy. Zvát vás na prohlídky Děčínského zámku, kterými provází herec David Matásek, by asi nebylo úplně fér, protože víme, že jsou vyprodané. Přesto vás ale na Děčínský zámek pozvat můžeme, protože od 18 hodin bude růžovou zahradou, která je nově opravená, zní krásná hudba. Dixielandové večery se vrací do růžové zahrady. Dnes bude hrát skupina Old Boys, takže důvod k tomu navštívit Děčínský zámek prostě máte. Další krásná hudba rozezní zámek v Klášterci nad Ohří. Na nádvoří zámku proběhne další z programů kláštereckých hudebních pramenů. Tentokrát Jaroslav Svěcený a české smyčcové Heroldovo kvarteto vystoupí v takové hudebně herecké hudebně hereckém mixu, který obsahuje nejenom hudbu, ale taky herecké scénky, zpěv, dojde i na humor a vy se můžete těšit na hudbu z filmů Piráti z Karibiku nebo Šíleně smutná princezna Noc na Karlštejně nebo Krkonošské pohádky. Kdo se postará o hudbu, už jsem řekla, o ty herecké vložky, tak o ty se postarají Viktorie Martincová, Zdeňka Žárníková, Gustav Kevin Mašek. Další hudba, tentokrát převážně klavírní, bude znít v Teplickém domě kultury, protože tady se od 19 hodin chystá gala koncert vítězů soutěže Chopin in Bohemia. Je to velké finále mezinárodního klavírního festivalu. No a hudba ještě jednou, ale úplně jinak. Underground v Litvínově na náměstí Míru od 5 až do 10 večer se bude hrát muzika z úplně jiného soudku. Od 6 Heli Belly Underground Praha, od 19:15 Timur a jeho partaj, no a od 20:30 Justin Lavaš a M. Rudenko, jak říkám, úplně jiný žánr a důkaz, že v kulturních nabídkách Českého rozhlasu Sever si vybere každý.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z bytu a zabavila mu zbraně. Na úpatí Krušných hor se lidé po dlouhých letech dostanou do prostoru hnědouhelného lomu. Pod zámkem Jezeří spojila nová cesta Černice a Vysokou Pec. Vyšetřování krádeže desítek milionů v české obci Sokolské se nejspíš opět prodlouží. Dnes bude polojasno až oblačno a teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden napadl svou manželku. Investigativnímu týmu Českého rozhlasu to potvrdili tři zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala. Prohlásil ale, že je nevinný.
4: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
2: Foldyna žije s manželkou v Děčíně. Ta se k tomu odmítla vyjadřovat. Okresní státní zastupitelství v Děčíně nechtělo případ komentovat. Případ je teprve na začátku a Foldyna nebyl z ničeho obviněný. Oblast po povrchové těžbě uhlí na Mostecku je od minulého víkendu volně přístupná veřejnosti. Z Černic přímo do Vysoké Pece se teď lidé mají možnost dostat přes severozápadní část lomu ČSA, kde se nově rozkládá i přírodní rezervace. Na přírodní charakter upozorňuje fotograf a cestovatel Martin Bareš.
5: Je tam nově otevřená cesta po severní hraně toho lomu. Záměrně říkám cesta a ne cyklostezka. Mnozí cyklisté byli trošku překvapení, když tam dorazili na Galuskách. Je to opravdu pouze cesta lomem, přístupná pěším a cyklistům.
2: V Roudnici nad Labem mohou obyvatelé přihlašovat své nápady na vylepšení veřejného prostoru z participativního rozpočtu. Informoval o tom mluvčí města Jan Vancl. Město na nové návrhy vyčlenilo 1 milion korun ze svého rozpočtu. Loni vyhrál návrh na opravu kašny a altánu v Tyršově parku. Lidé mohou i letos své náměty posílat prostřednictvím formuláře na internetových stránkách roudnicenavlně.cz. Policie nejspíš opět neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské. Prověřování případů by se tak prodloužilo už po třetí, zjistil to server iRozhlas. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistentce, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschovně. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení škod, které krádeží vznikly.
3: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne se ojediněle přidají přehánky nebo i bouřky. Teplotu dnes naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U Hřenska na Děčínsku došlo k dopravní nehodě. Srazila se tam dvě osobní auta. A dvě osobní auta se srazila také v Chomutově v ulici Bezručova. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: červenci a srpnu si každé úterý

0: novém pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Je to krásná část roku, všude všechno kvete, čas krásy a hojnosti. Tu hojnost si užíváme především na svých zahrádkách a za krásou můžeme vyrazit třeba do botanické. Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je dnes ředitel té teplické botanické zahrady Jan Ptáček. Pěkné dopoledne.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Léto je krásný čas, ale mě zajímá, jestli je to krásný čas i pro vás. Máte čas se kochat, anebo naopak máte plné ruce práce, protože ty horké a suché dny si prostě vaši práci vyžadují.
2: Tak kochat se musíme, protože jakmile se nebudeme kochat, tak nám ty rostliny odkvetou a už si jich nenabažíme, prostě rostliny na zimu nepočkají, alespoň ty, co rostou venku, ale je to teda velká práce, zvlášť když jsou takováto tepla, protože to je opravdu pro ty rostliny docela i, jak to říct, jako záhul na to, aby to jako zvládly, prostě ty čtyřicítky tady na to, nejsou některé ty rostliny vůbec stavěné.
1: Napadlo mě, když jsem se vrátila do těch extrémně horkých dnů, které máme za sebou, že v takovém skleníku v botanické to musí být, když je venku ve stínu skoro 40, jako fakt peklo.
2: Tak peklo je to třeba v tom sukulentním skleníku, protože tam nejsou za stolik ty zrostlé stromy. Naopak ten tropický skleník, jak je to zelený, jsou tam vysoký stromy, opravdu se ukazuje, že ty stromy fungují jako skvělá klimatizace, takže aha, tam je vlastně příjemně. A když tam ještě profukuje s těmi větracími okny, no tak to je jako paráda.
1: No vidá, takže před vedrem se půjdeme schovat do skleníku, to by nás možná nenapadlo. Musíte takhle v létě dělat nějaké kompromisy mezi tím pěkným a tím nutným?

0: pro ty rostliny v horkých dnech? Musíte je třeba nějak speciálně chránit a tím pádem je skrývat návštěvnickým zrakům?
1: Tak to neděláme. Tak jako ty rostliny, které jsou vysazené, tak ty už prostě nějakým způsobem neuchráníme. Rostliny ve skleníku jsou chráněné, ale samozřejmě, jak ty teploty stoupají, tak jim to taky nemusí úplně dělat dobře. Máme nějaké stínění, máme tyhle ty možnosti, ale jakmile to přesahuje nějaké meze, no a ty rostliny, co jsou venku, si s tím musí nějakým způsobem poradit. Musí prostě si tu vodu vzít v ranních hodinách, využít to a prostě ty 40 venku přežít. No.
0: Kolik vody tak spotřebuje botanická zahrada takhle v létě? Máte to spočítáno?
1: Tak to nemáme spočítané. Je to doopravdy hodně, hodně vody. Venku je to dobré tím, že vlastně zaléváme přes noc, že máme automatickou závlahu, takže to vlastně teď jede v těch horkých dnech prakticky jako obden v různých částech, protože nejde zalévat všechno najednou a skleníky se zalévají prakticky denně.
0: Říká ředitel Teplické botanické zahrady Jan Ptáček, který je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Vaším dopoledním společníkem je Český rozhlas Sever a v dopoledním expresu dnes jako hosta máme ředitele Teplické botanické zahrady Jana Ptáčka a povídáme si o létě v botanické, o čem taky jiném. Zatímco jsme poslouchali písničku, tak jsme se shodli na tom, že největší peklo stran zalévání jsou květináče.
2: Jo, je to přesně tak. Květináče, jak to je omezená půda, omezený prostor, snadněji se to rozpaluje na tom sluníčku, takže to vysychá velmi snadno.
1: Když se nám ta teplá léta začínají opakovat, má to nějaký dopad i na skladbu rostlin, které si v botanické hýčkáte? Měníte nějak tu novou výsadbu, to, co do zahrady přidáváte právě v závislosti na těch klimatických změnách?
2: Spíš nám to ukazuje směr, kterým se jako vydávat nemáme, protože těžko budeme udržovat nějaké chladnomilné rostliny ze severu, choulostivé rostliny z hor, když se nám v létě upečou ve 40 stupních. Takže nějakým způsobem asi ten posun třeba k těm suchomilnějším rostlinám, těm, který vyžadují jako větší teploty nebo je zvládnou, jako jsou rostliny ze Středomoří, tak nějakým způsobem tady bude. Bude se to týkat pravděpodobně i stromů, protože jestliže budou ta horká léta, začnou nám odcházet některé jako choulostivější stromy, které potřebují dostatek vláhy, tak to prostě nemá pak jako dlouhé trvání je takové rostliny pěstovat. No.
1: Ani vy nemáte kapacitu na to, abyste ty choulostivé stromy tou vodou dozásobili?
2: Myslím si, že to není v silách žádné botanické zahrady. Myslím si, že zalít se dá zahrada, dá se zalít záhonové květiny, ale přece jenom třeba 100 let starý strom, který už má jako velkou výšku, tak to si myslím, že ani automatická závlaha nezvládne.
1: Je tam nějaký takový chudák, který dává najevo, že se mu vůbec nelíbí, co se kolem něj děje?
2: Tak zatím to nepozorujeme, zatím se nějakým způsobem ty stromy s tím dokážou jako vyrovnat, oni začnou pomalu jako schazovat listy. Viděl jsem fotografie třeba z Velké Británie, kde už jako začínají ty stromy pomalu odumírat, nic takového zatím v Teplické botanické zahradě není.
1: Takže tak držíme palce, aby se to nestalo, a když tak ne příliš brzy. Probrali jsme ty trable, které přináší horké léto, ale ono sebou přináší taky spoustu krásného. Co teď nejhezčího je u vás k vidění?
2: Já si myslím, že bych posluchače pozval na naše letničkové záhony, podívat se třeba právě na ty letničky, co kvetou v Jižní Africe, nebo ve Středomoří, nebo na Mexiku. To opravdu teď, jak je teplo, slunečno, tak ty rostliny mají krásně rozkvetlý květy, takže úplně krásný. Máme rostliny, které se jmenují Arctotis nebo Urzíně, jsou to takový pampelišky, když to tak řeknu, který otevírají své květy za slunce. A je to teda jako nádhera.
1: Nejen za pampeliškami vyrazíme do Teplické botanické i po písničce.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Ředitel Teplické botanické zahrady Jan Ptáček je dnes hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever a mě to nedá, musím se zeptat na palmy na Teplickém nádraží. Pořád tam jsou a jak se jim daří?
2: Pořád tam jsou a po zimě musím říct, že se jim tam dařilo jako nádherně. Samozřejmě zase, jak jsme se bavili o těch letních teplotách,
1: jasně.
2: Samozřejmě žloutnou jim listy, schnou jim částečně ty špičky, dostáváme i dotazy vlastně od občanů, jako jestli teda se o ty palmy je řádně postaráno, je o ně řádně postaráno, bohužel s tím, že občas nějaký ten list uschne a není úplně reprezentativní, nebo schnou ty špičky, bohužel s tím jako nic neuděláme, to je prostě daň za to, v jakém prostředí to je.
1: Palmy na nádraží jsou krásná dekorace a zároveň taková malá pozvánka pro všechny, kdo do Teplic přijíždějí, aby k vám zašli. Chodí lidé v létě?
2: Jakdy? Když jsou ty 40, tak nechodí.
1: Jasně, to jsou někde úvody.
2: To byly rekordní návštěvnosti zase v nejnižších číslech, když to tak řeknu, ale vlastně nejideálnější počasí je to, co teď bylo, takový to, kdy nějak to přehoupne těch 20 stupňů. Trošku se zdá, že bude pršet, takže ty lidi nevědí, nejdou k vodě, nejdou ani na výlet, přece jenom, když začne pršet, můžou se schovat do skleníku, do kavárny, takže to je takové to nejideálnější počasí. No a roztrhl se pytel s letními tábory, takže teď máme zahradu plnou letních táborů, kteří vlastně chodí obdivovat krásu rostlin.
1: Letní tábory, takže děti, máte ambici je vzdělat? Když už přijdou, snažíte se z nich udělat ne snad malé botaniky, ale na druhou stranu proč ne?
2: Tak určitě, protože ať už si to jdou obejít sami, tak máme tam spoustu naučných věcí, mohou se sami spoustu věcí naučit, nabízíme samozřejmě spoustu komentovaných prohlídek a různých programů, což můžou i ty tábory využít. Případně máme takový ten program Detektivku květu, kdy vlastně musí ty žáci nebo ty, co to jdou studovat do té zahrady, si to vlastně obejít, mají tam nějaké úkoly a vlastně plní takový detektivní úkol, tak to je takový malý vzdělávací typ.
1: Já, když se řekne botanická zahrada, tak mám pocit, že to je jako oáza klidu, místo, kam člověk jde, aby unikl tomu ruchu okolo. Na druhou stranu, ale ta doba je dneska tak rychlá, že člověk vlastně možná i vyžaduje nějakou akci. Tak dá se skloubit oáza klidu s akcí, která bude lákat generace, které jsou zvyklé na rychlé, flešovité informace, přijdou taky do botanky?
2: Určitě máme spoustu akcí, snažíme se to nakombinovat, aby tam byly jak dny klidu, kdy člověk může relaxovat s knihou, mimo jiný máme teď nové lehátka, takže ty můžou i zkusit vlastně návštěvníci, takže vzít knížku a posadit se nebo lehnout si na lehátko, tak to je jeden z takových typů. A samozřejmě máme i některé ty akce, které trošku ten klid naruší, ať už jsou to koncerty, komentované prohlídky nebo nějaké další aktivity.
1: No a my se těm akcím, které máte připravené na tohle léto, budeme věnovat hned, jak dospívá Lucka Vondráčková.

0: dnešnému pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Jan Ptáček, ředitel botanické zahrady v Teplicích, je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a já jsem celé to naše povídání, nebo vlastně ještě před tím povídáním pustila do éteru informaci o tom, že každé úterý a čtvrtek od 4 do 5 nabízíte komentované prohlídky, tedy prohlídky s průvodcem. To je letní specialita.
2: Tak už je to vlastně druhý rok, letní specialita, trošku zaměřená na lázeňáky, aby vlastně lázeňští hosté přišli do botanické zahrady a vlastně k tomu vstupu měli v tento čas i komentovanou prohlídku, ale není to jenom pro ně, můžeme nazvat kohokoliv lázeňákem, takže kdo chce, tak může v tomto čase přijít, průvodce vyčkává a pak provede tu skupinku buď skleníkem nebo venkovní expozicí podle počasí a podle toho třeba, jak se ta skupinka cítí.
1: Slyší na tuhle nabídku lidi, je to lákavé? My jsme zvyklí na komentované prohlídky na zámcích a na hradech, to jsou takové ty pravidelné letní, výletní aktivity. V té botanické to možná není až tak běžné, ale mě to zní lákavě.
2: Je to lákavé, protože běžný návštěvník třeba některé ty zajímavosti může minout, tak ten průvodce, ten ví, co má jako zdůraznit, takže je to takové lákací na to, co třeba běžný návštěvník nevidí a ten průvodce mu to může ukázat a říct mu ty zajímavosti o tom, říct mu, jak ta zahrada vlastně funguje a ten návštěvník se pak může na cokoliv i doptat, nějaké zajímavosti a tak dále.
1: Navíc ono to v botanické je často tak, že ta rostlinka tam vzadu, taková ta nenápadná, co se tam někde krčí, je z nějakého důvodu ta nejzajímavější a normální smrtelník o tom nemá ani ponětí.
2: Přesně tak, nebo si to třeba lidé neuvědomují, že tu rostlinu můžou znát z běžného života. Momentálně tam třeba máme vystavené léčivé rostliny, aromatické, protože jak jsme měli ten aromatický začátek roku, tak v něm pokračujeme, takže to třeba, aby poznali i návštěvníci, co tam je za zajímavosti, k čemu se to používá a takový to pozadí k tomu.
1: Jaké další akce máte na léto naplánované? Co ještě má lidi do botanické v Teplicích přivábit?
2: Tak nyní v sobotu máme dvě takové velké zajímavé akce a to Levandulový den, vlastně ve spolupráci s Levandulovou zahradou Anete pod Klapím, pod Hasenburkem v Klapí ve vesničce, tak ta vlastně bude mít prodej výrobků z levandule, poradenství, takže kdo má nějaké strasti a nesnáze s pěstováním levandulí, tak ať přijde od 10 hodin, budou tam k dispozici a budou radit všem zájemcům o pěstování levandule. A ten krásný den pak zakončí koncert Ireny Budweiserové a Jakuba Racka, který doufám, když vyjde počasí, tak se opět odehraje v našem bambusáriu, což je takové naše krásné kulturní místo, kde jsou ty koncerty úplně nejkrásnější.
1: Říkal jste, že máte nová lehátka v botanické, ta jsou někde stabilně ve stínu, nebo si člověk může vybrat koutek, kam si ho popotáhne a udělat si tam hezkou chvilku?
2: Jsou stabilně ve stínu, naší pergole, takže je to takový půl stín, půl sluníčko, aby si každý mohl vybrat, ale samozřejmě nejlepší je si vzít deku a hodit si deku do stínu někam pod stromy, natáhnout se s knihou, tak to doporučuji určitě.
1: Probrali jsme ten úplně nejbližší plán akcí, tedy tuhle sobotu, ale věřím, že toho v létě chystáte víc.
2: Máme samozřejmě výstavy v naší vstupní hale, na srpen je pak plánovaná výstava vlastně obrazů z Himalaj, takže pokud bude pokračovat to teplé počasí, tak alespoň dle fotografií se skladí do naší vstupní haly, tam začínáme 4.8. Budou pokračovat zase ty letní komentované prohlídky, no a pak další program chystáme na podzim a zimu.
1: Říká ředitel botanické zahrady v Teplicích Jan Ptáček a já věřím, že k tomu podzimnímu programu se zase třeba po prázdninách sejdeme. Pro dnešek díky.
2: Děkuji za pozvání, mějte hezký den.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Obnovu přírody v průmyslu poničeném regionu se podařilo už před lety využít Martinu Barešovi se zážitkovou agenturou Offroad Safari. V terénních autech začal vozit lidi do míst, která se začínala měnit, jako třeba hnědouhelný lom ČSA na Mostecku. Jako aktéra pozitivní proměny v projektu vědců z Ústecké univerzity v projektu nazvaném Mozaika proměn regionu nám jeho aktivity teď představí severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Vozí ještě Martin Bareš turisty do hnědouhelného lomu?
2: Ano, jezdí s nimi přímo do míst, kde se těžilo. Je tu teď další zlomová novinka. Od soboty se na kraji celé té velké oblasti, kde se povrchově dobývalo uhlí, můžou vydat lidi sami. Pod svahem Krušných hor mezi Vysokou Pecí a Černicemi vede cesta, kterou můžou využít pěší nebo cyklisti na terénních kolech. Dostanou se tak do té severozápadní části, kde projedou nebo projdou i místy, která jsou teď přírodní rezervací. A jejich obnova je ponechána vlastně silám přírody. Se zážitkovou agenturou se dostanou ale do míst, která teď běžně přístupná nejsou a hlavně mají ten pohled doplněný výkladem.
1: Dá se tedy říct, že zároveň s tím zážitkem se i vzdělávají?
2: To podnikání s offroad safari tak vlastně začalo. Martin Bareš měl zálibu v jízdách do přírody, do terénu, ale zároveň ta místa, historii, životní prostředí i například geologii znal. Využil pak toho, že se známí o tato témata zajímali a doporučovali dál. Na výletech se vzdělávací nadstavbou zážitkovou agenturu založil. Například při okruhu přes hnědouhelný lom často na každé ze tří zastávek stráví s těmi zájemci až hodinu výkladem. A návštěvníkům, kteří často přijeli s tou stereotypní představou měsíční krajiny a vůbec špatné pověst regionu, se ten pohled začal měnit.
1: S ukončením těžby a taky s ukončením rekultivací budou končit i tyhle aktivity?
2: Ty aktivity nejsou navázané jen na hnědouhelné lomy.
1: Tak tohle už nám Robin Rerich nedopoví, nějak se nám přerušilo spojení, ale já myslím, že dobrá zpráva na závěr zazněla. Offroad safari nebude končit, ani kdyby všechny rekultivace na severu Čech už skončily. Regionální stopař.

0: Tohle byla Hana Zagorová, za malou chvíli uslyšíte Dalibora Jandu, taky skupiny Nightwork nebo Ten Sharp, to všechno ještě před čtvrtečním polednem. A co uslyšíte také, to bude další recept Slávky Brádlové, dáme si zeleninové a proto myslím velmi vhodné letní jídlo.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes si dáme zase jeden pozdrav z Balkánu. Kápě zapečené s balkánským sýrem. Na dvě porce budeme potřebovat 3 kápě, asi 100 gramů balkánského sýra, takového toho slaného, bílého, k tomu ještě pár černých oliv, 1 vajíčko, trochu tymiánu nebo oregano a olej. Kápě opláchneme, osušíme a podélně rozkrojíme. Stopku ponecháme a ze spoda je můžeme malinko seříznout, aby byly stabilnější. Na náplň smícháme nastrouhaný balkánský sýr, vejce, nakrájené olivy a trochu tymiánu nebo oregana. Můžeme použít bylinky sušené nebo čerstvé, pokud máme. Půlky naplněných kápí položíme do zapékací misky s trochou oleje a v předehřáté troubě zapečeme. Můžeme podávat jako předkrm a nebo větší porci jako hlavní jídlo. Případně to ještě můžeme doplnit vařenými bramborami.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna byl kvůli podezření z domácího násilí policií vykázán z bytu a byly mu zabaveny legálně držené zbraně. Společnost Koryt LK přijímá do zítřka připomínky ke změnám jízdních řádů na Frýdlantsku. Na českých silnicích v letošním prvním pololetí meziročně zemřelo o 11 motorkářů víc. Převládá až skoro jasno, postupně oblačno, k večeru může i drobně zapršet, teploty dnes do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden údajně napadl v domě v Děčíně svoji manželku. Investigativnímu týmu Radiožurnálu to potvrdili tři zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní.
2: Foldyna potvrdil, že ho policie skutečně vykázala z domu. Prohlásil ale, že je nevinný a na další otázky odmítl odpovídat.
3: K tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka. Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
2: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka nechtěl případ komentovat.
4: Případné trestní řízení ve fázi prověřování je vždy neveřejné.
2: K incidentu se odmítla vyjádřit i Foldynova manželka. Artur Janoušek, Český rozhlas.
0: Už jen do zítřka mohou lidé posílat podněty a připomínky k chystaným změnám v autobusové a železniční dopravě na Frýdlantsku. Podle krajské společnosti Koryt LK se změnami počítá od prosincového jízdního řádu. Navrhované změny mají zlepšit návaznost mezi autobusy a vlaky při přestupech v Raspenavě. Stejně tak autobusy z Kunratic a Heřmanic se mají více přizpůsobit odjezdům vlaků z Frýdlantu do Liberce. Zlepšit se má i spojení mezi Hejnicemi a Novým městem. Městem pod Smrkem nebo Bílým potokem. Na českých silnicích letos umírá výrazně víc motorkářů než v loňském roce. Za první půl rok to bylo podle policie 29 motorkářů a dva spolujezdci. Je to o 11 obětí více než za loňské první pololetí. Důvodem je hlavně rostoucí popularita motorek a také příznivé počasí, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
5: Zkrátka letos bylo velmi vysoký počet teplých dnů, v podstatě letních už od května. To třeba v tom loňském roce tolik nebylo, ale jakmile máme o víkendech víc motorkářů, máme bohužel i vyšší počty těch závažných nehod.
0: Na Ukrajině vypukly protesty proti odvolání ministra obrany Michaila Fedorova v rámci rekonstrukce vlády. Lidé demonstrovali v centru Kyjeva i dalších velkých městech. Nový kabinet pod vedením energetického manažera Sergeje Koreckého by Fedorova měl nahradit současným ministrem vnitra Ihorem Klimenkem. O nové vládě bude během dneška hlasovat parlament. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera argumentoval tím, že Fedorov neuskutečnil reformu mobilizačního systému, jak sliboval po nástupu do funkce.
1: Počasí.
0: Převládá skoro jasno až polojasno, postupně až oblačno. Ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo bouřky, hlavně na horách a v jejich okolí. Teploty dnes mezi 27 až 30 stupni, na horách do 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 řidiči upozorňují na 50. kilometru na bednu ležící v levém pruhu, je to ve směru na Německo. V Klášterci nad Ohří policie řeší na průtahu ulicí Petlérská nehodu cyklisty. V Litvínově čekejte komplikace s průjezdem kvůli nehodě v ulici Tržní, je to u podjezdu silnice 1/27. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Písnička, která nestárne, to byl Karel Gott a Léta prázdnin. Posloucháte Český rozhlas Sever, jsou tady polední písničky na přání a tak vás od mikrofonu opět zdraví Miroslav Tartárek. Dobrý den a hned si osvěžíme kontakty sem do studia. Tak telefon, který můžete vytáčet, pokud si o písničku chcete zavolat, tak ten telefon má číslo 475 212 212 a i dnes platí, že si o písničku můžete napsat buď SMS-kou na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. No a napsat si můžete také na e-mail na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tak tolik kontakty do písniček na přání a teď už tady mám nachystanou SMSku s tímto textem. Prosím, zahrajte jen Vítr to ví od Boba Frýdla. Děkuju, Jana z Veselého, bylo by to pro všechny a bylo by to ode mě i pro Janu.

0: Bob Friedl a písnička Jen vítr to ví. Jsou tady písničky na přání a také samozřejmě nesmí chybět ve vysílání vaše telefonáty. Ten první po 12. hodině, tak ten je ze Hřivic a volá nám paní Anděla. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače a všechny do rádia.
0: Děkujeme.
1: A dneska bych chtěla poslat písničku kamarádkám Pepovi do Štětí a Hanice do Touchovic, Božence do Jirkova a do Žadce.
0: Dobře.
1: A mám taky pro všechny a posluchače taky.
0: Dobře, vy jste vybrala jednu takovou méně hranou písničku od Laďky Kozderkové. Jmenuje se Píseň listonožky, tak možná i pro ty listonožky, co tam u vás chodí, jo? A mějte se krásně. Zase někdy. Budu se těšit. Naslyšenou. Není zač.

0: Laťa Kozderková, píseň Listonožky, jsou tady písničky na přání a já už tady mám nachystaný hned další telefonát. Po nějaké době ve vysílání vítám Honzu z Velvár. Dobrý den.
1: Krásný den vám ve studiu i všem posluchačům Rádia Sever.
0: Tak vy jste říkal něco na ochlazení, víte?
1: Protože teď je tady fakt jako teplo, já jsem venku a teď drhám zase do stínu.
0: Aha.
1: A teď jsem si byl v garáži pohladit zimní pneumatiky, abych se ochladil aspoň tematicky. Já už nevím, jak se ochladit, ale mám tady pivo, ale když se mi nevejde do lednice, tak musím asi vyndat nějaký jídlo a to mi zase partnerka asi nebude moc, no já nevím, jak to musím vymyslet, abych tam to pivo narval.
0: Jo, dobře. No a jak jsou...
1: Ale vymyslel jsem písničku nějakou ochlazující s váma, takže pojďme se trošičku ochladit aspoň tematicky.
0: V představách, za chviličku totiž tady bude písnička od Hany Zagorové, která se jmenuje Zima, zima. Většinou hrajou v zimě, tak proč si ji také jednou nepustit i v létě na ochlazení, když někdo nemá klimatizaci doma. Tak Honzo, díky za zavolání, příjemné ochlazování a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Buďte zdraví, naslyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Tolik tedy písnička, kterou si vybral posluchač Honza z Velvar, aby jsme se ochladili. Jana Zagorová a Zima, zima. No ale pojďme se vrátit do současného ročního období. V písničkách na přání nás čeká teď také jeden písemný vzkaz. Hezký čtvrtek. Dnes vybírám jednu českou letní novinku, která mě baví. Xindl X a dovolená. Lubošům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia, já děkuju, a všem posluchačům, Sylvie z Prahy, Xindl X a dovolená.

0: dovolenou, Xindle X, písničky na přání, víc než půl hodinu tady ještě budou. Pojďme se vrátit k telefonní lince. Na telefonu totiž už čeká paní Věra ze Štětí, kterou srdečně vítám. Dobrý den.
1: Já vám taky, Milečku, děkuju. Tu písničku jste si vybral vy, je to pro
0: vás. Jsme společně, ano.
1: Pro všechny zaměstnance skvělého rozhlasu a ještě i posluchače, který vás mají rádi, jako já vás poslouchám od rána do večera.
0: A také pro vás a my moc děkujeme samozřejmě. A jak jsme se domluvili, dáme takovou něco takového letního, svížnějšího z 80. let od zpěvačky CC Catch. Také děkujeme a naslyšenou. A písnička od CC Catch je tady a jmenuje se Strangers by Night.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Oli zpěvačka CC Catch z roku 1986, Strangers by Night. No ale v písničkách na přání se budeme opět věnovat dalšímu z vašich e-mailů. Milé rádio, děkujeme. Prosím o zahrání písničky Léto s tebou od Jiřího Schellingera. Ráda bych tuto píseň poslala všem lidem, kteří si užívají letní pohodu a také pro dobrou náladu. Děkuji, Dáša z Varnsdorfu.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písmo.

0: Písnička, která nestárne, pomalu nám dohrává, to byla Zuzana Norrisová a písnička, která se jmenuje Š, Š, Š. No ale pokračujeme dál, pojďme se vrátit k telefonní lince, která má číslo 475 212 212 a tohle číslo také po nějaké době vytočila paní Dáša, tady od nás Ústí nad Labem. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro.
0: Tak vy jste říkala, že byste ráda písničku Boxer od Radka Tomáška ve verzi, vidíte? Tak ano. Jsem to nachystal dobře. A komu zahrajeme tu písničku? Dalšímu tedy, nejenom vám.
1: Já bych tu písničku darovala vám.
0: Ježiš, já moc děkuju.
1: Za to vaši ochotu a všem, co tam vysíláte.
0: Děkujeme, děkuji za kolegyni.
1: Tak bych dala zahrát všem, co nedávají nikdo nikomu a mají rádi zahrát.
0: Ano.
1: Tak bych tu písničku dala taky Marušce Růžičkovi, která je v Teplicích v Lázní.
0: Ano, zdravíme do Lázní.
1: A no a manželovi.
0: Dobře. Tak a vám k počítači, jak jste říkala, na balkoně moc teplo. Tak
1: dobře,
0: ať se hezky poslouchá,
1: moc,
0: dál už to nebudu rozvádět, nebojte. Tak Radek Tomášek, Boxer, ať se hezky poslouchá a naslyšenou.
1: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.

Janek Tomášek a písnička Boxer v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever. Pojďme se teď zase podívat na další z vašich písemných vzkazů a je to další e-mail, hned učíst. Potěšili mě výkony našich tenistek a tak bych chtěl z celého srdce poděkovat Lindě Noskové a také Káje Muchové za skvělé výkony a reprezentaci České republiky. Jako poděkování posílám hezkou písničku. Fanoušek Míla a Míla vybral písničku od Pavla Rota, Krásnější než růže.

0: Pavel Rota, krásnější než růže, jsou tady písničky na přání. Mám tady nachystaný teď další z vašich telefonátů. Z Krček nám volá paní Helena. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vítám,
1: já bych
0: zdravím.
1: Prosila zahrát pro moje obě dcerušky, Pavlínu a Helenku, a pro ty moje kamarádky, co jsou na chatě teď.
0: Dobře, také všechny zdravím. A písnička je pro vás. No. A cože jste to vybrala? Co jsem tady měl nachystat? Písničku, jak se jmenuje?
1: Obyčejnou holku od Lucie Bílý.
0: Takže to pouštíme. Mimochodem, jak se tady dívám, napsal to Pokáč, tak asi to bude velká legranda. Tak mějte se hezky.
1: Moc děkuju.
0: Zase někdy.
1: Zdravím.
0: Také, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Obyčejná holka, Lucka Bílá, písničky na přání. A tady máme pro ty dnešní polední ještě alespoň nachystanou jednu SMSku. Dobrý den, prosím, písničku z filmu Kamarád do deště, dávej ber. Mně a všem díky, Lída. A tady je Sagvantofy.

0: Weber, Sagvantofy a polední písničky na přání končí a další tady budou po 18. hodině. Za chviličku pro vás chystáme aktuální zprávy a hned potom začíná pořad Alex a host. A po 18. hodině se těším u večerních písniček na přání. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever vás zve na 9. ročník festivalu lidových a dechových kapel v Kadani. V sobotu 19. července od 13 hodin ožije zahrada františkánského kláštera. Zahraje budějická kapela, veselí muzikanti z Podkrušnohoří a moravští muzikanti. Těšíme se na vás v Kadani v sobotu od 13 hodin.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Nový materiál na chodníky opět zvedne cenu rekonstrukce Žukovovy ulice v Ústí nad Labem. Celkově cena stoupne na 57 milionů korun. Děčín chystá reklamaci zkroucených prken na nové lávce pro cyklisty přes Labe. Lidé v Novém Boru by měli zrušit krmná místa pro toulavé kočky kvůli šíření kočičího moru. Převládá až skoro jasno, postupně oblačno, k večeru může i zapršet, teploty i do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Rekonstrukce Žukovovy ulice v Ústí nad Labem bude opět dražší, než město původně plánovalo. Cena zatím vyrostla z původních 640 milionů na aktuálních 57 milionů korun. Za další zhruba 2milionový nárůst může volba jiné dlažby na chodnících, říká náměstek primátora Tomáš Vlach z Hnutí ANO.
3: Vzhledem k sklonu té komunikace a specifikům, které vlastně se projevily při počátku realizace toho díla, tak je vyhodnotil ten tým realizační jako vhodný k zapracování.
1: Původně plánovanou zámkovou dlažbu nahradí víceformátová stavební práce provádí společnost Eurovia.cz. Rekonstrukce Žukovovy ulice na Ústeckém Střekově začala v první polovině června, hotovo by mělo být koncem listopadu. Děčín se chystá reklamovat zkroucená prkna na nové cyklolávce přes Labe, uvedl to mluvčí magistrátu Luděk Stínil. Prkna jsou z exotického dřeva a některá z nich se začala kroutit. Znepříjemňují tak cestu a ohrožují cyklisty i chodce. Lávka slouží přibližně 2 měsíce, její stavba stála 108 milionů korun. Město na ní dostalo 34 milionovou dotaci. Jak Českému rozhlasu řekla mluvčí Štrabagu Jana Kohutová, stavební firma v rámci reklamace provede šetření i s přizvanými znalci, aby označili nejvíce zdeformovaná prkna, která pak nechají vyměnit. V Novém Boru byl potvrzený druhý případ panleukopenie, takzvaného kočičího moru. Město apeluje na obyvatele, aby zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Kočičí mor je pro zvířata extrémně nebezpečný a virus se rychle šíří prostřednictvím potravy a vody. První případ se objevil na sídlišti rumburských hrdinů, druhý už mimo ně. Takzvaný kočičí mor se projevuje apatií, nechutenstvím, také zvracením anebo průjmem. Průběh nemoci obvykle bývá velmi rychlý, trvá někdy v řádech hodin. Ohrožené jsou i kočky v bytech. Chovatelé by měli zkontrolovat platnost očkování. Sport. Obhájci titulu mistrů světa fotbalisté Argentíny jsou po druhé v řadě ve finále světového šampionátu. Anglii porazili 2-1 díky obratu skóre v závěru utkání. O zlato si zahrají v neděli se Španělskem. Angličany čeká v sobotu souboj o bronz s Francií. Počasí. Převládá skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách a v jejich okolí. Teploty dnes i do 30 stupňů, na horách do 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D7 opatrně na 1,70 km ve směru do Chomutova na vozovce stojí porouchané vozidlo. V Litvínově stále komplikace s průjezdem kvůli nehodě v ulici Tržní u podjezdu silnice číslo 27. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Je výraznou osobností českého krasobruslení, mistr Evropy, který měl cenný kov ze světového šampionátu opakovaně na dosah. Kariéru ukončil už před 11 lety, založil rodinu a několik let strávil v Kalifornii. Nedávno se natrvalo vrátil do Česka. Tomáš Werner je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina, už žijete bez problémů v českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce i líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo rok a půl, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, těm je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků
0: a na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě přející, benevolentní rodiče, ale neradi bychom měli doma krasobruslaře, neradi bychom si doma vytvářeli další pracovní prostředí, rádi bychom udrželi tu rodinu opravdu ve formě táta, máma, syn, a ne syn a 2 trenéři, jo? To by asi úplně nehrálo. Takže ano, na brusle ano, ale teď jsem se v tom sám zamotal. Každopádně my jsme tak nějak od konce minulého roku, nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem, říkáte 3,5 a 5, stihli nasát angličtinu, ten 5letý mluví bez problémů anglicky, jak jsou na tom?
1: Kluci jsou 2jazyční, možná budou i 3jazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu, a já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina, česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme někde ve společnosti a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou češtinu, mají naposlouchanou angličtinu a jsou na tom zatím líp, ještě si musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože už chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
0: Co nejvíce na češtině. A vaše paní mluví? Mluví česky? Nebo vůbec?
1: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší, a přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný, to je prostě pravda. A já na Temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde, a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
0: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní, a i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
1: To přijde na to, těší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás, a teď vlastně je opustila po nějakém čase, takže je tady jak rádo by sama. Na druhou stranu to český prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády, a ty mi si našla české kamarády a vídá je častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malečka v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství. A tady v Česku je to také příjemnější, a vlastně, jestli to můžu já zhodnotit ze své pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických, s celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Jste zodpovědnější?
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo. To občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávazní do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
0: Bylo by myslitelný mít děti v době vaší kariéry? Když jste byl aktivní krasobruslář?
1: Vím, že sportovci, někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný, aspoň v tom mým vnímání světa a života.
0: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
1: Takhle jsem to přesně řekl.
0: Přesně tak, že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
1: Nešlo.
0: Aha, ani tak ne?
1: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. To bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretunian, trenér Nate Natchena, posledního olympijského vítěze, trenér několika olympijských vítězů, olympijských medalistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. Těžko by se nám dávaly ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
0: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý až syn, jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
1: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne.
0: Jak takže jsem říkal, to bude zákaz?
1: Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
0: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
1: Ani 3.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl říct.
0: Ty jste ukončil v květnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, tak otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam... To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27. A už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotínky špatný a bolesti a bezvýkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil, nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: To jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakaláře na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svoji ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Čas, předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aretuněnem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili... Neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle? Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. Proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec v takové bublině. Myslí si, že to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení a nebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval já trošku moderování, potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci, tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím, proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď se jí věnujeme a věnujeme se jí jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech, tak aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten let už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měli možnost potkat s ledovým sportem, aby se měli možnost naučit bruslit.
0: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě je to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve. Ale měl jsem daleko větší ambice ve sportu, měl jsem ambice na, nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile, a to jsem nenaplnil. Taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala. My jsme byli dva kluci, brácha, který brusel taky, oba dva jsme brusleli. Museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojezd na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale a možná co oběť byla, jednu ženu vám vzal. Vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobruslili. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil, ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom stavu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jinde, že škola, sport a vztah, tak teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority si můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný. Já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás pustili do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy, a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky, a kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže první byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
0: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
1: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko, a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

si za něj lehko blíž. Jo, jo, karton dal bůrek, já taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí.

0: Okay. Sí.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovních dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normální, běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže rvačky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebo oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A bych nechtěl, že zapomenout, máme taky sestru o hodně mladší a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. Jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo docela drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl i jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuji, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000. No, to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem a vy jste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a na kreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechal buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku a tak, jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: S
3: Zlatá láska. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojcích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Já musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. A teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví svojí partnerky a zdraví partnerky je na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho. A to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe. Nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já
0: dopomůžu
1: a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích, ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svoji kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, co svoje vystoupení, tak nemůžete tenho plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni si pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaný flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli, seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuju, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuju úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svou další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak se to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnuju.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla, i teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu. A nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak my jsme se také vyvinuli rychle, jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl, Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Meteorologové varují před přívalovými dešti a bouřkami. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z bytu a zabavila mu legálně držené zbraně. Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu zákona dnes podepsal prezident. Převládá až skoro jasno, postupně oblačno, k večeru může i zapršet. Teploty dnes i do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V severních Čechách zítra hrozí silné bouřky a také přívalové deště. Meteorologové varují před silným větrem, větším množstvím srážek a také krupobytím. Výstraha platí od zítřejší 1 hodiny odpoledne do půlnoci. Změnu počasí způsobí přecházející studená fronta od severozápadu, říká meteoroložka Jana Ehrtová.
5: Bouřky můžou být na našem území i silnějšího charakteru a mohou se zde vyskytovat nárazy větru až 70 km za hodinu a můžou se také objevit menší kroupy do 2 cm. Doporučujeme dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi.
4: Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden napadl v domě v Děčíně svoji manželku. Investigativnímu týmu Českému rozhlasu to potvrdili 3 zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili také několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala, prohlásil ale, že je nevinný. Silnice 1/13 v Bílině je ode dneška znovu průjezdná bez omezení. Vyplývá to z informací města v aplikaci Munipolis. Dělníci v téměř 700-metrovém úseku mezi kruhovými objezdy u Lidlu a Albertu vyměnili asfaltový povrch. V nejbližších dnech tam ale ještě přibude vodorovné dopravní značení. Řidiči by proto měli být při průjezdu opatrní.
6: Práce začaly 21. června a město kvůli něm doporučovalo řidičům, aby se Bílině pokud možno vyhnuli. Ředitelství silnic a dálnic za obnovu zaplatilo bezmála 10 milionů korun. Rekonstrukce se nakonec protáhla přibližně o týden oproti původnímu plánu. Z Bíliny Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se na lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí anebo rozvádějící se páry.
0: Počasí.
4: Z počátku noci přechodně až skoro jasno, postupně se zatáhne, ráno může na jihozápadě kraje už i zapršet, teploty klesnou i ke 14 stupňům. Zítra oblačno až zataženo, od rána už dopoledne místy s deštěm, odpoledne se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty zítra při delším slunečním svitu vystoupí i ke 30 stupňům, na horách počítejte s teplotami do 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na příjezdu do Jirkova u Chomutova od mostu po silnici 1/13 dejte pozor před Otvickou křižovatkou, podle řidičů je na silnici sud. Na výjezdu z Podbořan na Vroutek čekejte kyvadlový provoz v ulici Vroutecká. Stavební firma tam staví silniční napojení při stavbě nákupního centra. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Krásné čtvrteční odpoledne. Máte rádi automobilové veterány? Pak vám uděláme radost pozvánkou na sobotní Ústeckou rally. Mluvit ale budeme taky o výši nájmů v Ústeckém kraji nebo o nebezpečí požáru v Národním parku České Švýcarsko. Čeká nás i další díl seriálu Zámecké léto. V pohodovém odpoledni ani dnes nebudou chybět písničky, které nestárnou v podání Karla Gotta, Heleny Vondráčkové. Ta první píseň našeho společného odpoledne ale bude od Michala Davida. Tak dobrý poslech.
0: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Ani dnes nemůže v našem vysílání chybět zámecké léto. Celé prázdniny putujeme spolu s Františkem Kinským po našich památkách a přibližujeme vám jejich historii a zajímavosti s nimi spojené. Jaký je dnešní cíl, se dozvíme právě teď.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes, nám prozradí Eva Bucharová.
3: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh

0: bez průvodce.
1: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
0: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
1: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak z popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si prožít výstavy, je to úplně na vás. A může tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu. A veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
0: A zahrada na jezeří, jak je krásná?
1: Nejhezčí je období kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek už jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
0: Jaké rozhledy se nabízely z jezeří Šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
1: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky i sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch ervinic nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla taková největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera. A všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
0: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
1: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní pramen, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: 22 minut po druhé hodině odpolední nám zpíval David Dale. V Ústeckém kraji stouply meziročně nájmy v bytech o 4%. To je spolu s Vysočenou a Jihočeským krajem nejnižší nárůst v Česku. Stále platí, že v Ústeckém kraji a na Karlovarsku lidé platí v bytech nejnižší nájmy z celé republiky. Máme na mysli byty v dobrém stavu nebo po rekonstrukci o velikosti 1+1 nebo 1+KK či 2+1 v běžné lokalitě. Podrobnosti zjišťoval reportér Jan Beneš. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak jsou na tom tedy v našem kraji například městské byty a nájmy v nich?
1: Obecně platí, že záleží na tom, jak je byt velký a ve které části města se nachází. Roli také hraje, jestli je byt po rekonstrukci nebo v dobrém stavu. Například v Mostě podle společnosti Mostecká bytová platí lidé v bytech 2+1, což je podle realitních kanceláří nejžádanější velikost bytu, nájem ve výši zhruba 150 korun za metr čtvereční. Průměrná cena nájmu v Ústeckém kraji se pohybuje těsně pod 200 korunami za metr. V Děčíně zvyšoval magistrát nájem ve svých bytech letos v březnu, mluvčí města Luděk Stínil.
2: V Děčíně zdražujeme nájmy bytu o inflaci. Nájemné se dá rozdělit do tří kategorií, a to podle velikosti bytu. Malé, tam je cena zhruba 124 za metr čtvereční, střední 101 korun za metr čtvereční a větší 88 korun za metr čtvereční.
1: Jen doplním, že nejdražší nájmy jsou v Praze, kde cena za metr čtvereční dosahuje až na 418 korun. Rozdíl mezi nájmem v bytě o velikosti 60 metrů čtverečních v Ústeckém kraji a v Praze tak může činit zhruba 10 000 korun.
0: No a rozdílné asi budou i nájmy v bytech soukromých vlastníků. Jaký je tam ten rozdíl?
1: Oslovil jsem realitní makléře a všichni se shodují na tom, že růst nájmů v Ústeckém kraji je podstatně pomalejší než růst prodejních cen zdejších bytů. Potvrdil mi to například v realitní kanceláři Molík Reality. Ceny nájmů v soukromých bytech od těch obecních sále nijak zásadně neliší. Rozdíl činí zhruba 10 korun na metr čtvereční. Pokračuje realitní makléř Miroslav Franta z kanceláře Nemovitosti Sever.
3: V lokalitách, které jsou, řekněme, ani ne vysloveně špatné, ale ani ne vysloveně dobré, to nájemné v průměru mezi 11-12 tisíci bez služeb.
1: Podle Franty se zájem o nájemní byty zvyšuje, ceny nájmu ale stoupají v Ústeckém kraji velmi pomalu proto, že si zájemci nemohou dovolit zaplatit takovou výši nájemného, které by odpovídal stoupající zájem. A ještě jeden postřeh realitních makléřů. V bytě zmodernizovaném, například s plovoucími podlahami, vyzděným jádrem a plastovými okny, může být nájem až o 3000 korun vyšší než v bytě nedotčeném rekonstrukcí.
0: Podrobnosti o výši nájmů v Ústeckém kraji zjišťoval reportér Jan Beneš. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever, rozhlasu, který právě teď potěší všechny milovníky krásných starých aut, protože máme právě pro ně, ale vlastně pro všechny, kdo nás poslouchají, pozvánku na ústeckou Veterán Rally, která se bude konat po 26. už tuto sobotu. A já mám teď na telefonu Ondřeje Přibyla. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Prozraďte, jak taková ústecká Veterán Rally vlastně vypadá?
1: Tak většinou probíhá tak, že se účastníci sejdou na mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kde minimálně 2 hodiny během dopoledních hodin budou svoje skvosty vystavovat. Od 10. hodiny je naplánovaný postupný start, kdy při startu ještě splní nějaký kontrolní úkol a vyrazí do značené etapy. Závod veteránů probíhá tak, že nemůžeme měřit rychlost, nejedeme na uzavřené trati, ale posádky na cestě plní úkoly, které pro ně máme přichystány.
0: Jasně, takže nejde o rychlost ani o estetický dojem, ale o šikovnost a zdatnost řidičů a spolujezdců.
1: Je to přesně tak. Samozřejmě mají nějakou značenou trasu, takže tu trasu by měli dodržet, trefit všech 5 až 6 kontrolních bodů na té trase, splnit správně úkoly a v cíli pak vyhodnotíme nejlepší posádky ve 4 kategoriích, co jsou starší motocykly a automobily do roku výroby 1955. A pak máme kategorii novějších motocyklů a automobilů od roku 56 do roku 86.
0: Říkáte v cíli. Bude cíl zase na mírovém náměstí v Ústí nad Labem nebo dojedete někam jinam?
1: V letošním roce jsme udělali trošku změnu posádky vzhledem k tomu, že jsme se byli schopni domluvit Národním technickým muzeem a mají železniční depozitář v Chomutově, tak jsme se domluvili, že cíl bude u obchodního centra Globus Chomutov s tím, že posádky si pak budou v klidu moct projít železniční depozitář Národního technického muzea.
0: Jasně, takže krása nejenom na kolech, ale taky na kolejích. Pojďme se vrátit na tu přehlídku, která před startem proběhne na mírovém náměstí v Ústí nad Labem. Můžeme upozornit na nějaký skutečný veteránský skvost, který se té letošní rally zúčastní?
1: Já bych zmínil asi dvě nejstarší vozidla, které se zúčastní a které máme přihlášené, tak jedno je z automobilů Praga Piccolo Luxus z roku 1929. A co se týče motocyklu, tak Java 175 Villiers z roku 1933.
0: Nádhera. Tak pojďme ještě jednou zodpakovat, od kolika do kolika budou všichni ti krasavci k vidění v Ústí. A můžeme naznačit, kde je lidé mohou potkat v průběhu té soboty během rally?
1: Tak, sraz veteránů bude kolem 8 nebo před 8 hodinou na mírovém náměstí, kde bude i přejímka vozidel. Do 10. hodiny budou vystaveny na mírovém náměstí a od 10. hodiny bude postupný start do naplánované etapy. Ta etapa bude trasována směrem na Trmice, Řehlovice, Kostomaty pod Milešovkou, Hrobčice, Břvany, Havraň a do Chomutova. Většinou to trasujeme ne po silnicích první třídy, jasně, ale snažíme se, aby ta trasa byla taková rozmanitá, spíš nějaký třídy s trošku kvalitnějším asfaltem.
0: Jasně. Kde všude budou k vidění nádherná stará auta, už tedy od Ondřeje Přibyla víme. Děkujeme za informace a přejeme pěkné počasí a hodně spokojených účastníků.
1: Taky děkujeme a přijďte se podívat. A ještě jednou děkujeme a naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Za 5 minut bude 3:15, posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a právě v něm přišel čas na slavného Severočecha. Myslím, že z hodin dějepisu máme několik dat, která si prostě budeme pamatovat na dosmrti. No a jedno z těch dat patří bitvě na Bílé hoře. Rok 1620. A právě bitva na Bílé hoře roku 1620 významně ovlivnila život muže, kterého vám teď představí Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Je 21. června roku 1621. Na Staroměstském náměstí v Praze pozvedá slavný kat Jan Midlář svůj meč. Mezi 27 předáky stavovského povstání odsouzenými na smrt je také primátor Žatce Maximilián Hošťálek z Javořice. Narodil se v roce 1564 do jedné z nejváženějších rodin ve městě. Hošťálkové původně nebyli šlechtici, ale díky šikovnému hospodaření získali obrovský vliv. Maximilián shromáždil majetek, který snesl srovnání s bohatým rytířem. Vlastnil 2 měšťanské domy, hospodářský dvůr, 7 chalup, chmelnice, vinice a polnosti. Politická kariéra Maximiliána Hošťálka stoupala přímočaře. Od správy města se přes post krajského výběrčího daní vypracoval až na samotný vrchol. V roce 1610 byl zvolen žateckým primátorem. Klidná léta prosperity ukončil rok 1618. Pražská defenestrace zažehla povstání protestantských stavů proti katolickým Habsburkům. Hošťálek byl zvolen do zemského direktoria pro zatímní vlády, která zemi řídila. Když na podzim roku 1619 projížděl Žatcem nově zvolený král Fridrich Falcký, ubytoval se a hodoval právě v Hošťálkově domě na náměstí. Po drtivé porážce stavů v bitvě na Bílé hoře zatklo Hošťálka císařské vojsko. Soudní tribunál v Praze ho odsoudil k trestu smrti a konfiskaci majetku. Jeho sťatá hlava byla přibita na pražskou bránu v Žatci a strašila kolem jdoucí dlouhých 6 let. Jeho manželce bylo potom dovoleno jí sundat a pohřbít.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla Ilona Čáková v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever 10 minut před třetí. V Národním parku České Švýcarsko pokleslo riziko vzniku požárů. Správa parku snížila riziko na požárním semaforu z červeného na oranžový stupeň. Pro návštěvníky chráněné oblasti ale stále platí určitá omezení. Jaká? To už nám poví naše reportérka Daniela Pilařová. Danielo, hezké odpoledne.
1: Krásný den. Aktuálně tak platí na území Národního parku České Švýcarsko střední stupeň požárního rizika. Návštěvníci parku můžou semafory, které ukazují aktuální stav, vidět na 48 místech v chráněné oblasti a požární výstraha se teď snížila z červeného nejvyššího na oranžový. Stále ale platí noční zákaz vstupu do lesů, a to od 22. hodiny večerní do 6. raní. Lidé ale můžou chodit do lesa svým klidových zón.
0: Před několika měsíci v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Jaká je vůbec ta letošní požární bilance?
1: Je to tak, není úplně špatná, jestli se to tak dá říct. Velký požár v okolí Rynartic, se kterým hasiči bojovali 6 dní, byl ten první a pak podle mluvčího zprávy parku Tomáše Salova hořelo ještě jednou, a to minulý týden. Tam byl požár daleko menšího rozsahu a hasičům se ho podařilo rychle zlikvidovat. Nicméně podle Salova nachází strážníci v lese v parku každý den nějaké to neuhašené ohniště po návštěvnících. Hlavně tedy v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, která pod správu parku také spadá. Strážci parku taky pořádají kvůli neukázněným turistům společné hlídky s policisty, ty ale nejsou podle Salova pravidelné a správa parku se s policií České republiky operativně dohaduje na určité dny. Strážci parku teď navíc každé ráno a večer drží požární hlídky se dvěma drony, ty jsou vybavené termokamerami a hledají v terénu možná skrytá ohniska.
0: Danielo, víme, že na požárním semaforu v Národním parku České Švýcarsko jsou 3 stupně nebezpečí. Můžeme říct, co každý jeden z nich pro návštěvníky znamená?
1: Ráda vysvětlím. Ten nejnižší stupeň, zelený, nepředstavuje pro návštěvníky žádné omezení. Můžou chodit do lesa v denní i noční dobu. Střední stupeň, který platí teď oranžový, pak přidává zákaz nočního vstupu na území parku, a ten nejvyšší, červený, představuje zákaz nočního vstupu do parku a také ukládá návštěvníkům, aby se pohybovali jen po vyznačených cestách, tedy nesmí vstupovat do lesů. Já ještě dodám, že při všech 3 stupních platí v Národním parku zákaz rozdělávání ohně, ale i kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
0: Užitečné informace pro nás měla Daniela Pilařová. Děkujeme za ně a přejeme hezký zbytek dne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Poslanec Jaroslav Foldyna z SPD čelí podezření, že dlouhodobě kromě manželky týral taky dvě děti. Podchod ve Dvořákově ulici v Jirkově Nově střeží dvě kamery. V mezitýdenním srovnání ceny pohonných hmot v Ústeckém kraji podražily, nafta o bezmála 2 koruny. Převládá skoro jasno, postupně oblačno, k večeru může i zapršet, teploty dnes i do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Podle zdrojů Českého rozhlasu týral manželku a taky nejméně dvě děti. Minulý týden ho policie vykázala z domu v Děčíně. Podle žalobce Lukáše Otypky z okresního státního zastupitelství v Děčíně začala policie případ prověřovat.
4: Na 11. července 2026 byly zahájeny úkony trestního řízení vůči jedné fyzické osobě, a to pro podezření ze spáchání zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
2: Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu. Řekl ale, že je nevinný a že se nejednalo o fyzické násilí. Mluvčí SPD Lenka Čejková Českému rozhlasu napsala, že Foldyna hnutí SPD řekl, že šlo o vyústění manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Časté stížnosti občanů na vandaly a poškozování veřejného osvětlení donutilo radnici v Jirkově na Děčínsku zlepšit ostrahu podchodů ve Dvořákově ulici. Podle webu města jsou nově na místě 2 kamery připojené na služebnu městské policie. Zamřížované je také nové osvětlení podchodu. Montáž kamer i světel vyšla město na 80 tisíc korun. Budova bývalé školy na Palackého náměstí v České Lípě poslouží dočasně jako zázemí pro klienty denního stacionáře z ulice Hradecká. Ten čeká rekonstrukce. Aby mohly stavební práce začít, musí se klienti dočasně přestěhovat do náhradních prostor. Podle krajské radní Anny Václavíkové Provazníkové ze starostů pro Liberecký kraj vyjde úprava zázemí bývalé školy na 7,5 milionu korun.
5: Ten objekt by měl být do října zrekonstruován, v tu chvíli se klienti z Hradecké přesunou do Palackého a začneme s rekonstrukcí Hradecké. Ta by měla být na konci roku 2028, pak se klienti tady nastěhují zpátky. Je to celkem 45 klientů s kombinovaným postižením mentální, tělesné, ale i autisty.
2: Pohonné hmoty v Ústeckém kraji během týdne výrazně zdražily. Litr benzínu Natural 95 stojí aktuálně v průměru 40 korun a 6 haléřů a oproti minulému týdnu podražil o 1 korunu. Cena nafty se v regionu zvedla v uplynulých 7 dnech o korunu 90 na 37 korun a 45 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje dlouhodobě. Nejlevněji tankují řidiči na Děčínsku, nejdráž pak na Litoměřicku a Teplicku. Od pondělí se ceny pohonných hmot v Česku přestanou řídit vládními cenovými stropy a budou je určovat pouze tržní mechanismy. Podle dnešního rozhodnutí vlády mohou zítra čerpací stanice v Česku naftu prodávat až za 41 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu a 6 haléřů víc než dnes. Litr benzínu může oproti dnešku také podražit o 63 haléřů na 42 korun a 84 haléřů.
3: Počasí.
2: Z počátku noci přechodně i skoro jasno, postupně se zatáhne a ráno už může od jihozápadu začít mírně pršet, teploty klesnou i ke 14 stupňům. Zítra oblačno až zataženo, už od rána místy zaprší, odpoledne se objeví přehánky anebo i bouřky. Teploty zítra při delším slunečním svitu vystoupí i ke 30 stupňům. Teploty na horách zítra čekejte do 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 dejte pozor na 24. kilometru ve směru na Prahu. Provoz omezuje odstavené vozidlo, má poruchu. A na silnici 1/13 na Děčínsku policie řeší nehodu osobního auta nad Ludvíkovicemi. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět minut po třetí hodině pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. V následujících chvílích se v něm objeví záchranné stanice pro zraněná a handicapovaná zvířata, zážitkové off-road safari, ale i povídání o historii žernoseckého vinařství nebo pozvánka na slavnosti do krásného lesa. Písničky, které nestárnou, zaspívají Michal Tučný, Marie Rotrová a Karel Černoch. Začneme ale hezky pěkně zvesela s Evou Farnou. Dobrý poslech a pokud zrovna teď něco dobrého mlsáte, tak v kontextu s tou první písní přeji, ať chutná.
0: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.
7: Mám prostě

0: projektu Mozaika proměna regionu poukazují vědci ze dvou fakult Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně na jednotlivce i organizace, které se podílí na pozitivní změně Ústeckého kraje. Postupné proměny se už před lety podařilo využít Martinu Barešovi se zážitkovou agenturou Offroad Safari. V terénních autech začal vozit lidi do míst, která se začínala měnit. Jako třeba hnědouhelný lom ČSA na Mostecku.
1: A kterém Mozaiky proměn regionu ústeckých vědců z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně je i Martin Bareš se svým Offroad Safari. Vy jste začal vozit lidi jako turisty do hnědouhelného dolu.
2: Já jsem ve skutečnosti začal spíš vozit turisty po Mostecku nejdřív okolo uhelných lomů a potom později jsem se opravdu dostal k tomu jezdit a průvodcovat na velkolomu ČSA.
1: Od posledního víkendu se do hnědouhelného lomu vlastně lidé, turisté dostanou sami.
2: Ano, je to opravdu pouze cesta lomem, přístupná pěším a cyklistům, ale je třeba počítat s tím, že samozřejmě ten terén je stále drsnější, stále jde o lom.
1: Teď už vás nebudou potřebovat?
2: Já dělám malinko něco jiného, já jedu na jižní část lomu, do toho dobývacího prostoru. A druhá věc je, že samozřejmě podstata té věci je ten výklad. Takže my tam těm hostům k té těžbě něco řekneme, k té historii té těžby samozřejmě mluvíme k té budoucnosti, protože víme, jak dál to bude pokračovat s tím jezerem do budoucna. Víme samozřejmě něco o té sukcesi a renaturizaci, takže je to o tom, že my tam na těch třech vyhlídkách strávíme prakticky 3 hodiny s výkladem.
1: Popisuje Martin Bareš. Ústecký kraj je vnímán jako průmyslová, zničená krajina. Je to i turistický ráj?
2: Historicky to turistický ráj byl, protože jsme v lázeňském trojúhelníku, Teplice, Karlovy Vary, Mariánky, a už se to zase stává zpátky turistickou oblastí.

0: většina hostů přijede s tím, s těma kliše prostě mrtvých lesů a měsíčních krajin. Mrtvý lesy nemáme už nějakých skoro 30 let a měsíční krajinu už máme jenom v těch posledních 4 povrchových lomech a z té měsíční krajiny se teda stává ta turistická atraktivita.
1: Jak víme, naše maminky v jejich věku už mají úplně všechno, tak jsem přemýšlela, co jí dát, takže to byl zážitek. A bylo to teda zážitek v podobě cesty Českým středohořím, zároveň s ryžováním českých granátů.
2: Vypráví partnerka Martina Bareše Linda Dočkalová.
1: Byly tam i jisté sympatie, takže jsme zakončili náš den s Martinem tím, že jsme pak spolu mluvili asi hodinu a pak následně teda už jsme spolu zůstali.
2: Na dalším výletu už navíc byla v pozici řidičky terénního auta. Z Mostecka Robin Rerich, Český rozhlas.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Pokud máte rádi víno, tak vám nemusím vysvětlovat, čím jsou zajímavé velké žernoseky. I tahle vinařská obec se dostala do seriálu, který pro vás připravuje Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Co se vám vybaví, když se řekne velké žernoseky? No samozřejmě, že víno. Historie vinařství v obci Velké žernoseky na Litoměřicku sahá až do 10. století. Vinné sklepy, které v polovině 13. století vybudovali mniši cisterciáckého řádu, se dochovaly dodnes. Pozoruhodné vinné sklepy najdete i na Žernoseckém zámku, ten stojí na místě bývalé tvrze. Nejstarší část zámku byla postavena v době, kdy část původní vsi patřila cisterciáckému klášteru. Při obnově zámku v roce 1668 pak byly přistaveny další sklepy a dva přísklepy. Jedna z chodeb sklepa končí ve skalní dutině a legenda o ní říká, že spojuje Žernosecké sklepy s kamíkem. Velké žernoseky leží na pravém břehu Labe, na levém jsou pak malé žernoseky. A v sezóně máte jedinečnou příležitost svést se osobním přívozem, který obě obce spojuje. No a přidám ještě tip na výlet. Až budete někdy blízko, vydejte se po naučné stezce Lovoš. Začít můžete v Opárenském údolí v Malých Žernosekách. Celá trasa měří asi 8 kilometrů a má 11 zastávek. A když ještě nebudete mít dost, turistické značky vás dovedou až na vrch Boreč.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Bylo 15:30 na Českém rozhlase Sever. V pohodovém odpoledni jsme si společně poslechli Mariku Gombitovou. Už po 6:00 proběhnou zítra v parku u zámku v krásném lese krásnolesské slavnosti. A já mám na telefonu teď majitele zámku, historika univerzitního učitele Jana Kiliána, který nás na slavnosti pozve. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaký program jste pro letošek připravili?
1: Ano, tak letos to máme opravdu jako větší, protože pozvali jsme hned 3 kapely dohromady, opravdu jako poprvé, většinou to vždycky bylo spíš takový jako malý regionální, ale tentokrát vlastně budeme začínat skupinou Black Sabáka, která je teda místní, nebo je následovat skupina Barbar Punk, kterou by třeba posluchači mohli znát i z té známé soutěže Československo má talent, no a vrcholem večera po 8. hodině tak bude skupina Argema. Ale to není všechno, protože kromě vlastně té hudební produkce, tak návštěvníci se samozřejmě budou těšit i na další hudební produkci, která bude jako v mezičase vždycky mezi tím vystoupením, a také na dřevosochání, které vlastně proběhne v zámeckém parku, a jeho výsledkem by tedy měly být jako 2 dřevěné sochy a můžou se případně teda přímo dívat, jak takovéhle sochy vlastně vznikají.
0: Vypadá to opravdu téměř velkolepě. Pro koho budou krásnolesské slavnosti určeny? Můžou přijet i přespolní, budou mít třeba kde složit hlavu?
1: Ano, rozhodně nabízíme i tu možnost, protože to je takový jako už menší festival, tak případní zájemci, protože ten park je velký, tak není problém, aby tam přespali ve stanu, toalety jsou na místě, určitě to teda s vodou, ale pokud je vlastně o tu možnost přespání, tak tady teda rozhodně v tom vlastním stanu, teda za drobný poplatek určitě ano.
0: Pojďme na závěr zopakovat takové ty nutné technikálie, tedy od kolika, do kolika a za kolik?
1: Vstupné je dobrovolné, takže to záleží na každém. Začínáme v 16 hodin, kdy vlastně se otevírají brány a od 5 hodin se začne hrát. Samozřejmě noční klid 10 hodin, že jo, tak nějak bychom měli tak jako rozhodně skončit. Občerstvení na místě je zajištěno. No a to je asi tak všechno, že jo, pokud je o ty nejdůležitější informace.
0: Na zítřejší krásnolesské slavnosti nás pozval Jan Kilián. Děkujeme za pozvánku a přejeme, ať se zítřek vydaří.
1: Ano, mějte se krásně, naschánou.
0: Naslyšenou.

0: Poradíme, posloužíme, to by se dalo říct i o našem vysílání, tedy o pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. A teď vám posloužíme v tom, že se společně ohlédneme za dopoledním pořadem Dáme řeč. Dneska jste se s Deníkem Lukeslem probírali vzpomínky na tábory. No a k tomu vzpomínání se přidala i kolegyně Renáta Filipy, která jako malá bydlela ve stanu s podsadou, jedla z Ešusu a dnes na ty tábory jezdí zase, ovšem tentokrát už jako vedoucí.
1: Já jsem na úplně tom nejlepším táboře na světě a to je bomba tábor a jsme v Kytlicích na Děčínsku, je tady prostě nádherně.
2: V kolik jste měli budíček?
1: Tak dneska jsme měli budíček výjimečně posunutý o půl hodiny, protože včera naše děti měly letníky, no takže jsme šli spát doopravdy velmi, velmi pozdě. Takže jsme stávali až v 8 a na snídaní se šlo v 8.30. No ale my vedoucí stáváme, jak to jde.
2: Kdo vám vaří? Jíte z Ešusu?
1: Ne, z Ešusu nejíme. My jsme tady právě v takovém krásném penzionku, kdy naše nejmenší děti spí právě na pokojíčkách, ty větší už spí na chatičkách a máme tady naši kuchařku Stáničku, která je vlastně zaměstnankyní toho penzionu a ta nám tady vaří samé dobroty.
2: Ty jsi jezdila jako holčička na tábory?
1: Jako holčička jsem jezdila, ano, já jsem chodila do turistického oddílu Kamarádi táborových ohňů. A to byly ještě takové ty klasické právě tábory, stany s podsadou, museli jsme si ten tábor postavit, jedli jsme z Ešusu, opravdu zuby jsme si myli v řece.
2: Měla jsi tam nějakou lásku?
1: Měla, neopětovanou.
2: Ty jsi zamilovala do vedoucího, co?
1: Ne. To, jo, ano, zamilovala jsem se do vedoucího a nedopadlo to.
0: Říká Renáta Filipy a my u toho kempování zůstaneme i zítra, protože tentokrát si budeme povídat o nejlepším kempu. Jak často jezdíte pod stan, vracíte se někam rádi, který je podle vás ten nejlepší kemp na severu Čech a co všechno sebou vozíte, jak velké je vaše trampingové vybavení, to všechno nás bude zítra zajímat v pořadu. Dáme řeč?

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla zahrada tichá. My ze zahrady vykročíme pěkně do volné přírody, protože právě tam se čas od času objeví nějaké zraněné nebo handicapované zvíře. Celkem 400 tisíc korun rozdělí Liberecký kraj mezi dvě záchranné stanice právě pro zraněná a handicapovaná volně žijící zvířata. Obě ty stanice jsou součástí národní sítě záchranných stanic. Kvůli výpadku příjmů ze státního rozpočtu ale mají finanční problémy. Víc už o tom teď s redaktorkou Janou Pavlíčkovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak záchranné stanice v Česku jenom pro informaci ošetřili v loni 40 783 živočichů. Šlo o zraněná zvířata, která lidé právě najdou venku, že buď srazilo auto, jsou vysílená a podobně. Za posledních 10 let ten počet přijatých zvířat vzrostl pětinásobně, ovšem peněz na provoz je méně. Ministerstvo zemědělství letos totiž poprvé dotaci na jejich provoz zamítlo. Přitom náklady na léky, veterinární péči, rehabilitaci nebo také speciální výživu těch zraněných zvířat rostou. A právě proto Liberecký kraj přispěl na provoz dvou z nich částkou 400 tisíc korun.
0: Mezi které stanice se tyhle peníze tedy rozdělí?
1: Také jde o stanici Falko, působící na Českolipsku a také po celém Ústeckém kraji, a potom organizaci Jaro z Jaroměře, která tady kromě Královéhradeckého kraje působí i na Semilsku. Kromě toho je tady ještě v regionu záchranná stanice Archa v Liberci, ale tu financuje zdejší zoologická zahrada. Podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 jsou záchranné stanice nenahraditelné.
2: Ten hlavní cíl záchranných stanic není mít tam nějaký útulek pro postižené sojky nebo kosy, ale hlavní cíl je vracet je zpátky do přírody. Hlavní efekt je zejména u těch druhů, které jsou vzácné, to znamená různí dravci, sovy a podobně, kde populace těch druhů jsou opravdu malé a každý ten jedinec má svůj význam. Samozřejmě oni se postarají i o ta běžná zvířata, jako je právě třeba kos, rabec a podobně, nebo se třeba srazí nějaké zvíře na silnici, tak se oni taky postarají.
1: No, mezi nejčastěji přijímaná zvířata patří ježci, holuby hřivnáče, poštolky, rolísy, netopíři, ale také zajíci nebo autem sražené srnky, veverky. Objevují se i vzácné druhy, jako třeba v loni to bylo 31 orlů mořských, 3 orly královští, 2 rysy a podobně.
0: Pojďme se teď konkrétně podívat na stanici Falko, kam jde část peněz od Libereckého kraje. Jaká je tam aktuálně situace?
1: Také, jak zmínil vedoucí stanice Václav Tomšovský, tak telefon jim tam zvoní téměř každých 10 minut. Třeba jenom pro představu, 28. června letos měla stanice přes 315 telefonátů a přivezla 135 živočichů v nouzi. No a podobné je to i v ty jiné dny, protože právě teď je období, kdy se rodí mláďata, do toho jsou ještě velká vedra, která zvířata vysilují. Ovšem pozor, protože ne každé zdánlivě opuštěné mládě potřebuje pomoc, upozorňuje náměstek Klápště.
2: Teď je období, kdy vylétávají ptáci z níst, to znamená, když vidíte nějaké drobné opařence, jak poskakují po ulici a třeba nemají ještě ocas nebo jsou takový neopaření, tak to neznamená, že jsou opuštění, ale oni vlastně se učí lítat, tak je prosím vás nezbírejte v tuhle chvíli a nedávejte do záchranných stanic, ale počkejte nějaký čas a oni se o nich rodiče postarají, to znamená, teď není čas sbírat mláďata, pokud nejsou zraněná.
1: No, jestli v přírodě na takové zvíře v nouzi opravdu narazíte, tak je skutečně důležité zavolat předem tu záchrannou stanici, aby situaci právě ty odborníci posoudili, a kontakty najdete na webové stránce zvířevnouzi.cz.
0: Říká redaktorka Jana Pavlíčková. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi. Každý

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale také nejméně dvě děti. Foldyna tvrdí, že je nevinný. Meteorologové varují před příbalovými dešti a bouřkami. Lidé v Roudnici nad Labem mohou do konce srpna přihlašovat návrhy do participativního rozpočtu. K večeru místy oblačno, může i zapršet, teploty zatím i do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale také nejméně dvě děti. Zjistil to investigativní tým Českého rozhlasu. Okresní státní zastupitelství v Děčíně dnes zveřejnilo zprávu, že policie v případu minulý týden zahájila úkony trestního řízení. Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie mu zabavila několik střelných zbraní, které vlastní legálně. Poslanec potvrdil, že ho policie vykázala z domu, prohlásil ale, že je nevinný. Na další dotazy nereagoval. Žádost o vyjádření odmítla i Foldynova manželka s tím, že jí to zakázala policie. Mluvčí SPD Lenka Čejková Českému rozhlasu napsala, že hnutí Foldyna sdělil, že se jedná o vyvrcholení určité manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Nejednalo se podle něj ale o fyzické násilí. Podle Čejkové je potřeba počkat na výsledek šetření policií. V severních Čechách zítra hrozí silné bouřky a přívalové deště. Meteorologové varují před silným větrem, větším množstvím srážek a také krupobytím. Výstraha platí od zítřejší 1 hodiny odpoledne do půlnoci. Změnu počasí způsobí přecházející studená fronta od severozápadu, říká meteoroložka Jana Ehrtová.
2: Bouřky můžou být na našem území i silnějšího charakteru a mohou se zde vyskytovat nárazy větru až 70 km za hodinu a můžou se také objevit menší kroupy do 2 cm. Doporučujeme dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi.
0: V Roudnici nad Labem mohou obyvatelé přihlašovat své nápady na vylepšení veřejného prostoru z participativního rozpočtu. Informoval o tom mluvčí města Jan Vancel. Město na nové návrhy vyčlenilo 1 milion ze svého rozpočtu. Loni vyhrál návrh na opravu kašny a altánu na Tyršově parku. Lidé mohou i letos náměty posílat prostřednictvím formuláře na internetových stránkách roudnicenavlně.cz. Včerejší výpadek vlaků mezi bratislavským hlavním nádražím a městskou částí Rača způsobil had, tělem propojil vedení s uzemněnou částí mostu a způsobil zkrat. Kvůli přerušenému provozu museli Slovenské dráhy zrušit dva expresy, dva rychlíky a dva osobní vlaky mezi Bratislavou a Trnavou.
1: Počasí.
0: V noci se postupně zatáhnu k ránu, může i zapršet, teploty klesnou na 19 nebo i 14 stupňů. Přeháňky čekejte i zítra přes den, odpoledne se mohou objevit i bouřky. Teploty zítra při delším slunečním svitu ale vystoupí i ke 30 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ulice Tržní v Litvínově je u přemostění silnicí 1/27 uzavřená. Technické čety řeší následky nehody osobního auta, které narazilo do horkovodu. A hasiči uzavřeli kvůli požáru na poli jeden jízdní pruh silnice 1/27 u Sírovic na Podbořansku. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda. Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
4: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
1: Humoriáda.

0: první záchrany.
1: Po posledním.
0: No, jak se to vemé? On to používal dost často, takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
1: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v Hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále, a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti, tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetů, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po préry a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik, 23 let, tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. Že... No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál se stranou. A tím dal povel k absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků, já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepík Hlinomas, rovněž blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestřičku, jo. Tak jsem podal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk, no ten kovový mikrofon, že to nebylo jako tady šestometový. A dřív než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo, tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ano, tak...
0: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroji, tady nemáme ani stroj.
1: Ano, mám plechový mikrofon, už taky ne, krytý.
0: Můžeme takhle, jestli to... Je to ono?
1: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně.
0: Peřinách.
1: Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
0: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia,
1: ano,
0: kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadí správně na tu hubu a tak je to

0: takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky. Třeba zakašli. Nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo.
1: Ano.
0: No, nenapadá mě nic jiného.
1: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to? Ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
0: Jo, takhle.
1: Víš, jak to udělali?
0: Jak?
1: Koupili obyčejnou husu v supermarketu. A do ní zabodli nože.
0: A co s tou husou potom? Kdo ji upek?
1: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
0: po huse.
1: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože netušili, že je to živý materiál.
0: No, a tak řekli, že měla splesnivěla a vyhodila se.
1: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na Syn na lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
0: že večer v ložnici, to mě zajímá. Malo.
1: Jo, tyhle dva.
0: No, takový vzpomínky.
1: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím. Porybného.
4: Dobré poledne. Hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné jí rozdává pokuty, Hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super. Tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo? Tak hurá do ložnice.
3: No super, mě už se za dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Jmenuji se Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice opět, ložnice vyhrála to téma láká, ano. Ano. Ještě někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj, Bčko,
2: dobře, tak
4: výborně.
2: Jo. Tak to bude tedy Bčko. Opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček. Vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blanarovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Já jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: No. Já taky.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě.
9: No. Já jsem vás měla ráda, už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: No. Co kdybychom si potykali? Říkej mi, Iveta.
8: Vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďme.
10: No beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli?
9: Tak já jsem nějaká matrace.
10: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: No potřeba, co toho
10: nechal? Tak toho nechej a hrej. No. Jeď, kam?
9: Jeď.
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
10: Hrát, jasně. Beze všeho, no. Samozřejmě.
9: Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řeč, ne?
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Ale já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď? Prosím vás, máte tam tu postel. Upíhli do toho perechu, nebo tam mezi vás vlítnu.
9: Uhně to, pane Vidra.
10: Miláčku,
9: no?
10: Co kdybychom na to hnedka hupsli?
2: Jestli k tomu hopstnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi...
4: Jestli na to hupsli.
2: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál se z toho někdy?
4: Větší trapasy neznám.
2: Neznáš.
4: Například...
2: Je to tak stresující, že se ti ani nechce ten...
4: Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která, tak ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
2: Ano, ano.
4: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to jí nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
2: Že jsi byl v posteli s Marií.
4: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
2: Ano.
4: A my už se těšíme, protože to bude...
2: Že budete točit novou verzi klipu.
4: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
2: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
4: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
2: Jo, tak...
4: Režina to budeme my všichni.
2: Jo, bude to improvizační večer.
4: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
2: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
4: Takový, no, jeden den.
2: Jo,
4: jeden
2: jste
4: den.
2: To zvládli.
4: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
2: Ano, pořád ale je.
4: Ale... Viděli jsme se akorát u snídaně, ale ta byla už až v poledne.
2: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
4: To, nevím, to se jí chci zeptat,
2: no,
4: právě.
2: Tak se jí zeptej na tom večeru.
4: Jestli
2: si to pamatuje vůbec.
4: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A
2: jaký jsi byl milenec?
4: Jestli se to dovím, tak to pak tady řeknu.
2: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
4: Až v září, a teď auzer hned nevím přesně datum.
2: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
4: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
2: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
4: Stella, to je silný kalibr.
2: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04, nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
11: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Haló.
2: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanárovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
3: Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
4: Odkud?
2: Ze Zdounek.
3: Zdounek.
2: Ano,
4: Zdounek.
3: Já jsem
4: to měl jako Hezounek.
3: Ze Zdounek. Už to dlouho jste nebyl, že, Pavle?
2: Tady, na návštěvě.
4: No jednou za měsíc.
2: Tak to plus minus to tak vyjde, no.
3: Já jsem to neslyšel teda, no.
4: Aha.
3: Takže já bych si dal Stelinku, no.
4: Stelinku, dobře, děkujeme.
2: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
5: Dobrý den, Breno z Martina.
2: I vám?
4: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
5: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám.
4: A my vám prajeme tiež na Slovensku všetko dobré.
5: Ďakujem pekne, nech sa darí.
2: Áno, i vám. Vám. Ďakujeme. Další telefon.
6: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
4: Šumperk, výborně.
6: Šumperk, moc zdravím pana Novýho, chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
4: Krásný
6: motor, jestli si vzpomínáte.
4: My jsme jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
6: Ale nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
4: Jo, výborně.
2: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
6: Zdravím, nebudu zdržovat pokračování. Bečko.
4: No koho jste zvolil? Bečko?
2: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanárovičová. Ještě někdo přidá bod?
4: Hala.
7: Hezké odpoledne, oba vás tam
4: zdravím.
7: Tady posluchačka z Jesenických podhůří, z Jesenického podhůří.
4: Hezky.
7: A si Bečko.
4: Dneska to je samej východ, člověče.
2: Stela Zázvorková to vyhrála. Zase
4: vyhrála
2: změna.
4: Stela Zázvorková.
2: Mají ženy smysl pro humor?
8: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopníme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystala ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek s mašlí? To je právě to nejhorší, prohlásil můj manžel, a dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát, já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku. Nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně, čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy, já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho drepky jsem měla přivázané na nicce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zavzbala se na něho ze svého ukrytu. Ha-ha!
4: Byl hodně vysoký úkryt, aby se tam zcela zvešla.
2: Byla mladá.
4: Jo, byla mladá.
2: Podle hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
4: Ne, naštěstí ne.
2: Naštěstí ne.
4: Naštěstí
2: není
4: ne.
2: Ten typ. Ty?
4: Ne, taky ne.
2: Ne.
4: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
2: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo 2.
4: Do té ložnice. Ano. No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
2: Dobře, tady to stačí.
4: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
2: Ano, takže vtipky doma, ne? Ty si užíváte vlastně v práci, v divadle,
4: no,
2: s kolegy.
4: No, býváme vtipný jinak.
2: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Lábus, Dejdar a podobně.
4: To je furt stejný.
2: To je furt stejný.
4: Je furt stejný a furt to baví.
2: Jo, je i vás.
4: Jo. Ano, ano.
2: Jo.
4: Jo, jo. My to máme furt stejný.
2: Já mám pocit, jak Jirku znám, Lábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
4: zmoudřel?
2: No.
4: To je kravina.
2: Jirko, zdravíme, snažíme se.
4: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
2: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
4: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
2: Jo, to je na Silvestra, až vysílat.
4: No, ani to ne.
2: Ani to ne,
4: ani
2: takhle.
4: To ne.
2: Až takhle odvážné to bylo.
4: Ne, odvážné to nebylo právě. Proto odvázané.
2: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho. Tak...
4: No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání v dešti.
2: Učitele tance.
4: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak a to dělá s paní Petkovou Swing.
2: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to byl nedávno v Moriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho seznamu.
4: Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
2: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
5: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Magdalena Hradec Králové. Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
6: Můj rod ze západních Čech.
4: Děkujeme.
6: Je za to odpověd. Široký. Domažlice Klatovy.
4: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte halo, u nás. Halo.
7: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
4: Ano.
7: Já prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval, vám pomohl proti tomu Vyskočilovi, když ho má hrozně rád.
6: Škoda, že jsem to nevěděl.
4: Velké sedlo, ano.
7: Tak.
4: A co volíte?
7: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale... To je jedno, ale chtěl
4: bych sem
7: Ačko.
4: Ačko.
6: To jsem se chtěl zeptat. A Čápa je u vás dobýho.
4: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
6: Koledníci.
8: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak... Bo to otřem trošku,
9: jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak obě můžou být použitelný.
8: Ne, dobrý, ne. Já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
10: Ale já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. To jsou opravdu anděle.
9: To je pravda.
10: No já... Z kolika já už jsem chodil?
8: Dobrý, prosím.
9: On už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
10: Mě byla lapata, kam by si šel s patou?
8: Na patologii.
9: To daleko dotáhne. No.
10: Ale když se mě ptáš na ten vztah k ženám, jo?
9: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
8: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická se, dvojice
10: jsme se teda,
8: s Kutkem?
10: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takový divný. Takže jsme se jim taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obráceně jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
9: Já dělal toho Lojzíka.
10: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
9: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
10: No, no neprohodili, ne, máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
8: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
10: No, Velikonoce, tak...
8: To je taky zajímavý téma.
10: To je skvělé.
8: Pojďme, choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
10: Paní má tamhle vajíčka.
9: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
10: Schovejte nějaký.
8: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
10: My jsme tam Krušnohorci, my máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně co jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlej a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ty, co si vykoledovali čunky, husy? To byli čuňáci.
8: Husy, to byli husáci.
10: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slovy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
6: Špenát jsem měl předevčírem?
4: Ano, slavil jsi už dopředu.
6: Ne, no. Předvečer. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
4: Ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
6: To se mi netýká nic. Co dál?
4: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
6: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
4: Dobře.
6: Jak říkala naše babi čekuládová.
4: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Nový, Patrik Rozená ve studiu. V nabídce Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubílková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky.
1: Sklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polivačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: nezavím. Jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíjeli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co, tak na kam nech stál takový hrnec s bujónem. Což o to? Je to taky voda. Ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš a místo vajíček si máme nějaký prachy, nebo se, a oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli, hody, vyšlehali maminku, dcerku. A on říkal, co chcete, vajíčka, my rovnou, nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíšek, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu, jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale my máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce takovou pomlásku, kuci, nebudete a tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí tam.
5: Bude plyna?
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, Pepo, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je. Ano?
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherná.
3: Pepičku, vem si.
5: To je krásné. Ježíš Maria.
3: Tak.
5: To je Pepíko, úžasný.
3: Pojď. A ty máš tady. Tak, to je. No. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber. No tak. Musím to pozdružovat trošku. Pepo, zaber. No.
4: Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no.
4: Tak jak takhle? Tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no já
4: co pak se Schwarzenegger? No.
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
3: Josef Mladý, Josef Náhovský.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykolidovali.
1: Krasnice.
6: My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. Vinu politik odmítl. V mezitýdenním srovnání ceny pohonných hmot v Ústeckém kraji podražily nafta o bezmála 2 koruny. Na přírodním koupališti ve Varvažově na Ústecku a jezeře Chmelař u Úštěka se zhoršila kvalita vody. K večeru čekejte místy oblačno, může i zapršet, teploty zatím i do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale také nejméně dvě děti. Případem se zabývá investigativní tým Českého rozhlasu. Okresní státní zastupitelství v Děčíně dnes zveřejnilo zprávu, že policie v případu minulý týden zahájila úkony trestního řízení. Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Kriminalisté mu zabavili také několik střelných zbraní, které vlastní legálně. Foldyna potvrdil, že ho policie tak vykázala z domu. Prohlásil ale, že je nevinný. Na další dotazy nereagoval. Žádost o vyjádření odmítla i Foldynova manželka s tím, že jí to zakázala policie kvůli vyšetřování. Pohonné hmoty v Ústeckém kraji během 7 dnů výrazně zdražily. Litr benzínu Natural 95 aktuálně stojí v průměru 40 korun a 6 haléřů. Oproti minulému týdnu podražil o korunu. Cena nafty se v regionu zvedla v uplynulých 7 dnech o korunu 90 na 37 korun a 45 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje dlouhodobě. Nejlevněji tankují řidiči na Děčínsku, nejdráž na Litoměřicku a Teplicku. Od pondělí se ceny pohonných hmot v Česku přestávají řídit vládními cenovými stropy. Podle dnešního rozhodnutí vlády mohou zítra čerpací stanice v Česku naftu prodávat až za 41 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu a 6 haléřů více než dnes. Litr benzínu může oproti dnešku také podražit o 63 haléřů na konečných 42 korun a 84 haléřů. Podle měření hygieniků je horší kvalita vody na přírodním koupališti ve Varvažově na Ústecku a na jezeře Chmelař na Litoměřicku u Úštěka. Na obou místech zjistili vyšší obsah sinic, říká vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Miluše Kosová.
4: Není zákaz koupání jenom s ohledem pravděpodobnosti vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci u vnímavých jedinců, což jsou zejména teda děti, tak by se mohly vyskytnout zdravotní obtíže a proto je doporučeno, když se vykoupou, tak se jít osprchovat.
2: Ve Varvažově hygienici ještě zjistili sníženou průhlednost vody. Za tragický pád mostu v italském Janově v roce 2018 padly první tresty. Bývalý generální ředitel společnosti ASPI Giovanni Castellucci půjde do vězení na 12 let. Firma se měla starat o opravy mostu. Příčinou pádu konstrukce byla dlouhodobá únava materiálu, také koroze a nedostatečná údržba. Firma podle soudu o závadách věděla dlouho před havárií a údržbu zanedbala. Neštěstí nepřežilo 43 lidí. Do vězení soud poslal i vysoce postavené úředníky italského ministerstva dopravy. Celkem obžaloba žádala pro 58 lidí v součtu 400 let vězení.
1: Počasí.
2: V noci se postupně zatáhne, k ránu může i zapršet, teploty klesnou na 19 nebo i 14 stupňů. Přeháňky čekejte zítra přes den, odpoledne se mohou objevit i bouřky. Teploty zítra při delším slunečním svitu vystoupí i k 30 stupňům. Na horách čekejte teploty do 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ulice Tržní v Litvínově je u přemostění silnicí 1/27 uzavřená. Technické čety likvidují následky nehody osobního auta. To narazilo do horkovodu. Hasiči stále drží uzavřený jízdní pruh silnice 1/27 u Sírovic na Podbořansku. Směrem na Radíčevec je to kvůli požáru na poli. V Žatecké ulici Božiny Vikové Kunětické omezuje provoz nehoda nákladního auta, které vezlo bednění. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: To byly zprávy od Františka Janačíka v 17 hodin. My se s Františkem ještě uslyšíme za malou chvíli, tak nebojte se, o informace nepřijdete. Začíná den v kraji, tedy souhrn toho nejzajímavějšího, co se u nás v kraji Ústeckém událo. Podíváme se třeba do Národního parku České Švýcarsko. Vypadá to, že se snížilo riziko požáru. O tom uslyšíte podrobněji v naší reportáži, ale za chvilku už slíbený zpravodajský souhrn. Vítá vás Petr Beran.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: SPD řekl, že šlo o vyústění mnohaleté manželské krize. Podrobnosti případu zopakujeme už za chvíli. Silnice 1/13 v Bílině je mezi kruhovými křižovatkami u Lidlu a u Albertu od dneška znovu průjezdná bez omezení. Vyplývá to z informací města v aplikaci Munipolis. Dělníci ale ještě budou v téměř 700-metrovém úseku malovat vodorovné dopravní značení. Město Děčín se chystá reklamovat některá prkna na nové cyklolávce přes Labe za 108 milionů korun. Jak řekl mluvčí magistrátu Luděk Stínil, některá z prken z exotického dřeva se po 2 měsících od otevření začala kroutit. Na reklamaci je připravena stavební firma Štrabak. Jak řekla její mluvčí Jana Kohoutová, lávku prověří znalci.
1: Dojde k označení nejvíce zdeformovaných fošen a následně zajistíme jejich výměnu.
0: V Ústeckém kraji meziročně stouply nájmy v bytech o 4%. Spolu s Vysočinou a Jihočeským krajem je to nejnižší nárůst v Česku a stále platí, že v Ústeckém kraji a na Karlovarsku lidé platí v bytech vůbec nejnižší nájmy v celé zemi. Jak uslyšíte v této hodině od našeho reportéra Jana Beneše, průměrná cena nájmu v Ústeckém kraji se pohybuje těsně pod 200 korunami za metr čtvereční. Přitom průměrný nájem bytu v Praze je více než dvojnásobný. Správa Národního parku České Švýcarsko snížila aktuální požární stupeň z červeného na oranžový. Pro návštěvníky tak stále platí noční zákaz vstupu na chráněné území, a to od 22. hodiny večer do 6 hodin ráno. Lidé už ale mohou vstupovat do lesů. Jak také dnes uslyšíte, strážci parku kontrolují území 2x denně speciálními drony vybavené termokamerami pro vyhledávání ohnisek možného požáru.
2: Tak to byl zpravodajský souhrn od Františka Janačíka. K většině těch věcí, které jste právě slyšeli, se vrátím podrobněji v té následující hodince až do 18. Hezký den.
3: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: K některým tématům, které jste slyšeli ve zpravodajském souhrnu se na Českém rozhlasu Sever, teď budeme vracet podrobněji. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho minulý týden na 14 dní vykázala z domu a zabavila mu několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Investigativnímu týmu Českého rozhlasu to potvrdili 3 důvěruhodné zdroje. Foldyna tvrdí, že je nevinný. Podrobnosti teď s naším reportérem Arturem Janouškem.
1: K tomu incidentu došlo minulý týden v domku na okraji Děčína, kde Foldyna žije se svou manželkou, kterou tedy měl údajně nějak napadnout. Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka nám řekl, že tento případ nemůže v tuto chvíli nějak komentovat, protože prověřování je fází trestního řízení, která je vždy neveřejná. Nicméně víme, že policie Foldynu vykázala na 14 dní z domu, zakázala mu kontakt s manželkou, zabavila mu střelné zbraně, které tedy, jak už jsme řekli, Foldyna legálně vlastní. A právě to nám potvrdil i sám Foldyna, když jsme s ním včera mluvili během jednání sněmovny.
2: Jak to Foldyna všechno vysvětluje?
1: On potvrdil, že ho policie skutečně vykázala z domu, prohlásil ale, že je nevinný, pak hned ten rozhovor ukončil, zamířil do prostor ve sněmovně, kam novináři běžně nesmí, a po cestě opakoval, že na další otázky, jako třeba co přesně se stalo, nebo jestli už v minulosti k něčemu takovému došlo, takže na nic z toho nebude odpovídat a pokládání dalších otázek označil za obtěžování.
3: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
4: Já teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
1: My jsme oslovili i manželku Jaroslava Foldyny, ta se ale nechtěla vyjádřit s tím, že jí to zakázala policie. Ten případ je teprve na začátku, Foldyna zatím nebyl z ničeho obviněný. Já ještě doplním, že novela občanského zákoníku loni v červenci zpřísnila ochranu ohrožených osob v domácnostech. Do loňského roku totiž mohla policie vykázat toho agresora jen na 10 dní. Novela tu lhůtu prodloužila na 14 dní a po celou tu dobu se útočník nesmí k oběti přiblížit ani kontaktovat. Pokud by ten zákaz porušil, dopustil by se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který hrozí až 2leté vězení. Ta novela loni v červenci přinesla ještě jednu podstatnou změnu. Policie vykázaným násilníkům vždy automaticky také zabavuje zbraně a právě to se také stalo v případě poslance Foldyny.
2: Říká investigativní reportér Artur Janoušek. My děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
5: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 6 minut bude 17:30, určitě vás budou zajímat informace o počasí.
1: Počasí.
0: A na telefonu je právě teď Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak pojďme si povědět, jak to aktuálně vypadá na severu.
2: Tak dneska velmi teplo, teploty nám sahaly na 29 až do konce 32 stupně Celsia. Takže dneska tropický den, máme nějaké skoro jasno, polojasno a během noci nám bude postupně přibývat oblačnost a noc bude velmi teplá. Očekáváme 19 až 16 stupňů Celsia, že by klesaly ty ranní teploty.
0: Dobře, a co zítřek? Také vedro?
2: Taky vedro, ale bude nás přecházet studená fronta, takže bude vrcholit v podstatě to vedro. Takže zítra očekáváme, že se budou teploty pohybovat někde rozmezí od 25 do 28 stupňů Celsia, ale tam, kde nám bude svítit sluníčko i v těch odpoledních hodinách, tak tam ta teplota bude i kolem 30 stupňů Celsia. Přesto už očekáváme, že bude zvětšená oblačnost, po ránu nám může zapršet, ale během odpoledních a večerních hodin očekáváme lokální přehánky, anebo taky bouřky, je vydaná výstraha na silné bouřky, které by se mohly objevovat během zítřejšího odpoledne a večera. Bude to právě spojené s tím přechodem studené fronty a za tajtou studenou frontou se nám bude postupně tedy ochlazovat a největší ochlazení čekáme potom během nedělního dne a následující týden, tak ten se ponese už v takovém chladném duchu.
0: Oproti
2: tady těm teplotám tropickým, tak očekáváme, že opravdu ty maximální teploty nebudou přesahovat 25 stupňů Celsia, tak jsem jenom chtěla ukázat ten rozdíl toho, jak máme dnes a zítra a jak bude potom od nedělního dne.
0: Tak jste nám to krásně demonstrovala, budeme se těšit, my co nemáme rádi vedro, že příště už to bude nějakých 25. Dobře, moc děkuju za informace, posluchači také, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Je tu den v kraji a my se teď budeme zajímat o jedna velmi zajímavá čísla. V Ústeckém kraji totiž stouply meziročně nájmy v bytech, a to o 4%. Jenže spolu s Vysočinou a Jihočeským krajem je to pořád nejnižší nárůst v Česku a taky pořád platí, že v Ústeckém kraji a na Karlovarsku lidi platí v bytech nejnižší nájmy z celé republiky. Máme tedy na mysli byty v dobrém stavu nebo po rekonstrukci o velikosti 1+1, 1+KK nebo 2+1 v běžné lokalitě. Jan Beneš.
1: Hezké odpoledne.
2: Jak jsou na tom tedy v našem kraji například městské byty a nájmy v nich?
1: Obecně platí, že záleží na tom, jak je byt velký a ve které části města se nachází. Roli také hraje, jestli je byt po rekonstrukci nebo v dobrém stavu. Například v Mostě podle společnosti Mostecká bytová platí lidé v bytech 2+1, což je podle realitních kanceláří nejžádanější velikost bytu, nájem ve výši zhruba 150 korun za metr čtvereční. Průměrná cena nájmu v Ústeckém kraji se pohybuje těsně pod 200 korunami za metr. V Děčíně zvyšoval magistrát nájem ve svých bytech letos v březnu, mluvčí města Luděk Stínil.
3: V Děčíně zdražujeme nájmy bytu o inflaci. Nájemné se dá rozdělit do tří kategorií, a to podle velikosti bytu. Malé, tam je cena zhruba 124 za metr čtvereční, střední 101 korun za metr čtvereční a větší 88 korun za metr čtvereční.
1: Jen doplním, že nejdražší nájmy jsou v Praze, kde cena za metr čtvereční dosahuje až na 418 korun. Rozdíl mezi nájmem v bytě o velikosti 60 metrů čtverečních v Ústeckém kraji a v Praze tak může činit zhruba 10 000 korun.
2: No a rozdílné asi budou i nájmy v bytech soukromých vlastníků. Jaký je tam ten rozdíl?
1: Oslovil jsem realitní makléře a všichni se shodují na tom, že růst nájmů v Ústeckém kraji je podstatně pomalejší než růst prodejních cen zdejších bytů. Potvrdili mi to například v realitní kanceláři Molík Reality. Ceny nájmů v soukromých bytech od těch obecních sále nijak zásadně neliší. Rozdíl činí zhruba 10 korun na metr čtvereční, pokračuje realitní makléř Miroslav Franta z kanceláře Nemovitosti Sever.
4: V lokalitách, které jsou, řekněme, ani ne vysloveně špatné, ale ani ne vysloveně dobré, to nájemné v průměru mezi 11-12 tisíci bez služeb.
1: Podle Franty se zájem o nájemní byty zvyšuje, ceny nájmu ale stoupají v Ústeckém kraji velmi pomalu proto, že si zájemci nemohou dovolit zaplatit takovou výši nájemného, které by odpovídal stoupající zájem. A ještě jeden postřeh realitních makléřů. V bytě zmodernizovaném, například s plovoucími podlahami, vyzděným jádrem a plastovými okny, může být nájem až o 3000 korun vyšší než v bytě nedotčeném rekonstrukcí.
2: Podrobnosti o výši nájmů v Ústeckém kraji zjišťoval reportér Jan Beneš. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou. Den v kraji.

0: Je tu Den v kraji a s Českým rozhlasem Sever teď míříme do Národního parku České Švýcarsko. Dobrá zpráva, pokleslo tu riziko vzniku požáru. Správa parku ho snížila na požárním semaforu z červeného stupně na oranžový. Pro návštěvníky chráněné oblasti ale pořád platí určitá omezení, tak jaká omezení to jsou, nám poví reportérka Daniela Pilařová.
1: Krásný den. Aktuálně tak platí na území Národního parku České Švýcarsko střední stupeň požárního rizika. Návštěvníci parku můžou semafory, které ukazují aktuální stav, vidět na 48 místech v chráněné oblasti a požární výstraha se teď snížila z červeného nejvyššího na oranžový. Stále ale platí noční zákaz vstupu do lesů, a to od 22. hodiny večerní do 6. raní. Lidé ale můžou chodit do lesa s výjimkou klidových zón.
2: Před několika měsíci v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Jaká je vůbec ta letošní požární bilance?
1: Je to tak, není úplně špatná, jestli se to tak dá říct. Velký požár v okolí Rynartic, se kterým hasiči bojovali 6 dní, byl ten první a pak podle mluvčího zprávy parku Tomáše Salova hořelo ještě jednou, a to minulý týden. Tam byl požár daleko menšího rozsahu a hasičům se ho podařilo rychle zlikvidovat. Nicméně podle Salova nachází strážníci v lese v parku každý den nějaké to neuhašené ohniště po návštěvnících. Hlavně tedy v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, která pod správu parku také spadá. Strážci parku taky pořádají kvůli neukázněným turistům společné hlídky s policisty, ty ale nejsou podle Salova pravidelné a správa parku se s policií České republiky operativně dohaduje na určité dny. Strážci parku teď navíc každé ráno a večer drží požární hlídky se dvěma drony, ty jsou vybavené termokamerami a hledají v terénu možná skrytá ohniska.
2: Danielo, víme, že na požárním semaforu v Národním parku České Švýcarsko jsou 3 stupně nebezpečí. Můžeme říct, co každý jeden z nich pro návštěvníky znamená?
1: Ráda vysvětlím. Ten nejnižší stupeň, zelený, nepředstavuje pro návštěvníky žádné omezení. Můžou chodit do lesa v denní i noční dobu. Střední stupeň, který platí teď oranžový, pak přidává zákaz nočního vstupu na území parku a ten nejvyšší, červený, představuje zákaz nočního vstupu do parku a také ukládá návštěvníkům, aby se pohybovali jen po vyznačených cestách, tedy nesmí vstupovat do lesů. Já ještě dodám, že při všech 3 stupních platí v Národním parku zákaz rozdělávání ohně, ale i kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
2: Užitečné informace pro nás měla Daniela Pilařová. Děkujeme za ně a přejeme hezký zbytek dne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: našem dni v kraji se teď budeme zajímat o hokejistu Davida Kempfa. Za dva týdny půjde do přípravy z hokejisty Litvínova, je vlastně jako jejich suverénně největší letní posila. David Kempf, mistr světa z Prahy roku 24, ukončil své 9leté působení v nejlepší lize světa, do které vlastně zamířil jako hráč Chomutova. No a v posledním ročníku vystřídal 3 kluby, Toronto, Vancouver a Washington. S manželkou a s 2 malými dětmi už tak náročnou sezónu nechtěl znovu zažít, takže míří zpět.
1: Dvakrát jsme se museli stěhovat, takže vůbec nebylo příjemný a to byl takový ten poslední hřebíček, že to nás přesvědčilo, že už tohle asi absolvovat nechceme a chceme trošku klid. Člověk si vždycky říká, že třeba trošku té lidskosti tam furt zůstává v NHL a bohužel je to opravdu jen biznis tam, že se nikdo neohlíží doprava doleva, jestli jaká je rodinná situace, není tam prostě, co se hodí tomu klubu, tak to udělá, no, takže v tom je to určitě jaký náročný, ale je to tak, jak to je. No.
2: Řekl David Kempf, toho Washington vyměnil na konci června do Buffalo. 31letého rodáka z Chomutova to jen utvrdilo v jeho rozhodnutí vrátit se domů.
1: My jsme to úplně nějak neuzavírali tu kapitolu v NHL, že kdyby mi přišla nějaká zajímavá nabídka, jak už jo, moc ani ne, bych neřekl finančně, spíš tou lokalitou a nějakou tou rolí a i pro rodinu, kdyby to bylo super, tak bychom se třeba rozhodli ještě v NHL zůstat, ale nic takového nepřišlo, takže podepsal jsem Litvínov a soustředím se na Litvínov.
2: V NHL odehrál Kempf, včetně playoff, 611 zápasů.
1: Zrovna jsem o tom přemýšlel nedávno, že jsem vlastně na sebe hrozně pyšný, co jsem v NHL dokázal, že jo, protože ten, kdo tomu trošku rozumí, nějak, tak určitě ví, že to není jednoduchý se v NHL jak už prosadit, tak pak se tam udržet, že jo, to je možná ještě těžší, než se tam prosadit, víme, že těch hráčů ubejvá a ubejvá, nevím, kolik momentálně máme hráčů, který pravidelně nastupují v NHL, takže já jsem na sebe hrozně hrdý, 600 zápasů, že jo, to není nic lehkýho.
2: V NHL David Kempf nastřílel 54 gólů a nazbíral 156 bodů. Stal se specialistou na oslabení a prosadil se jako defenzivní hráč ve spodních útočných řadách.
1: V NHL je hrozně moc hráčů a je hrozně těžký se tam udržet a já jsem si vybral tuhle roli, která mi tam dopřála hrát 9 let, že jo, kdybych se nepřizpůsobil ty roli nebo tomu, co po mně tam chtějí, tak bych tam asi nehrál, takže je to je potom být asi trošku chytrej a zjistit, v čem člověk se tam může prosadit, v čem ne a já jako vím, že v těch týmech jsou ty kvalitní hráči, asi nebudu hrát na úkor Kejna nebo Tavese v prvních volejnách, takže vím, kde byla moje šance a zaměřil jsem se na tohle, abych v tomhle byl dobrý pro ten tým, úspěšný a myslím si, že jsem asi odvedl dobrou práci, když jsem tam dokázal hrát 9 let.
2: Řekl hokejista David Kempf, který se stal největší posilou extraligového Litvínova. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nebe nad hlavou a Beatle Olympic, den v kraji, pomalu končí, za 5 minut už tu bude 18. hodina a s ní také další zprávy. František Janačík je přinese a řekne vám třeba to, že lidé v Novém Boru by měli zrušit krmná místa pro toulavé kočky. Šíří se tam totiž kočičí mor. Víc tedy ve zprávách a hezký den přeje Petr Beran.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Bylo 18 hodin. Česká policie porušila před 5 lety při zásahu proti Stanislavu Tomášovi v Teplicích právo na život, pozůstalé musí vyplatit pokutu. Cenu za rekonstrukci Žukovovy ulice v Ústí nad Labem se zvedla na 57 milionů korun. Lidé v Novém Boru by měli zrušit krmná místa pro toulavé kočky kvůli šíření kočičího moru. V noci se postupně zatáhnou kránu může i zapršet, teploty klesnou i ke 14 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Česká policie v případu úmrtí Stanislava Tomáše porušila právo na život. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva. Podle něj selhaly i další české orgány, protože neodhalili rasový podtext zásahu. Česko musí sestře muže vyplatit odškodné přibližně 740 tisíc korun. Policisté v roce 2021 zasahovali v Teplicích kvůli potyčce dvou mužů, kteří zdrogovaní poškozovali cizí auta. Z amatérského videozáznamu je vidět, že jednomu z nich při zatýkání několik minut klečeli na krku. Zadržený zemřel v sanitce. Zasahující policisté navíc podle soudu přivolali záchrannou službu pozdě. Vyplývá to z šetření bývalé vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové, které dal Evropský soud pro lidská práva za pravdu. Rekonstrukce Žukovovy ulice v Ústí nad Labem bude opět dražší, než město původně plánovalo. Cena zatím vyrostla z původních 640 milionů korun na aktuálních 57 milionů. Za další zhruba 2milionový nárůst může volba jiné dlažby na chodnících, více řekl náměstek primátora Tomáš Vlach z hnutí ANO.
4: Vzhledem k sklonu té komunikace a specifikům, které vlastně se projevily při počátku realizace toho díla, tak je vyhodnotil ten tým realizační jako vhodný k zapracování.
3: Původně plánovanou zámkovou dlažbu nahradí víceformátová. V Novém Boru se potvrdil druhý případ kočičího moru. Město apeluje na obyvatele, aby zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Kočičí mor je pro zvířata extrémně nebezpečný a virus se rychle šíří prostřednictvím potravy i vody. První případ byl na sídlišti Rumburských hrdinů, druhý už mimo ně.
5: Panleukopénie, takzvaný kočičí mor, se projevuje apatií, nechutenstvím, zvracením nebo průjmem. Průběh nemoci bývá obvykle velmi rychlý, někdy i v řádu hodin. Lidé by proto měli okamžitě zavolat veterináři, pokud zaznamenají příznaky u svého mazlíčka. Ohrožené jsou i kočky v bytech. Chovatelé by měli také zkontrolovat platnost očkování. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, které budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí anebo páry, které se rozvádějí.
2: Počasí.
3: V noci se postupně zatáhne kránu, může i zapršet, teploty klesnou na 19 nebo i 14 stupňů. Přehánky čekejte zítra přes den, odpoledne se mohou objevit i bouřky. Teploty zítra při delším slunečním svitu ale mohou vystoupit i ke 30 stupňům. Na horách počítejte s teplotami do 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Silnice 1/13 je na okraji Klášterce nad Ohří od Chomutova uzavřená po nehodě dvou osobních aut. Doprava je odkloněna na objížďku, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartem.

Bartošová APS na Českém rozhlasu Sever dohrála další z písniček, které opravdu nestárnou. Pěkný večer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek, jsou tady večerní písničky na přání. No a pokud posloucháte úplně poprvé a neznáte kontakty, tak teď dobře poslouchejte. O písničku si můžete zavolat, to je jeden ze způsobů. Číslo telefonu do studia to je 475 212 212 a o písničku si také můžete napsat buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04. První slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho přání. A také tady mám e-mail, na ten také můžete psát. Adresa je zahrajte@rozhlas.cz. Toli tedy kontakty do písniček na přání a nás už čeká ta první. K ní tady mám jednu SMS-ku. Zdravím vás, pane Mirku, a prosím písničku od Edith Piaf a bylo by to Františkovi a Hance do Kralup a všem posluchačům skvělého Českého rozhlasu Sever. Děkuju, Zdena. Tak zdravíme i Zdenu a od Edith Piaf vybírám velký hit, písničku Milord.

0: Lord, Edith Piaf, písničky na přání. No a teď už nás čeká také ten první telefonát po 18. hodině a jako první je na telefonu Honza z Vlkavy od Stánku. Já zdravím a vítám. Dobrý podvečer nebo večer, jak chcete.
1: Krásný letní srdeční podvečer, přátelé kamarádi, zdravím vás od Stánku, našeho krásného tady.
0: Zdravíme také
1: ještě jednou. Zdravím bivečké, příjemnou obsluhou.
0: Ano,
1: všechno
0: ano.
1: Má, všechno tak, jak má být.
0: Dobře.
1: Tak. A já bych dneska chtěl tady za všechny vlkaváky popřát našemu kamarádovi, Karlovi Štěpánkovi, který zítra slaví krásnou pajdu. Sedí tady kouse ode mě, takže Karliku, já tě za všechny vlkavský kamarády, žíznivce, ti přeju hlavně hodně zdravíčka, šťastíčka, osobní rodiny, pohody. No a jelikož zítra budeme slavit, tak bych asi jako mohl volat, ale už tady bude trošku chaos. Větší než je teďka, takže ti posílám následující hudební, nevím, takový pozdrav. Od lokálky Light.
0: La Grandu, ano, lásko mě ubývá kill. Tak je ode mě všechno nejlepší, hodně zdraví. Vám samozřejmě hezký poslech, pozdravujte maminku také.
1: Maminka tady sedí a zdravím všechny ostatní věrné, ano, nebudu
0: ano,
1: jmenovat.
0: Ano, a teď už hrajeme o Slovenci hlavně úplně nejvíc. Tak, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Díky, Míro, hezký večer, po neděli, na chlém.

0: Láskou mě ubývá Kyle, věřím, že písnička pobavila, to byla lokálka, no ale pokračujeme dál, protože já už tady na telefonu mám nachystanou posluchačku paní Marii z Nečemy, se ani nenechám čekat, já vás vítám, dobrý večer.
1: No, já vás taky, Merečku, to jsem ráda, že jste mě nenechal čekat.
0: Ale nenechám. Tak no, i písnička už je nachystaná, bude tady tak. Michal David zpívat Pár přátel, komu zahrajeme, povídejte.
1: Pro svoji dceru, která bude mít zítra svátek. Martina Šnejdarová, tak jí přejeme všecko nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, to jí přeje tatínek, mamka, děti, Tereska, Dušan malej, Adélka, jo, a ta, já to nebudu jmenovat, protože když slyším ty druhý, jak to rozhodně.
0: A Český rozhlas se přidává samozřejmě, a já.
1: Jo, mějte se hezky a děkuji, že jste mě tak, přijal.
0: Tak, až se hezky poslouchá. Michal David, Pár přátel, naslyšenou.

0: Michal David a písnička Pár přátel, věřím, že potěšila a já věřím, že potěší i ta následující skladba vzpomínková o hodně více než Michal David, co teď zpíval. No a já to nebudu zdržovat, další, kdo čeká na telefonu, je paní Irena z Rudnice nad Labem, je to tak? Dobrý večer.
1: Ano, ano, Mirečku, dobrý večer. Chtěla bych to poslat do domova důchodců v Rudnici nad Labem.
0: Ano.
1: A pro všechny, kterým nikdo nedává hrát a pro potěšení na dnešní den, je krásný.
0: Dobře, takže vám také samozřejmě. Pěkný. Říkala jste, že byste ráda hospůdku, tak nejlépe hospůdku známou
1: ano,
0: od Jaromíra
1: Majera.
0: Ať se hezky poslouchá, krásný večer a naslyšenou.
1: Mirečku, děkuju moc a naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, má.

0: Tolik tedy Jaromír Majer a písnička Hospůdko známá. Pokračujeme dál v čemno v plnění vašich písničkových přání. Já jsem rád, že se také dnes po nějaké době dotelefonoval pan Rudolf Zloun. Já vás vítám, dobrý večer.
1: Ano,
0: povedlo se.
1: Taky dobrý večer.
0: Vy jste tady po mně chtěl písničku od Demise Russo, tak si
1: ano.
0: Zahrajeme písničku My Friend is Wind, neboli Můj přítel je vítr. To by šlo, ne? To je moc hezká. Komu ji pustíme, povídejte.
1: A nechám si to zahrát. Pro mě, pro vás,
0: děkuju,
1: pane Mírku.
0: Děkuju.
1: A všem, který se v tom rádiu kutálej tady kolem toho pořadu, jo?
0: Dobře, to znamená, že jsem tady teď sám a celé to ovládám, ale děkuju. Tak,
1: jo,
0: ať se hezky poslouchá, tady je Demise Russo.
1: Taky.
0: A zase někdy naslyšenou. Naslyšenou.

0: Demi Sousso, My Friend is Wind, posloucháte Český rozhlas Sever, jsou tady písničky na přání. V zahraničí zůstaneme i dál, teď jsme byli v Řecku, záhy se podíváme do Švédska, ano, je to tak, bude tady ABBA, no a také se teď podíváme po telefonních linkách tady v Ústí nad Labem za posluchačkou Jarkou. Já vás vítám, dobrý večer.
1: Já vás vítám tež,
0: děkuji.
1: Dobrý večer.
0: Děkuji.
1: Zdravím vás, všechny posluchače, celé radio. Opravdu jste jedineční rádio, nejsem jediná, která vás pochválím, je mi to úplně
0: děkujeme.
1: Ale to zkusím. Každopádně písnička bude prostě opět do éteru pro všechny lidi, kteří toto rádio poslouchají, a bude taky pro moje děti a no vlastně pro Elišku.
0: No zdravím také Elišku, ano.
1: Ano, děkuju.
0: No a vy jste říkal, ano.
1: Promiňte, Mirku.
0: Povídejte.
1: Budu se těšit na neděli, protože by mi měla přijet ta moje starší dcera konečně s tou vnučkou.
0: Takže bude velká návštěva.
1: Aby nám ji tady ukázala.
0: Tak.
1: Už jí přece jenom dva týdny, takže doufejme, že...
0: Tak až se všechno vydaří, ta návštěva, až přijede. A teď samozřejmě se vydaří ta písnička, jak jsme spolu domluvili, švédská čtveřice ABBA. A thank you for the music, ať se vám hezky poslouchá. A naslyšenou.
1: Já děkuju též, naslyšenou, děkuju.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

nestárne, tak to byl Valdemar Matuška z roku 1964 Tereza. Stále jsou tady také ovšem písničky na přání. My jsme se teď hodně věnovali telefonní lince a jak se dívám, mám tady také spoustu vašich písemných vzkazů. Pojďme si teď hned jeden přečíst. Právě dnes slaví svůj svátek Lubožové. Ano, je to tak? Je to tak. A tak bych chtěl popřát Lubošovi Novému z Ústí nad Labem hodně zdraví a štěstí. Písničku od skupiny Bony M mu ze srdce posílá strejda Míla, ke gratulaci se připojuje také celá rodina. Já se také přidávám a od skupiny Bony M vybírám jejich verzi písničky Kalimba de Luna.

Papa de Luna, skupina Bonnie M v písničkách na přání a nás čeká hned další z vašich e-mailů. Dobrý den, tady čtu, prosím o zahrání a to písničky od Ivety Simonové a Milana Chladila, Český ráj. Je to do Železného Brodu na zahradu a všem posluchačům tohoto rádia a také rodákům z Jičína. Za zahrání děkuje posluchač František Matějka. Zdravíme a hrajeme.

Písničky na přání ještě chviličku pokračují. Vysílání Českého rozhlasu Sever nás čeká do třetice. Další váš e-mail. Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro Městský ústav sociálních služeb v Klášterci nad Ohří. Pro pracovnice a také pro babičky a pro dědečky. Dále také pro paní Květu z Vysoké, pro Martu z Barandova, pro Marcelku z Neštěmic, pro Jarmilku z Nuslí a také pro vás a pro všechny posluchače. Posluchačka Dominika z Ústí nad Labem a teď už je tady skupina Veselka a tři bílé břízy.

0: jsme ve finále. Písničky na přání končí, ale další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer a zítra se v obou časech těším opět na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Poslanec Jaroslav Foldyna z SPD čelí podezření, že dlouhodobě kromě manželky týral taky dvě děti. Rodiny s nejmenšími dětmi v náročnějších životních podmínkách získají nově podporu v Ústeckém a Karlovarském kraji. V Národním parku České Švýcarsko je snížený stupeň požárního rizika, aktuálně platí ten střední. V noci se postupně zatáhne, kránu může i zapršet, teploty klesnou i ke 14 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Podle zdrojů Českého rozhlasu dlouhodobě týral manželku a taky nejméně dvě děti. Minulý týden ho policie vykázala z domu v Děčíně. Podle žalobce Lukáše Otypky z okresního státního zastupitelství v Děčíně začala policie případ prověřovat.
2: Na 11. července 2026 byly zahájeny úkony trestního řízení vůči jedné fyzické osobě, a to pro podezření ze spáchání zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společnosti.
0: Foldyna vykázání z domova potvrdil, řekl ale, že je nevinný a že se nejednalo o fyzické násilí. Mluvčí SPD Lenka Čejková dnes Českému rozhlasu napsala, že Foldyna hnutí SPD řekl, že šlo o vyústění manželské krize po desetiletích soužití. Dalším rodinám s nejmenšími dětmi v náročnějších životních podmínkách budou pomáhat vyškolené komunitní pracovnice. Nově budou docházet přímo do rodin i v Ústeckém a Karlovarském kraji. Od příštího roku tam organizace Cesta von.cz, která už pomáhá v Moravskoslezském kraji, rozšíří program O mama. To umožní nadace The Kellner Family Foundation, která během 3 let věnuje 40 milionů korun. Pokračuje ředitelka Cesty von.cz Svatava Plachá.
3: Základ naší práce jsou romské peer pracovnice, které buď pochází z dané lokality, ve které pracují, nebo jsou vlastně v té lokalitě známé, nebo v ní už pracovali v nějaké bývalé práci. Takže je to vztahová práce, že chodí přímo k maminkám domů, ale vlastně většina jakoby těch našich omám zažila tak nějaké vyloučení, nějakou chudobu a už jsou trošku jinde.
0: Správa Národního parku České Švýcarsko snížila aktuální požární stupeň z červeného na oranžový. Pro návštěvníky tak stále platí noční zákaz vstupu na chráněné území, a to od 22. hodiny do 6. hodiny raní. Lidé už ale mohou vstupovat do tamních lesů. Podle mluvčího parku Tomáše Salova stále strážci parku kontrolují území 2x denně speciálními drony s termokamerami na vyhledávání skrytých ohnisek ohňů. Drony jsou umístěné v terénu, operátor je ovládá přes počítač. Sport. Belgičan Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Je to jeho třetí triumf v ročníku etapového závodu. Průběžně vede dál Slovinec Tadej Pogačar. Počasí. V noci se postupně zatáhne, kránu může i zapršet, teploty klesnou i ke 14 stupňům. Zítra čekejte přes den přehánky, odpoledne se mohou objevit i bouřky. Teploty zítra při delším slunečním svitu vystoupí i ke 30 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice 1/13 je na okraji Klášterce nad Ohří po nehodě dvou osobních aut stále uzavřená. Na dálnici D8 je kvůli technologické údržbě ve směru od Německa na Prahu provoz v tunelech Panenská a Libouchec stále převedený do protisměru. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Máme tu jednu předložku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ta předložka se jmenuje Mimo a my často pleteme, s kterým pádem ji spojit, vidíte.
2: Pořád se to plete a musím říct, že když jsem v létě místo cestování koukala na cestopisné dokumenty na veřejnoprávní televizi, kde bývají ty překlady hodně dobré, tak jsem pořád zapomínala, co to vidím zajímavého, protože ta předložka Mimo tam byla vždycky špatně.
1: Takže mimo něčeho nebo mimo něco?
2: No, máme takovou pomůcku. Existuje spřeška mimo to. A tam je mimo to, tedy čtvrtý pád. Nemáme mimo toho. Takže podle toho bychom si to mohli teoreticky zapamatovat, že předložka mimo se pojí pouze se čtvrtým pádem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj.

chce zhrnout třeba zítra. Komu je to všechno chlup, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípy najmou ptá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Dobrý večer. Lačerate šukaršu neben. V dnešním pořadu představíme knihu Pod pandle mašličkenca, podvázané mašličkami, která přináší příběhy romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Zavítáme také na fotbalové utkání dětí a dospělých, které pořádal křesťanský spolek Dům pomoci.

0: poslech nám zpříjemnil Milan Kroka. Pěkný večer. Představíme knihu Pod pandle mašličkenca, podvázané mašličkami, kterou organizace Slovo 21 vydala na konci loňského roku. Přináší 14 autentických příběhů romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Jejich osudy literárně zpracovaly romské spisovatelky z klubu Paramisára. O knize i jejím poselství mluví spisovatelka Eva Danišová.
1: My jsme se v klubu Paramisára, kde se scházíme už 5 let, rozhodli zpracovat téma, které je teď momentálně ve společnosti hodně rezonuje, a je to vlastně sterilizace romských žen, neoprávněné, protizákonné. A my, protože jsme ženy, tak jsme chtěli podpořit ty žadatelky o to odškodnění a poukázat na to, že ten systém, ať sliboval, jak bude pracovat s tím tématem, tak vlastně zklamal, protože ty žadatelky se moc toho zadosti učinění nedočkaly a jsou s tím komplikace, vlastně celý se to protahovalo spoustu měsíců, ty žádosti, a mnoho žen už se taky nedočkalo toho odškodnění, třeba zemřelo a mnoho jich bylo zamítnuto a nás to hodně jako mrzí a chtěli jsme, aby to majoritní společnost vnímala z našeho pohledu.
0: Povídky do knihy napsalo 13 romských autorek.
1: My konkrétně jsme to žádná nezažili, ale vedli jsme živé rozhovory s těmi ženami, které podstoupily tu nezákonnou sterilizaci, a zpracovali jsme to vlastně podle jejich vyprávění.
0: Povídka Evy Danišové má název Porouchaná.
1: Já jsem psala taky příběh, který znám z rodiny, který je mi hodně blízký a který taky nedopadl zrovna podle toho, jak my jsme očekávali. Celá ta žádost byla zamítnuta, ať jsme dodávali hodně dokumentů z nemocnic a všude, ale prostě to nedopadlo dobře a asi z našich těch 14 žen, s kterými jsme spolupracovali, to dostala asi jedna, to odškodnění.
0: Povídkou Svázané nitky plodnosti přispěla do knihy spisovatelka Ilona Ferková z Rokycan. Tématu nucených sterilizací romských žen se věnuje od 90. let minulého století, kdy se s ním seznámila díky zakladatelce české romistiky. Povídka vychází z příběhu dvou romských žen z Rokycan, které byly bez svého souhlasu sterilizovány.
2: Tenkrát v 90. letech, kdy se to vlastně začalo už probírat, tak já jsem dostala od Mileny Šmanový takovou jako prosbu, abych zjistila, jestli v Rokycanech někdo se podrobil sterilizaci. Takže já jsem prošla celý Rokycany a najednou se zjistila, že je strašně spoustu žen, které prošly tou sterilizací. Jo? A tak jsem volala Mileně Hišmanovi, že jsem asi zjistila, že tu operaci že mají asi 20 žen. Tak řekla, prosím tě, projdi všechny ty ženy a o všech napiš mi takovou krátkou zprávu. Napsala jsem jí asi 15 příspěvků o ženách, které jste nechali udělat. Že k tomu byly donuceny, protože lékaři je strašili, že už mají nějaký děti a že by mohla při dalším porodu prasknout děloha. Takže vlastně takhle je vystrašili. Takže oni bez souhlasu manžela nebo ze strachu si to nechali udělat. My jsme chtěli vlastně už proti tomu tenkrát v těch 90. letech jako vyjít do ulic, ale nepovedlo se nám to. Ty lékaři strašili ty romské ženy tím v těch 70. 80. letech. Strašili je tím, že říkali, bourá se to vaše ghetto, kde bydlíte, ty byty, ty baráky, a postavili se nový pan neláky. A vy tam určitě dostanete byt, ale jestliže budete mít 3-4 děti, tak vás tam lidi nebudou chtít, budou psát petice, abyste se tam nenastěhovali. A kam půjdete? Takže si to dobře rozmyslete a jděte na tu sterilizaci, dostanete ještě peníze a budete zdravá. Tak to bylo ještě další důvod. Ty ženy, které já jsem zpovídala, tak všechny ženy mi řekly, že dostali 800 korun. A slibili jim 2000, jako oni ani nechtěli ty peníze, ale když už jim dávali, tak říkali 2000. A když si šli do pokladny prošek, tak tam bylo 800 korun. A za to prostě je takhle zničili.
0: Vypráví spisovatelka Ilona Ferková. Přestože od nucených sterilizací uplynuly desítky let, téma zůstává i v roce 2026 stále aktuální. Ministerstvo zdravotnictví dosud eviduje více než 2600 žádostí o odškodnění a stovky žen na rozhodnutí stále čekají. Žádosti o jednorázové odškodnění ve výši 300 000 korun lze podat do 2. ledna 2027.

0: Posloucháte Uroma Vakeren a dospíval Jaroslav Parči. Začátkem prázdnin se v Brně konal fotbalový turnaj, kterého se zúčastnili týmy ve čtyřech věkových kategoriích. Utkali se například týmy FC Titan křesťanského spolku Dům pomoci a Living Church. Nejkrásnější chvíle často nevznikají na velkých pódiích, ale tam, kde děti s radostí běhají za míčem a sport je spojuje. Turnaje se zúčastnila i Iveta Durdoňová.
1: Nacházím se u stánku, kde se podávají párky, hamburgery, guláš. Pane Nový, vy jste pořadatel fotbalového turnaje. Pořádáte tento turnaj jako církev Dům pomoci poprvé?
2: Fotbalový turnaj pořádáme letos poprvé. Děláme to pro děti, které jsou z chudších rodin, sociálně slabších. Očekáváme od toho, že ty děti se naučí společně spolu vycházet a tak nějak se i zblíží a možná, že třeba se tady najdou nové talenty. Máme tady dva týmy děvčat a 6 týmů chlapců.
1: Pane Nový, co je u vás nového? Vy jste pastor, Dům pomoci jako církev zde v Brně pomáháte lidem bezdomová, rodinám sociálně tíživých situacích už několik let. Co se za tu dobu změnilo?
2: Tak v Brně se asi nezměnilo skoro vůbec nic u nás, ale my pořád rosteme. To, co nám zůstalo, je dům na Věstonické 3. Nově jsme získali v Brně 4podlažní dům, máme ho v nájmu, platíme nájem. Díky tomu domu jsme mohli stáhnout dalších 40 lidí z ulice. Ty rodiny jsou romského původu, jsou 3 a celkem mají 18 dětí. Byly to rodiny, kteří prošli 5letým u nás takovým vyučováním a jsou to 3 rodiny z 12. kteří nám zůstali, kde rodiče jako se touží opravdu taky vzdělávat, zařadit do společnosti a stejně tak děti touží na střední.
1: Františku, vy jste kuchař.
3: Ano, já jsem kuchař.
1: Vy jste z Věstonický, jste vlastně součástí církve, vy jste přinesli guláš, vy jste ho uvařili. A vy, pane Michale?
4: Přípravu jsem dělal, cibule, maso, všechno možné.
1: Takže vy, pane Františku, vy, pane Michale, tam pomáháte pastorovi ze všem?
3: Ano, my jsme tam vlastně i zároveň kuchaři, údržbáři, no prostě všechno.
4: Plus do toho já mu ještě dělám údržbu vlastně dole na tý železniční pěcku.
1: Děvčata, vy jste vyhráli turnaj. Andrejko, kolik si dala gólu?
5: 1.
1: Jak se jmenuje váš fotbalový tým a proti komu vy jste hráli?
5: FC Titan
6: a hráli jsme proti
5: Living Church.
1: Gustave, ty jsi hrál za starší?
7: Starší i za muže.
1: Kolik vás FC Titan bylo týmu, takže děvčata?
7: 8, 12, 15, muži a holky 5.
8: Já jsem byl i ve 12, i v 8.
1: Fotbalistky, jak se cítíte?
9: Dobře, vyhráli.
5: Výborně.
10: Nádherně.
5: Výhra domů, krásný.
2: Pojďte děti, stišíme se, poděkujeme Pánu Bohu. Tak se stišujeme před tvojí tváří a děkujeme ti z celého srdce, pane, že se nikdo nezranil za ten krásný den, za ten nádherný fotbal, že si nám to zaštítil, že jsme měli hojnost toho dobrého. A tak ti svěřujeme, pane, naše životy pod tvojí mocnou ruku, pane, ale i naši církev. Buď velebena, chválena věky za tyto děti, že se dnes mohli zúčastnit tak hojném pokutu. Amen.
0: Jsme v závěru dnešního pořadu. Mangautu menge lačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V regulaci pohonných hmot vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat. Dukovany mají mobilní systém, který v případě potřeby dopraví chladicí vodu. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
2: Poté bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
0: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Nový záložní mobilní systém pro přívod chladicí vody má k dispozici jaderná elektrárna v Dukovanech. V případě potřeby může dlouhodobě přivádět chladicí vodu ke konkrétnímu bloku a tím zajistit odvod zbytkového tepla z primárního okruhu. Za hodinu dokáže dopravit až 1,5 milionu litrů vody na vzdálenost 4 kilometrů, uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
3: Takový výkon při dlouhodobé dopravě chladicí vody na vzdálenost několika kilometrů nelze zajistit konvenční hasičskou technikou. Jednotlivé moduly jsou odolné vůči zemětřesení, extrémním teplotám od minus 30 do plus 50 stupňů Celsia, účinkům leteckých předmětů i dalším vnějším vlivům.
0: Smlouvu na nákup 20 nových elektrobusů uzavřelo vedení olomouckého dopravního podniku. 10 12-metrových a 10 18-metrových kloubových vozů přijde na 291 milionů korun bez daně. Dopravce na investici získá evropskou dotaci. Pokračuje mluvčí podniku Anna Sýkorová.
4: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusu bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách. Sport.
0: Tenistka Tereza Valentová postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Nad běloruskou Sasnovičovou zvítězila 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D5 ve směru na Rozvadov je za Plzní uzavřená. Na 95. kilometru schořela dodávka. Provoz odklánějí exitem 93 na Nýřany. A na D1 směrem Brno překáží na konci omezení u Šmejkalky na kilometru 25 hever v levém jízdním pruhu. Opodál je odstavené auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Je výraznou osobností českého krasobruslení, mistr Evropy, který měl cenný kov ze světového šampionátu opakovaně na dosah. Kariéru ukončil už před 11 lety, založil rodinu a několik let strávil v Kalifornii. Nedávno se natrvalo vrátil do Česka. Tomáš Werner je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina už žijete bez problémů v českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce je líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo 1,5 roku teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, těm je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků
0: a na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě přející, benevolentní rodiče, ale neradi bychom měli doma krasobruslaře, neradi bychom si doma vytvářeli další pracovní prostředí, rádi bychom udrželi tu rodinu opravdu ve formě táta, máma, syn, a ne syn a 2 trenéři, jo? To by asi úplně nehrálo. Takže ano, na brusle ano, ale teď jsem se v tom sám zamotal. Každopádně my jsme tak nějak od konce minulého roku, nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem říkáte 3,5 a 5. Stihli nasát angličtinu, ten 5letý mluví bez problémů anglicky, jak jsou na tom?
1: Kluci jsou 2jazyční, možná budou i 3jazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu, a já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina, česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme jde ve společnosti, a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou češtinu, mají naposlouchanou angličtinu a jsou na tom zatím líp, ještě si musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože už chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
0: Co nejvíce na češtině. A vaše paní mluví? Mluví česky? Nebo vůbec?
1: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší, a přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný, to je prostě pravda. A já na Temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde, a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
0: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní. A i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
1: To přijde na to, těší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás, a teď vlastně je opustila po nějakém čase, takže tady jak rádoby sama. Na druhou stranu to české prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády.

0: krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických, celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Zodpovědnější.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně.

0: ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu mám, vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo, to občas, opravdu občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávislí do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
1: Bylo by myslitelné mít děti v době vaší kariéry? Vy jste byl aktivní krasoprostlet.
0: Vím, že sportovci, někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom nějak, aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný, aspoň v tom mým vnímání světa a života.
1: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
0: Takhle mít, jsem to přesně řekl.
1: Přesně tak, že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
0: Nešlo.
1: Aha, ani tak ne?
0: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. To bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti, zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretuňan, trenér Nate Nadšena, poslední olympijského vítěze, trenér několika olympijských vítězů, olympijských medalistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. A těžko by se nám dávaly ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
1: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý až syn, jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
0: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne.
1: Jak takže jsem říkal, to bude zákaz?
0: Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
1: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
0: Ani 3.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl říct.
0: Ukončil v květnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, tak otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam to bylo úplně jasně naplánované. To bylo úplně jasně naplánované. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27. A už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotínky špatný a bolesti a bez výkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil, nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: A to jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakaláře na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svoji ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér, jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aretuněnem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle. Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. A je proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec tak, v takové bublině. Myslí si, že to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení anebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval já trošku moderování, potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci, tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím, proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď si věnujeme se jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7 000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech. Tak, aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu, úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten let už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měli možnost potkat s ledovým sportem, aby se měli možnost naučit bruslit.
0: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve. Ale měl jsem daleko vyšší ambice ve sportu, měl jsem ambice nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile, a to jsem nenaplnil. Taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala, my jsme byli dva kluci, brácha, který brusel taky, oba dva jsme bruslili, museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojet na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale, a možná co oběť byla, jednu ženu vám vzal. Vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobruslili. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil, ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom stavu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jiné, že škola, sport a vztah, tak a teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority se můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný, já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás pustili do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy, a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky. A kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže prvním byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
0: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
1: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko, a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak

si za něj lekou blíž. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy si nekoupíš.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se to říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovní dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normální, běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže rvačky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebojí, oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A já bych nechtěl, že se zapomenu, máme taky sestru o hodně mladší a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. Jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo docela drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl i jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuju, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000, no, to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem a vy jste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a na kreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechal buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku a tak, jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojicích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Já musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. A teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví své partnerky a zdraví partnerky je na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho. A to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe. Nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já dopomůžu a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích. Ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás... Teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svoji kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby jim ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, co svoje vystoupení, tak nemůžete tenho plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni si pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaný flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli, seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuju, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuju úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svoji další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak se to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnuju.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme je? Někoho tomu takového?
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se ho vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla. I teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu. A nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak, my jsme se také vyvinuli rychle. Jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: První z vojenských letounů Embraer převzala česká armáda. Fakultní nemocnice v Brně odstoupila od smlouvy na stavbu porodnice. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může třeba tankovat za letu nebo převážet těžší techniku.
2: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
3: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
2: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027, potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
4: My spoleháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
2: Za oba stroje Česko zaplatilo přes 11 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za víc než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok. V Novém Boru na Českolipsku se potvrdil druhý případ kočičího moru. Město apeluje na obyvatele, aby zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Kočičí mor je pro zvířata extrémně nebezpečný a virus se rychle šíří prostřednictvím potravy i vody. První případ se objevil na sídlišti Rumburských hrdinů, druhý už mimo něj.
5: Panleukopénie, takzvaný kočičí mor, se projevuje apatií, nechutenstvím, zvracením nebo průjmem. Průběh nemoci bývá obvykle velmi rychlý, někdy i v řádu hodin. Lidé by proto měli okamžitě zavolat veterináři, pokud zaznamenají příznaky u svého mazlíčka. Ohrožené jsou i kočky v bytech. Chovatelé by měli také zkontrolovat platnost očkování. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila 2-0 na sety. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou 2-0 na sety. Stejným skóre přehrála Valentová Bělorusku Sasnovičovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Neprůjezdná je stále dálnice D5 z Plzně do Německa u sjezdu na Nýřany na kilometru 93. Na 95. kilometru odklízí následky požáru dodávky. Sjíždí se na Nýřany, oběd to jde po silnici 203 k exitu 100. A na dálnici D2 na 11. kilometru směrem na Bratislavu dejte pozor na nehodu 3 osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně. Proto dnes necháme vyprávět manželský pár, který své city chová jak v bavlnce už 50 let.
7: Jeho srdce zasáhl amorův šíp při prvním seznámení tak, že se dokonce vsadil, že svatba bude do roka.
6: Bylo mu tehdy 21 let. Ona byla o celé 4 roky mladší. To, že patří k sobě, věděli už po pár dnech a prožili život plný štěstí.
7: Budeme jim v úctě naslouchat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Náš pořad líčí dojemné příběhy lidí, kteří spolu prožili 50 a více let. Milovali se a milují dodnes.
1: Takové štěstí potkalo i tento pár, jehož příběh nás zaujal mezi stovkami přihlášených osudů. Kristýna a Karel Hendrichovi prožili svůj život ve východních Čechách na Přeloučsku.
0: A právě tam, do Břehů, jsme poslali Patrika Rozehnala, aby si vyslechl jejich vyprávění.
2: Zlatá láska.
3: Matýsek, tohle je Matýsek. A otevírá nám kdo?
4: No, paní Hendrichová.
3: Kristýna.
4: Ano, ano.
3: Dobrý den. Tohle je kytička pro vás.
4: Je.
3: Otočím.
4: Děkuju moc. Moc děkuju.
3: Posílá Petr Kostka, Karmen Majerová. Vybrali vás, ten příběh chtějí slyšet. Od vás a od manžela. A toho máme tady vedle. Karel, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
3: Já to takhle vyměním, vám dám něco sladkého na zub. Doufám, že sladké můžete.
5: Jo, děkuju. Můžu.
3: Jste natěšen?
5: Mě ne.
3: No na mě taky.
4: Vyčkáváme auto, jo, a najednou kouknu z okna, vidím, dva pánové jdou, že jo, kam do to asi tak je. Až jsem si všimla sluchátek na hlavě, tak...
1: Jak to bylo s jejich láskou? Karlovi Hendrichovi bylo 20, když se na vojně v západních Čechách skamarádil s Petrem z Pardubicka.
0: Začali se oslovovat brácho a když se vrátil do civilu, poprosil ho Petr, jestli by mu Karel nešel za svědka na jeho svatbě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Svatba se konala v Semíně u rodičů nevěsty, no a tam se odehrál ten svatební obřad a pak ještě brácha mě požádal, jestli by sem nemohl zajet s jedním strejdou ještě pro jednoho hosta. Posadil vedle mě do auta pána, tak asi 40, 45 roku. Začali jsme se bavit. On mluvil takovou zvláštní, takový speciální dialekt měl, protože říkám, no to je nějaký kříženec tohleto. No a povídali jsme si o vojně, o holkách a tak a on říkal, já ani nevěděl, že Petr má bráchu. Já pám, no jo, my jsme takový bráchové, no a jeli jsme a když jsme se vrátili, tak brácha říká, pak ještě budu potřebovat zajet do Pardubic do, na poštu pro jednu tetu, já pám dobrý, pak řekni, no a mezi tím jsem se zakoukal do jedné holčiny tam. Líbila se mě taková mladíčka a to. A jako jsem ani neuvažoval, že z začátku, že by něco, že by se mi nějako chtěl to. Ale pěkně jsme si popovídali a seděli jsme takhle a přišel ten strýc, s kterým jsem byl pro toho hosta svadebního a říká, Kajo, tej holky se nedotýkajše, tej holky, to je moje dcůrka Kryšu. Já na něj koukám, říkám, no, Jány, já se tady s ní bavím, no a tím vlastně jsem se seznámil nejdřív s Tchánem a potom s Kristýnkou, no.
4: A tak jsme si povídali, v životě by mě nenapadlo, že to je moje životní láska nebo životní osud, protože už jsme se o tom bavili, jako já jsem nebyla takové, že mě padl do oka v tu chvíli, když u něj to bylo opačně, u něj to bylo tak, já jsem to brala jako prostě no, ta kamarád, že jo. A ještě jsem si říkala, tak holka z vesnice, kluk z města, no tak to asi těžko, že by si jako něco začal, že jo. Jenže...
3: No tak už to ale uvažovala trochu.
4: Ne, tak jako jsem to brala tak jako normálně kamaráda, že jo. A vlastně, když pak svatba končila, tak se mě zeptal, jestli druhý den se může přijet na návštěvu, jo, no tak jsem řekla, že jo, tak jak přijede, to jsem si říkala, no tak buď přijede, nebo nepřijede, ouvej, přijela motorka, přijel kluk z Pardubic, no a už jsem se i já zakoukala, protože jsem zjistila, že vlastně nejsem mu tak nějak lhostejná, jako třeba by se mohlo zdát, no a tak vlastně ten vztah jako začal tím pádem, jako jo, že už jsme tak začali jako spolu jako randit, v podstatě během asi ani ne půl roku jsme si koupili společně auto, starou tisícovku. Jo, po půl roce ani nemožná. Manžel prodal motorku, já jsem měla nic

0: Zábavají, ty kluci byli takový, dali si pár piv a prostě už o tu holku neměli zájem ani, no prostě bylo to úplně něco jiného. Pak jsme jeli na dovolenou společně, tadyhle k Holicům, no prostě to bylo takový fakt moc hezky, jako jo, no a jenomže ještě jsem netušila, co se vlastně stalo na ty svatbě, to jsem se dozvěděla až potom, když jsme se vzali, že vlastně manžel se s tím svým jakoby bráchou vsadil, už když začal o mě mít zájem, tak se s ním vsadil, že do roka si mě vezme.
1: Karle, vy jste takový jako Nostradamus, nebo co? Vy uvidíte holku a hned se vsázíte?
0: Já to nevěděla, ale jako v žádném případě. Já jsem se to dozvěděla až po naší svatbě, že tohleto oni spolu o flašku rumu se vsadili.
2: Tu sázku s Petrem Karel nakonec prohrál. Ale jen o jeden jediný měsíc. Ovšem, komu z nich by to vadilo, když se zrodila láska, která vydržela víc než půl století.
1: Zkrátka jsem se do ní zakoukal na té svatbě a přeskočila jiskra, asi tak silná, že jsem toužil potom si ji vzít a žít s ní, nebo tak. Protože jsem v tu dobu, když já jsem přišel z vojny, tak to byl normální věk, 21, 22 roků u kluku, že se ženili a děvčata se už v 18 vdávali.
3: Já mám pocit, ale že tenhle silný cit asi málo kdo na začátku třeba má, že by dokázal říct, že ta jiskra byla tak silná, že už jsem věděl, že si ji vezmu, že bude moje, že ji chci. Co se jako v člověku v tu chvíli odehrává, jak ty emoce působí, jak to prožívá?
1: Nevím, já si myslím, že to bylo jako droga. No. Zkrátka něco mě to jako tadyhle ve vnitřku říkalo, že to je to správný, hezká, hodná holka, nepolíbená. Říkám, dítě bylo v tu dobu, když jsem se s ní seznámil 17. No, a vzali jsme se, bylo i 18. Já nevím, v srpnu jí bylo 18 a v říjnu jsme se brali. No.
3: Dokázal byste popsat, co vás na ní, na Kristýně, tehdy oslovilo nejvíc, ať už co se týká vizáže, vlastností nebo to, o čem mluvila?
1: No, asi ty její vlastnosti. Byla hrozně skromná, milá, tichá. A pak vlastně, když už jsme spolu začali chodit, tak vlastně jsem zjistil, jak je pracovitá, co všechno musela prožít, aby když se sem nastěhovali z toho Polska, že to neměla vůbec jednoduchý, protože ve 13 letech se přistěhovala z jiný země, i když ty jazyky jsou podobné, ale přeci jenom to bylo pro ní hrozně složitý. No a já nevím, no. Všechno bylo takový hezký, že... A je to hezký doteďka. No.
0: A musím říct, že teda jako jsem moc ráda, protože já budu brečet, ale protože ten vztah nám spousta lidí závidí, i naše děti, protože ty dneska všichni žijou úplně jinak. Že jo? No.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
5: Mít tě rád, to je zrád a to je kvést, sobě sám jen hlavu plést, kdo ví čím.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jak kdysi napsal Erich Maria Remarque, láska, to je někdo, s kým chceme zestárnout.
2: Takto svůj vztah cítili už na začátku, když se poznali Karel a Kristýna Hendrichovi, kteří přednedávnem oslavili svou zlatou svatbu. Ale přáli jejich lásce také rodiče.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Tatínek byl rád, protože vlastně Káju jako vlastně na ty svatby poznal jako hodnýho kluka, jako jo. Takže jako neměli vůči němu vůbec žádné jako nějaký výhrady, akorát manžel říkal ještě potom až, jo, tak říká, no, když v práci mě říkali, když budeš schánět holku, tak jdi na vesnici a s největšíma vratama. Tam je největší bohatství, ale my jsme byli chudí, my jsme sice měli velký vrata, ale za vratama nic, jo, protože vlastně my jsme se přistěhovali a tatínek, on takhle, on během války jako 16 lety, 17 letech z východního Slovenska se dostal až do Polska, prostě tulák, takový jako přes válku, jo. A shodou okolností se pak seznámil s mojí maminkou tam, která byla taky z toho východního Slovenska, kde můj dědeček byl Polák a na tom východním Slovensku, jakož tam ta fronta probíhala jako intenzivně, takže ty vesnice byly zdemolovány, takže jim stát potom po konci války tak jim nabídli osídlování buď český tady strany, anebo do Polska. No a jeho dědu to táhlo jako do Polska, v tu dobu mě bylo 14 roku, byla z 5 dětí nejstarší, že jo, takže se nastěhovala do Polska. Nevím, jakým osudem teda prostě se tam potkali, ani jsem to tak nějak dvakrát jsme se o tom nebavili, ale pak, když se vzali, tak, nebo ještě než se vzali, tak přišli na to, že byli ze sousední vesnice, takže oni se znali i vlastně z té doby. Jako. A proto můj tatínek mluvil takovou tou hatmatělštinou, protože on mluvil slovensky, polsky a ještě česky. Jako. No, maminka ta byla taková spíš domácí typ. Jako.
4: A potom tedy, když jste doma oznámila, mám kluka, mám Karla, tak maminka si měla radost, ne? Že jste se vlastně trošku tak jako zabydlela v tomhle prostředí a že si tu vlastně budujete nový život.
3: Ale jo, oni byli rádi. A ještě řeknu takovou perličku ohledně toho, jak jsme se brali. My jsme byli, manžel měl sestru v Pardubicích v Danu, takže jsme tak chodili k ním, do kina, do vinárny a tak. A jednou jsme šli kolem večír, já nevím, možná, že jsme šli z kina, že jsme šli kolem obchodu pana Lejhance v tu dobu, nevím, jestli teďka ještě má obchod se zlatnictvím, a teď tam byly ty prstinky vystaveny různě, snubní a normální, a to on mě říká, a co říkáš tomu, kdyby jsme se vzali? Takhle mě vlastně požádal o ruku, jo? To je neskutečný.
4: To byla síla okamžiku, nebo jste si to chystal, Karle?
5: Já jsem si to nějak tak musel chystat, protože měl jsem ji rád, chtěl jsem si ji vzít a teďka jsem nechtěl zase tu sásku jako prohrát. Ale ne, o tu flašku rumu nešlo, ale ono to potom se všechno zdrželo na těch úřadech, než se vytiskly oznámení a takové, a to byl celý vlastně ten měsíc a půl, o který jsme to nestihli, no. No a ještě jak jste se ptal na to, co říkali tomu rodiče, moji rodiče nebyli, jako táta, ten jako tomu to bylo jedno, ten říkal, jo, holka hodná, hezká, jo, když se ti Kor líbí, tak se ožeň, nebo to, ale moje máma měla úplně jiný představy asi, zřejmě, protože i takhle mě, nechtěl jsem jako Kristýnku ranit v tu dobu, abych i takovýhle věci říkal, ale třeba mě říkala, říct se podívej, kde bydlej, nebo takový, a teď ona nemá ani školu udělanou žádnou, já říkám, no ty se tomu divíš, když se tadyhle ve 13 přestěhovala, co mohla tady dokázat, aby se dostala na nějakou školu, a no, protože neměla ani jako žádný jako výuční obor. V 15 letech holka chuděra nastoupila a pracovala už od 15 roku, no. Ale mě to nevadilo.
1: Lásce se člověk neubrání. A tak 20. října 1973 byla veselka.
2: Svatebčané se měli sjíždět do domu rodičů nevěsty, jenže ti týden před obřadem odjeli naplánovanou cestu na Slovensko. Snoubenci tak zůstali na všechny přípravy sami, bez rodičů.
5: Svatba jako taková, ta se nám jako vnitřně se nám líbila, ale jako tohleto všechno okolo, to bylo takový krutý. No.
4: To byl takový očistec?
3: Skoro jo, protože vlastně celý týden pršelo, tak jsme doufali, že na ten svatební den vlastně to počasí se vyčasí a ono pršelo zrovna tak, jako jo.
4: Takže... Říká se, že vám prošlo štěstí?
3: Asi jo, teď dneska vidím, že ale v tu dobu to tak nevypadalo.
4: Byly nějaké rituály, které zas dnes už nejsou, nebo mladí na ně tolik nemyslí, a vy jste je v té době dodrželi, měli, rodiče je chtěli, vy jste je chtěli. Co bylo takové to nutné, pevné na té vaší svatbě?
3: No tak já nevím, bylo to takové, že nevěsta musí mít 3 věci půjčeny, takže jsem měla závoj, rukavičky, já nevím, jestli kapesník nebo něco takový obyčejný věci jsem měla. To byl takový jako, no dřív se to tak tradovalo, já nevím. A v podstatě, jinak já nevím, že třeba se stavila brána den před svatbou, jsme tady nám kamarádi postavili bránu, přišla parta, že jo, sem, takže se tady chlebičky, pivo, kořálka, pohoštění se dělalo. A jestli se to dělá dneska, to nevím, ale jako vím, že brány se staví, jako, ale jestli to jenom je jako v době, když ten ženík přijede pro tu nevěstu a odvede se jí, a místo vlastně toho pohoštění před tou svatbou, jak tady přijdou ty kamarádi, tak dneska se vlastně to obrátilo v to, že se loučí se svobodou, třeba každý zvlášť. No a takový ty zátahy, že jo, že se řezalo pilou, já dávala se koule na nohu, unášela se nevěsta, že jo.
4: Unesli vás?
3: Ano, unesli mě. Unesli a ženík. Ale je to hloupý, protože tím, jako já bych řekla, že tím upadne potom ta zábava, protože odvezou nevěstu, ženík musí schánět, kde je, že jo, s ním odjedou další kamarádi a už se ta svatba jakoby narušila, no.
5: No, u nás hlavní rituál asi byl ten, že jsme měli odání na úřadě a potom ještě v kostele, protože rodiče Kristýnky byli oba dva věřící a děda si s babičkou přáli, že by jsme měli jít do kostela. Tak já měl jedinou klíku, že jako dítě jsem byl křtěný, tak v Dašicích na farním úřadě, nebo jak se to jmenuje, tak tam v matrikách, ty v tom měli pořádek, tam našli, že jsem byl to, a vystavili mě jako ten křestní list, a táta měl problém, protože já jsem za ním a přišel, že půjdeme do kostela, a on říká, no já to pro tebe korlu dělám, protože seš můj kluk a máš svatbu jednu. A on byl nějak tím, že byl na funkci nějakého mistra nebo to v tom prakoděvu, tak musel být v partaji. A tam se do něj potom obulí, jak to, že on jako partajník dovolil svýmu synovi, aby měl svatbu v kostele. Tak takovýhle ty byli, no, ale on to mávnutím ruky přešel.
4: Co vám hráli za skladbu při obřadu, nebo máte nějakou písničku spojenou se svatbou?
5: No, Čajkovského klavírní koncert bémol, nebo myslím, že to je bémol, nebo to je, ne, nevím. Čajkovského, to se hraje běžně, tak oni to budou vědět asi, lidi, kteří to budou poslouchat, jestli to budou poslouchat, no.
4: A když to dnes slyšíte, třeba tuhle skladbu, zjehnete u toho?
5: Určitě.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ve Zlaté lásce posloucháte další příběh o lásce mezi lidmi, kteří jsou svoji už více než 50 let.
2: Na podzim roku 1973 začal Kristýně a Karlovi nový život. Nejen tím, že už oba nesli stejné příjmení Hendrichovi, ale museli se také o sebe sami začít starat.
3: Manžel dělal v ČSAD Hradišti vlastně, jako v údržbě, a my jsme z toho podniku dostali garzonku. Já to do poslední chvíle nevěděla, až když vlastně byli i z práce tady jako pozvaný chlapi, a ten jeden mě přinesl takový stříbrný jako desky.
2: Celá rozechvělá a se slzami v očích četla.
1: Manželé Hendrichovi, přijměte blahopřání k vašemu sňatku a pozornost od vedení závodu. Přidělení bytu. Ředitel Razítko. Podpis.
3: No není to, no je to pohádka, ne?
4: To není možné.
3: Protože já jsem si pak říkala, když jsme se brali, tak jsem říkala, Ježíš, kde budeme bydlet? A tak já jsem říkala, no snad nějak dopadne, že třeba ve městě si něco, já nevím, spodní nějakou podnikovou, nějaký podnikový byt nebo něco, jo. No ale to, že jsme to dostali, vlastně jako ten svatební dar z toho podniku, ten o ty svatbě, no to mě uvěděla brečela jak želva, nevěřila jsem tomu. No takže to se taky takhle, to je další štístko, když to tak vemu, že jo. První, co bylo, tak jsme sehnali koberec a televizi a tam jsme měli prostě naše doupě a na spaní vždycky jsme chodili ke tchýni a tcháno, jako jinak celý den jsme pobejvali tam, pak já se sehnal nábytek, no takže jsme tam začali jako přebejvat, no a po roce se nám narodila dcera Šárka, který je dneska 49 let. No a z té garzonky jsme se hrozně těžko dostávali, protože to byla opravdu malá garzonka, kde nebyla ani kuchyňka, to byla jedna místnost, koupelna, chodbička malá, a prostě lidi z větších bytů neměli o to zájem, že jo, protože každý chtěl aspoň ta kuchyňka, aby byla, a malý pokojíček, že jo.
0: Zlatá láska.
2: Když byla na cestě už druhá dcera Lucie, podařilo se jim získat větší byt, který později, jak děti rostly a potřebovali více prostoru, vyměnili za vlastnoručně postavený dům v Luži. Jeho dokončení jim trvalo 15 let, ale byli tam šťastní.
1: Děti už dnes mají vlastní potomky. A Kristýna s Karlem si proto postavili další malý a útulný domek v Břehách u Přelouče. A my jsme si řekli, že jim tam něco chybí.
2: A tak jsme jim jako poděkování za jejich psaný osudový příběh poslali po Patrikovi dárek.
3: Pane, no tak to moc krát děkujeme, to jsme vůbec netušili, že až tak daleko dojdem. To moc děkujeme.
4: Taky moc děkujeme, ani jsme si to nezaslovili třeba. No ještě nevíte, o co jde. To překvapení, které jsme přivezli a které vám tímto předávám, a děkujeme moc za to, že jsme si mohli poslechnout i váš příběh a vlastně odměnit vás, taky nachystán uvnitř v kuchyni.
3: A tak to bude. Je, yeah. No kávovár. No
4: to snad není teda pravda.
3: No tak to moc děkujeme.
4: A rádio.
5: Digitální.
4: Digitální DAB. No.
3: No, tak to teda.
4: Tak děkujeme, to je úžasný tohleto. Moc děkujeme.
3: To bude mít hezkou vzpomínku.
5: No. Vy si to zasloužíte.
3: Ale no, tak já myslím, že spousta lidí si to zaslouží. A třeba se nechtějí ani přihlásit, nebo prostě jako ostýchají se. Takže jako si myslím, že nejsme jediný.
5: Myslím, že když můžeme dát tento dárek, aspoň takto vám poděkovat, tak je to jen miliontina z toho, co vy si vzájemně dáváte po celá ta léta, těch 50 let spolu. A zasloužíte si to, abyste pak takové příjemné další chvilky mohli trávit společně, no, třeba u kávy, vyprávět si a vzpomínat na to, co jste v životě prožili.
3: To budeme vzpomínat na paní Carmen a manžela jejího. Až moc děkujeme.
4: No, na rádio Pardubický rozhlas. Určitě.
3: A protože to posloucháme každý den, to máme puštěný.
4: 101 metrů naladěných. A no. Tak jo, tak děkujeme moc, bylo to úžasný.
1: Opravdu nemáte za co.
2: Myslím, že pro všechny posluchače je tento krásný životní příběh Kristýny a Karla Hendrichových inspirací a pohlazením po duši.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Ještě chci říct, jak jsme vlastně k sobě osudově, co se nám přihodilo. My jsme, já nevím, asi měsíc po svatbě, to bylo, to je jedno. Jeli jsme takhle k rodičům na návštěvu a my jsme dostali jako svatebním dárem takovou vysokou vázu, tak já jsem si chtěla do ní nalámat někde u silnice, tedy jak se jede na Živanice, tak tam byl takový jako potok a tam byly doutníky. Já říkám, Kájo, zastav, nalámem ty doutníky do ty vázy. A seběhli jsme takhle ze strany, dneska jsou tam svodidla, dřív tam nebyli, tak jsme seběhli dolů, nalámali jsme ty doutníky, přijedeme k našim na návštěvu a já takhle, a ty říkám, hele, já nemám prstýnek, já jsem ho musela někde ztratit. Tak jsme prohledali u našich, jestli jsem někde třeba mě tam nespát, jeli jsme domů, tam nic, tak říkáme, no jedině, co je tak tam v té trávě, jak jsme ty doutníky, jak jsem, protože takhle, já jsem ještě, jak jsme si běhali z ty stránky, tak já jsem brkla a spadla. A říkám tak jedině tam, že mě ten prstínek z ty ruky sjel. No tak jsme se ještě vrátili, šli jsme to tam prohledávat, za boha ne. Šli jsme do práce druhý den, vrátili jsme se na to místo hnedka z práce, prolezli jsme tam tu trávu, prostě snad 2 hodiny jsme tam šmajdali a říkám, tak je po prstínku, že jo, no. Doví, jestli tady jsme ho třeba to. A já říkám, víš co, vem svůj, ještě ho nosil v tu dobu, vem svůj a takhle ho polož na tu trávu, aby jsme viděli, jak vůbec jako v té trávě by ten prstínek vypadal a on byl mezi náma. Ten můj spadlej, ztracenej. Představte si.
5: Ne.
3: Jo, normálně jsme se ohejbali, že ten prstínek dáme jeho na, do ty trávy a teď koukáme a ten prstínek byl mezi náma. No to je neskutečný. Já říkám, no to bylo osudový vlastně. Tak jsme se rozbrečili tam oba dva, no prostě jsme se objali, když se to tak veme a říkali jsme si souzeni, jo?
5: To bylo nějaký znamení, ne?
4: Asi jo, mně to taky tak připadá, protože ta trpěla celou noc, nebo ty 2 dny, jestli se vůbec ten prstýnek najde, nebo kde je, protože se říkalo, když tadyhle se krátce po svatbě ztratí prstýnek, že to manželství, že se jako nedopadne dobře, že se rozejdou, no, když tohle to, když si na to vzpomeneme takhle, tak si pobrečíme, normálně, no, tak je to takový osudový, no, jak říká manželka.
3: No tohle bylo určitě osudový, protože jsme předtím prošlapali, tam se tu trávu tak zdupali, druhý den vlastně to sami, že v podstatě by se dalo říct, že se tam nemůže nic najít. No až pak z toho zoufalství, já říkám, sundej si ten prstínek a dej ho na trávu, aby jsme viděli, jak to asi vypadá. A teď se schejbnul a já s ním a ten prstínek byl mezi náma, ten můj ztracený. Takže nepochopitelný.
5: To je ten prstínek, přitáh ten druhý. On ho přitahoval, aby vaši pozornost přitáhl, aby vy jste mohli zůstat spolu.
3: No, to byl ten osud. To byl ten osud vlastně. Jo, jako. Je to hezky, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Kristýně a Karlu Hendrichovým, kteří jsou spolu už 50 let. Jejich láska je čistá a život jim nadělil krásné chvíle.
2: My bychom teď rádi zjistili, jak se znají. Jestli dokážou odhadnout reakce toho druhého a zda si pamatují svoji historii stejně.
1: Je tu manželský test Patrika Rozehnala. Manželé dostali stejné otázky, ale každý zvlášť. Neslyšeli odpovědi toho druhého. Teprve teď si je poslechneme dohromady.
3: Kristýno, kdybyste měla celý den jenom pro sebe, jak byste ho vyplnila? Co byste dělala, po čem byste toužila si dělat tak sama?
4: Já když jsem sama, tak buď si čtu, anebo dělám kolem zahrádky.
5: No já si myslím, že by asi většinu neprouklízela. Pochybuju o tom, že kdyby jsem odjel takhle, takže by si vzala knížku a prolenošila by to s knížkou.
3: Byla by schopná nevěry?
5: Já si myslím, že ne.
3: Tak aspoň otočí se někdy za pěkným chlapem?
4: Tak to mě ani nenapadlo. Opravdu ne? Nikdy.
5: Tak je to možný, že se podívá, nebo to, jako já se rád podívám za hezkou holkou nebo ženskou.
3: Kolik máte párů bod?
4: Asi 8.
3: Kolik má párů bod? Máte přehled?
5: 7-8 párů. No.
3: Výborně. Kolik měří?
5: Já si myslím, že už mě přerostla přes hlavu. Ne. Ale takhle, já mám asi 1,72 nebo 3 a tak asi jsme tak stejně vysoký. Možná, že má o centimetr míň.
3: Kolik měříte?
4: 173.
3: Co nejraději kupujete?
4: Oblečení. Já tomu říkám bluzíčky a tak dále.
5: Ty žensky to potřebujou, když se chtějí líbit v každém věku.
3: No i vám.
5: A samozřejmě, že se chce líbit i mě.
3: A vy se jí chcete taky líbit?
5: No tak na mě už nezáleží.
3: Jeho oblíbený nápoj?
4: Pivo a rum.
3: Váš oblíbený nápoj?
5: Pivo a rum.
3: Jak se holíte?
5: Elektrikou.
3: Jak se holí?
4: Elektrickým strojkem. A když jsme chodívali do práce, tak denodenně. A teďka občas, no.
3: Váš oblíbený sport?
5: No, fotbal v televizi.
3: A pro sebe?
5: No, cyklistika takhle, jako rekreační cyklistika, no.
3: Jeho oblíbený sport?
4: Já bych řekla, že kolo, no a gaučink.
3: Kdo víc chrápe?
4: No já, prej já.
3: Kdo víc chrápe?
5: Určitě má.
3: Proč to říkáte tak potichu?
5: Protože i když chrápe, tak ji nahrávám. Někdy.
4: A pustil mě to, podaj říká, hele, je otevřený v okno. Ještě, že nemáme žádný sousedí u té strany, co máme ložnici, protože to by bylo hrozný prej.
3: Jak si vzájemně něžně říkáte?
4: Já mu říkám Kájo a on mě Kristýnko.
5: No a mě říká Kájo, já ji říkám Kristýnko.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
5: Ani jeden asi.
3: Boba Steřvali, jo?
5: Ne. Jste byli potichu.
3: Jste museli.
5: No tak možná, že to... To vygradovalo kvůli tomuhle, že jsme bydleli s rodičema ten první měsíc po svatbě, no a neměl jsem potřebu a asi taky ne.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
4: To já nevím, no. Já si myslím, že spontánnost je taková oboustranná, jako. Neřvem u toho, takhle to řeknu. Prožíváme to v klidu. Jenom v takových těch svých intimních chvílkách.
0: láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Láska je krásná v každém věku. A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po 50 letech u Kristýny a Karla Hendrichových? Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jak se milovat i v pozdním věku?

0: Kdy jste o manžela třeba měla největší strach v životě?
1: No, tak abych vám řekla pravdu, tak není to tak dlouho, protože Marodi se srdíčkem, jakože mu vynechává fibrilaci jako fibrilaci síní, a tak mu vlastně navrhli, že má přijít do nemocnice a že mu vlastně to srdíčko jakoby zastavěj a zase nahoděj a mělo by to být dobrý. No tak to byl nejhorší můj okamžik, vlastně ten strach, ta starost o něj, protože člověk neví, náhoda je, jak se říká, blbeč, jo. No takže to byl můj ten nejhorší okamžik teda v životě.
0: Kdy jste se naopak vy, Karle, bál o Kristýnu?
2: No, pokaždý, když měla jít rodit. Samozřejmě, protože to je dost nebezpečný takovej asi v tom životě. Já nevím, člověk má strach o ní. Pořád mám o ní strach. Vždyť to k tomu patří, ne? K tomu manželství. Aby se jeden bál o druhýho.
1: Ale jinak jako můžu říct, pohodě. Zatím musím zaťukat, že jako ten život, když by šel takhle dál a ještě dlouho vydržel, aspoň chvíli, delší chvíli, takže bychom byli rádi, no.
0: Co vás dnes nejvíc v tom vztahu tmelí k sobě? Co je takým tím tmelícím prvkem, nebo u čeho jste rádi vy dva spolu?
1: No tak jako celkově trávíme společný čas. Prostě když jdeme i na to pivko, jdeme, chodíme společně, vejlety děláme společně, my prostě jsme taková, naše děti říkají, že jsme nerozlučná dvojka.
0: Jak moc je v tomhle věku ještě důležitý ten tělesný kontakt, to, že jste spolu, že se chytnete za ruce, že se obejmete?
1: No, i stává se to, jo, obejmeme se, přitulíme se, klasika jako za mladá. Taky jsme si nedokázali představit, kolikrát jsme říkali, jak ty naše rodiče, jak žijou, jako v tom, jak, nebo jak žili v tom věku. Člověk si to nedokázal představit, ale pro nás se, říkám, pro nás se nezměnilo v podstatě nic, jako.
2: A tak, je to furt krásný.
1: Je to furt krásný, jako zatím jo, no, tak nemůžeme si stěžovat, no.
0: Karle, je Kristýnka pořád krásná a hledíte na ní jak na obrázek?
2: Určitě, moc se mě líbí. No, opravdu, já si nedělám legraci, ale já jsem rád za ní, jakou jí mám takhle. Je moc pěkná, přitažlivá, furt je pro mě přitažlivá.
0: Co pro vás, Karel?
1: No, je to pořád stejný takový ten romantik a můžu říct, že jede na nákup a jednou teď mě přiveze kytičku. Puge, třeba tyhle ty žlutý, co mám, tak mě koupí, a to mě koupí třeba, jak vidíš, že tyhle už povadají. Jede do Přelouče a přijede s kytičkou. Aniž bychom něco slavili, nebo prostě něco měli, nebo za to se nikdy nestyděl. No.
0: Jak byste tu svoji lásku, kdybyste to měli shrnout, tu celoživotní, pojmenovali?
1: Je to skvělý, je to nádherná láska. Já vím, že třeba, když to člověk řekne a uslyší to někdo, já nevím, i z našich známých, nebo z dětí, nebo to řekne, že babička přehání, ale je to skutečně tak, prostě. My jsme rádi, že jsme spolu a snad ještě nějakou dobu budeme. Jako? Kolikrát můžu říct, že si takhle třeba manžel ten lehne a spí a já třeba ještě nezaberu, tak říkám, pane Bože, ať ještě nějakou dobu si hezky užijeme toho života, takového, já, když to tak řeknu, bezstarostný, jo, protože děti máme hodný, mají práci, snaží se, o nás se starají, takže jako my nemůžeme říct křivýho slova ani vůči dětem, ani vůči vlastně vnoučatům. No bylo to hezky.
0: Jak byste tu vaši lásku pojmenoval vy, Karle?
2: Já říkám báječná láska. Báječný život. No, co se k tomu dá víc říct?
0: Za co byste jí poděkoval?
2: No, já bych jí poděkoval za všechno, i když nás to nikdy tohleto, jako nedokázal jsem nikdy ani takhle často říct, jako že jí miluju a tohleto by se mi chtěl říct, že to jí dlužím. No, ale mám jí rád furt. To je asi všechno, já to nedokážu jako nějako vybásnit.

0: Kristýna a Karel Hendrichovi vsadili na lásku. Dali jí všechno. A život jim to bohatě vrátil. Dobře vědí, že láska je to, co nás činí šťastnými. Láska k nám samotným a láska k druhým.
1: Tomáš Garrigue Masaryk kdysi řekl, veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku nemůže pominout léty ani smrtí.
0: Užívejte lásky v každém věku. Nezapomínejte na sebe ani na toho druhého. Chovejte si lásku jako nejcennější poklad. Jen tak bude zářit, těšit a hřát. Bude věčná.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. Firma LB Minerals dostala k plánované těžbě živce u Borovan na Českobudějovicku souhlasné stanovisko v procesu EIA. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Firma LB Minerals bude pokračovat v přípravách na těžbu živce u Borovan na Českobudějovicku. V procesu EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí, dostala od Jihočeského kraje souhlasné stanovisko. Odpůrci budou proti projektu dál bojovat.
2: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce nebo i pro děti, které chodí do školy.
3: Říká Zdeněk Struska, iniciátor petice, kterou podepsalo víc než 3300 lidí.
2: Nákladní auta by z tohohle lomu jezdila denodenně dalších 20 až 30 let.
3: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat v projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
1: Správa železnic spustila na dalším úseku evropský zabezpečovací systém ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi pražskými Vysočany a středočeskými Milovicemi. Za zabezpečení 42 kilometrů trati správa železnic zaplatila 300 milionů korun. Dosud na trati žádný vlakový zabezpečovač nebyl a vlaky kvůli tomu mohly jet maximálně 100 kilometrů za hodinu. Z ETCS teď můžou zrychlit až na 160 kilometrů za hodinu. Popisuje výhody Petr Kolář ze správy železnic.
4: Je to zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby a samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové. Sport.
1: Do fotbalového Slovácka přichází ofenzivní hráč Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista míří do Uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové Zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 probíhají práce na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je kvůli tomu uzavřený. A na silnici 6 dejte pozor u Bílence na Lounsku. Osobní auto tam havarovalo do stromu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna. Léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že jej vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky. Dvakrát pak pod rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodá. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. Jednoho 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. telefon 224-628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu

0: rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž. I když jdete poněkud nevhod, račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Miloslav Šimek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské služby. A že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Vimr, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
3: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl by si začít o té vojně vyprávět ty, protože, co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
4: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u Holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaký písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
5: Znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
4: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně-dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali. A tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný. Nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci. A tak jsme se dohodli. No a když jsme se představili, on říkal, jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
3: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
4: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou vlastně.
5: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním ne, no tak jo. On tam docházel se na ně dívat.
4: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
3: Jsem vymyslel za chvíli, jsem to měl. Jsem zakopl o něco a nazval jsem soubor Voj.
4: Voj, no.
3: Oni si to potom, vojenské jeviště, to nemá nic společného.
4: Oni si potom podnikání. To pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
3: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní

0: činnosti. Ty by si se měl přiznat, jak ty si třeba prožil přijímač, jak si na tom byl fyzicky. Víš, takhle, no, teďka
1: špatně,
0: mluv.
1: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
0: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkal, vemte si ještě nějaký, dával nám merunkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. A říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě dál. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
1: Zpívat, ne?
0: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
1: Já musím říct, že Šimek se tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna, teď to bude jinak všecko. A on říkal, no, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. Zůstal jsem u toho do dneška.
0: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
1: Co děláš, legraci, nebo ještě? Myslí to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo.

0: co ty by si řekl přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, bejt dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no, píšťalky návojní, jsou žlutý.
1: Ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám bejt dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést, tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... Ne, zrovna byl žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No ale teďka chci, co?
2: Areál
1: zdraví, no. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta. Nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš. A my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu, jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a... Po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějaký jako pečlivej a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, a on říkal to, hele, nic se neboj, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup. A já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo. Jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval. A druhý den to začalo jako, vězňové, pozor! Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed! Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, on černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste vojín černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste vojín černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. On to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste vojín Lelkeš nebo černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem Vimr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takovýho čtyřicátníka nebo pětačtyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď? Ne.
3: Ještě dvě hodiny.

0: Děkuji. My jsme měli, jestli si, Slávku, pamatuješ, takovýho promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojín Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru, a samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty, no prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako už jako to řekl: dobře, pohov. A teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. A říkal: poslechněte, Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem se salutující se rukou řekl: zašívám se tady.
1: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadíl. A oni říkali: to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal: aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal: musím do té doby, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři: to budete hotovej, o tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli, jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos, tohle zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem si čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole, zastavil jsem se před kamerou a... A stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér... Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Herrgott, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nacouvali zase.
2: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, to je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
1: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
2: stop, prosím vás, pane Vimr.
1: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
2: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
1: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. Tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
2: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
1: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce, sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle, a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem jí na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal, stop! To snad není možný, já toho vybrám, zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě, nebo přišel. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj. Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý večer.
4: Závažák, řidič spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petřík, Jeník, Jiřík, Vašík s Kazimírkem. Raz

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned napoprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovým nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každej by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě míň než jindy. Pojďte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl velitel roty, jako chvilku koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém, či spíš se skřípěním zubu?
1: No, tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takovou, na takový moment. My jsme cvičili pořadový, a on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, boh, pravo, bok, ten pozor, jak to, a takhle to dál nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi druhý, a jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel, ty otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, no bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Hergo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zase, nebo já. Jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl, jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo? A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl a říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křoji a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel té stráže zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života, až ty jsi mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže, potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se... No, snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.

Reflektor si nad mu zvykal, chvíli svítil, potom blikal, snad víc a víc. Já měl svoji první roli, černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si i dnes večer udělali čas a můžeme strávit dvě klidné hodiny spolu. Venku je letní noc, možná už je po práci, po starostech a třeba si právě teď vaříte čaj, sedíte, odpočíváte a co tak si i začít povídat. Povídat na téma, které v nás budí krásné vzpomínky. Budeme si povídat o dárcích, které se nedaly koupit. O těch, které neměly velkou cenu v penězích, ale měly obrovskou hodnotu pro naše srdce. Někdy stačí ručně napsaný dopis, obrázek od dítěte, stará fotografie nebo jen obyčejné obětí, pomoc ve chvíli, kdy jste ji nejvíce potřebovali. A právě na takové dárky se nezapomíná. Budu moc ráda, když se mnou o svůj příběh podělíte. Zavolejte mi a řekněte, jaký byl ten nejkrásnější dárek, který jste kdy dostali. Kdo vám ho dal? Proč pro vás tolik znamenal? Máte ho dodnes schovaný nebo vám zůstal především ve vzpomínkách? Těším se na vaše vyprávění, protože právě vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. Místem lidských setkání, vzpomínek a dobrého slova. Jarka Barboříková je s vámi, zůstanu do jedné hodiny. 731 800 900 se mi můžete volat, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po 23. hodině. Některé z nejkrásnějších dárků se nevejdou do výlohy obchodu, ale navždy se usadí v našem srdci. Dnes večer si budeme povídat právě o těch dárcích, které měly největší hodnotu, i když se nedali koupit a zaplatit penězi. Paní Lenka je s námi, volá od Prahy. Zdravím vás. Slyšíme se, Leni? Já vás vidím na lince, nevím, co pak se stalo. Mimo éter jsme se slyšeli velmi dobře.
1: Dobrý, už je slyšíte?
0: Skvělé, už jste zpátky. Tak povídejte, co máte k tématu.
1: Pro mě byl nejlepší dárek to, když můj 39-letý syn, který mu bude, vystudoval právnickou fakultu a ještě k tomu udělal 5 let střední školy jako stavební, že navrhuje papíry prostě na barák a na takový. To pro mě byl nejlepší dárek z celého života.
0: Tak to věřím, že jste byla jako maminka velmi hrdá a že jste musela cítit obrovskou radost. Jak náročná byla ta léta studia i pro vás jako pro rodiče?
1: Jako pro rodiče náročný, protože se to stalo moc peněz. A já jsem na něj byla sama, mě zemřel manžel, takže jsem byla sama, pak jsem se vzala po druhý a teď mě zemřel manžel před 7 měsíci, teda spadl a já jsem volala na záchranku a zjistili, že si zlomil vás, ale oni otáhli ze záchoda jak blbci a přijeli za hodinu a čtvrt. Takže za to jeho doktory. Nedožitý 63 roku.
0: Aha, tak to mě moc mrzí. Leni, jaký vztah máte se synem dnes? Najde si čas asi i přes to velké pracovní vytížení, aby s vámi strávil čas?
1: Najde, koupil si auto teda, ale moc velký vztah s tím nemá, protože když zemře otec, tak on jako právě si zařídil, aby mě otec vydědil a já nedostala ani korunu. Takže mám s ním dobrý vztah, ale tady toto mě mrzí.
0: Aha, takže to byly složité rodinné vztahy. Tak to je asi těžká životní zkouška, ale my jsme mluvili hlavně o tom, kolik zkoušek v životě tady zvládl váš syn, že vystudoval teda vícero škol a to úspěšně a určitě taky díky vám, že jste ho podporovala.
1: No a on je po mně vystudovaný, já mám taky, jako vystudovala jsem potravinářskou školu a maturitu, takže ho nepovědě šikové.
0: Dobře. Leni, děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, hezky jste ji otevřela. Krásné téma, největší dárek, který nebyl z obchodu, tak pro vás to bylo vzdělání syna, toho známení, že úspěšně tedy dokončil náročnou školu právničinu. Mějte se dobře, pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná i vy doma schováváte drobnost, která nemá velkou cenu, ale pro vás znamená nebo znamenala celý svět. Zavzpomínejte dnes s námi na nejhezčí dárky, které nebyly z obchodu. Pan ano. Jaroslav z Brna s námi teď bude v noční lince Českého rozhlasu.
1: Už jsou v éteru?
0: Ano.
1: Jo, a jde.

0: takže tak jako lyžím sluší sníh, tak se hodí popřát tátovi ve verších. A tak ti přeju hodně zdraví, štěstí. A to všecko, jako každé správné děcko. Bledule už svítí na zelených stráních. Všechno a všichni už pučí a bzučí v ulicích, parcích a tramvajích. A já ti přeju klid a pokoj a všechno, co si přeješ nejvíc. Na nic se nedívej, jen zrubu. Neboj, nejen mince mají vždycky i líc. Neboj, a ozvi se, až budeš chtít. Dnes, zítra nebo za měsíc.
1: Krásné. Já věřím, že ty verše pro vás...
0: A pod to namalovala krásné srdíčko a vedle toho kys s vykřičníkem a ve Vlaďka. Moje dcerka, hodná holka, se jmenuje Vlaďka. Takže ve jako Vlaďka, ale zároveň Viktoria. Jak se vám líbily verše mého?
1: Já věřím, že pro vás nejsou jenom kouskem papírku, ale připomínkou toho, že na vás někdo myslí, že vás má ráda. Ano, to jsou přesně ty dárky, o kterých jsem dnes chtěla mluvit. A to je cenný dárek, jaký může rodič od svých dětí dostat verše.
0: Mohu vám říci, Jaruško, že tedy že to bylo pro mě a je stále, když si to přečtu někdy, je to pro mě pohlazení po duši.
1: A Jaroslave, dostal jste někdy něco po rodičích nebo prarodičích, něco, co se ve vaší rodině dědí z generace na generaci? Nějaké fotky, nějaká věc, nějaká památka,
0: jo,
1: hodinky?
0: Fotek mám tady asi v šuflíku, tři alba plné krásných fotek. Táta byl velký fotoamatér z dovolených a z vandrů. Dělal fotky a rodinné fotky. Když jsme se o Vánocích třeba slezli, celá rodina naše, od strýce Vlady, bratr táty, od tety Jarky, sestřička táty. Ale já, jestli dovolíte, já bych se ještě rád vrátil k té mé holce, Vlaďce. My jsme se neviděli nějakou dobu. Ona měla svůj život, já měl svůj život. Tak po několika letech, je to dva, tři roky zpátky, najednou zvonek, navštívil mě někdo. A tak jdu otevřít. A ona tam stála, Vlaďka, moje dcera. A přišla mimo jiné i proto, že Boženka, její máma, který má bývalá žena, že odešla nahoru do nebička, víte? V 71. Tak mě přišla říct takovou smutnou zprávu. No a od té doby se vydáme a jsme velcí kamarádi. Ona má rodinný domek, má doma psa, čistokrevného labradora, jmenuje se František. Má dánemu na 10 roků a je jak štěně. Má krásné štěnici pohyby. Vždycky, když přijdu, tak mě oblíže celou hlavu kolem dokola. Je strašně legrační. A dobře vadí. Vždycky udělá něco dobrýho. Tak je mi tam dobře u ní.
1: To věřím. Takže vy jste k sobě našli po letech zase cestu, ano. Takže jste překonali nějaké to období, ano. Kdy se lidé vzdálí a
0: ano, jsme,
1: to je
0: ano,
1: dobře, jsme, že se to podařilo
0: obnovit. Jsme dobrý kamarádi, ano.
1: Já myslím, že pro rodiče je setkání s dítětem

0: Vždycky něco výjimečného bez ohledu na to, kolik času uplynulo.
1: Ano, je to tak.
0: Tak to je dobře, že teď se máte, tak se opatrujte vzájemně, moc jí o nás pozdravujte.
1: Děkuji.
0: Že opravdu oceňujeme to, jak se dala práci s tím, že vám dala takový nádherný dárek od srdce. To jsou dárky, které mají velkou hodnotu. Děkujeme, že jste nám o tom povídal, Jaroslave. Těšíme se, až zavoláte příště.
1: Já děkuji vám za prostor a zdravím vás a všechny lidičky a přeji všem dobrou mysl, dobré zdraví a všem dobrou noc.
0: Jsou dárky, které časem zmizí, pak jsou takové, na které nezapomeneme celý život. Právě o těch druhých je dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš?

0: Kolikrát největší radost nepřinese to nejdražší, ale to, co někdo daroval od srdce. Jaký byl váš nejhezčí dárek, který se nedal koupit? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pan Michal píše na web. V minulém týdnu jsem docházel do RS centra na infuze. Paní sestry se chovaly tak mile, jako bych měl do roka a do dne zemřít. Za starostlivou péči jsem jim věnoval knihu ze své tvorby. Byly nadšené. Dárek, který má pro mě vysokou lidskou hodnotu, je třeba obyčejný ručně psaný dopis. Je-li psán od srdce. Za poslední rok jsem jich poslal na 10. Dostal jsem jeden. Je obtížné nalézt romantické kamarádky, které by měly zájem o dlouhodobou a konzistentní písemnou korespondenci. Přesto ten pocit, když dostanete dopis od toho, u koho si třeba jenom namlouváte, že vás má rád, je k nezaplacení. Paní Lída z Moravy. Krásný večer všem. Můj nejhezčí dárek, který jsem dostala, byl 3měsíční pejsek Bertík. Byl nechtěný, protože jeho slavná matka se někde bokem zakoukala. Majitelé ho nechtěli a naštěstí naši sousedé, kde ho nabízeli, si už pořídili jiného. Nám dělal venku velkou radost až do svých 15 let a nemůžu na něho zapomenout. Odvděčil se nám 5 psíčky zlatého retrievera a nebylo lepšího pokoukání večer, než sledovat tuto psí rodinku. Dobrou noc, Lída z Moravy. Lído, i vám děkujeme za vzkaz. Můžete klidně přidat i vy ostatní svůj vzkaz na web rozhlas.cz/linka přímo pod téma, kde si můžete přečíst příběhy ostatních posluchačů. A teď ještě zvedneme jeden telefonát. Živě se hlásí kdo do studia, do noční linky. Zdravím vás.
1: Hezký večer, paní moderátorko Jaruško Barbožiková. Tady je nevěrnější posluchač noční linek Jirka Zalomovce ze Stupkové.
0: Co máte k tématu?
1: Já bych měl k tématu svýho pejska Yorkshire, který se jmenuje Matisek a je mu 14 let, no a prostě mě ho koupila rodina, že je mu prostě rodina, abych měl nějakou památku, no a dneska u 1. listopadu bude mít 15 let, no a prostě se o něho moc hezky starám, že potom jsem udělal vlastně ještě radost své dceři, která měla kdysi 13 roku, dneska jí je 31 let, tak mě to jako otcovi taky prostě mě to oplácí, no. Dělá mě radost taky, no. No, že si našla prostě svýho kluka, že oni bývají 3 kilometry tady v Olomouci ode mě, kde je na Delvita, to je na Tržnici, to je skoro ve městě už. No a prostě jsem rád, že mě ještě slouží a i zdravíčko. A chtěl bych ještě pozdravit moderátorky i moderátory z nočních linek do Prahy, do Pardubic. Dneska volám do Zlína.
0: Ano.
1: Přesně tak. Já mám i čísla vaše do rádia i SMSky, kde to taky posílám pozdraví. No a přeju vám všem hodně zdravíčka, opatrujte se tam všichni a moc krát vám ze srdce moc děkuji. No a potom teďka, je to asi půl roku, kdy jsem dostal prostě kolo, že já mile rád jezdím od 8 let na kole, no a dneska už mi je skoro 65 let. No 15. No. března budu mít 65 let, no. Tak se udržuju v kondici, že prostě mi to baví, no.
0: Tak máte parťáka čtyřnohového, no. Dcera vám dělá radost, přeje vám zdraví,
1: ano,
0: až tak
1: ano.
0: Moc jezdíte na kole. To se hezky poslouchalo. Tak vám přejeme, aby vás to štěstí neopouštělo.
1: Já bych ještě chtěl dodat, že vám všem přeji hodně zdravíčka, děkuju také posluchačům. Teďka volal nějaký posluchač, že ohledně své dceři, je to velmi pěkné, kdy se hlásí zpátky v rodině, to prostě člověkovi udělá od srdíčka radost. No. A moje dcera se svým klukem nás taky navštěvují tady na Stupkové.
0: To se no, dobře prostě poslouchá, Jirko.
1: No, prostě rodina musí držet pohromadě, jinak by to nešlo. No, hlavně, aby sloužilo zdravíčko, protože to je to nejdůležitější na světě, co může být.
0: Tak ať se vám daří. Přejeme vám tady i nadále pevné zdraví a hodně milých setkání přes celé léto a zavolejte zase někdy, no, ano?
1: Paní moderátorko Jaruško Barbořiková, já mám přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka i vaší rodině, ať se vám moc daří, dávejte na své pozor a opatrujte se a moc krát vám děkuji, já se zase ozvu.
0: Budeme se těšit. Největší poklady často nemají cenovku. Povídejte si s námi o dárcích, které měly hodnotu hlavně pro vaše srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme si co říct, zpívala Jitka Zelenková a věřím, že i my si tady na vlnách Českého rozhlasu máme dnes co říct. A to k tématu nejkrásnější dárky. Někde stačí pár slov, fotografie nebo vlastnoručně vyrobená maličkost, aby člověk cítil lásku. Právě takové dárky jsou tématem dnešního večera. Dárky od srdce. Paní Staňka z Otrokovic je s námi, uvidíme, s čím přicházíte.
1: Zdravím všechny noční lince a já to řeknu jako úplně jadrně. Moje největší dva dárky byly moje dvě děti.
0: Ano, dobře.
1: Když se narodili, narodil se synek, do roka jsem chtěla dceru, teda do roka jsem chtěla druhý dítě, je to dcera, ano, všechno fajn. No, je to dneska všechno trošku jinak, možná oni to vnímají jinak, ale já to beru pořád jako dva ty největší dárky.
0: Dva největší dárky, tak to je krásné slyšet, já jsem upřímně čekala, že třeba hned v prvním telefonátu někdo zmíní právě toto jako největší dar, tak jsme si na to malinko počkali, ale úplně s tím souhlasím, že tomu se těžko něco vyrovná.
1: Dnes jsou věci trošku jinak, oni to možná vnímají jinak, ale přesto všechno, jak se dokážou chovat, neříkám, že úplně jako nejhůř, možná je to nevědomost, ale jsou to prostě pro mě ty dva největší dárky. A ty další dva dárky, které mají oni dál, to už záleží na jejich výchově. Možná se to moc nedaří, možná je to pohodlnost a nebudu to víc rozebírat, ale moje děti jsou pro mě největší dva dárky, i když jsem se dotabrečila v poslední době, ale dám prostor dalším.
0: Staňko, ten život je dlouhý, s dětmi máte před sebe jeden, dva, tři roky, ale několik desítek let, takže i když by bylo nějaké období, kdy je to těžká křižovatka, těžké rozcestí, tak já věřím, že třeba časem by se to urovnalo, hlavně nikdy nevěžte hlavou, vy jako máma víte, že se věci nevzdávají v tomto směru, tak uvidíte, jak se to bude vyvíjet. Každý vztah má vývoj.
1: My můžeme akorát se snažit vychovat svoje děti. A jak oni to udělají dál, je jenom na nich. A bohužel ti jejich partneři ovlivní strašně moc a jsem ráda, když aspoň jedna vnučka se ke mně znají, takže tak to skončím a dám prostor dalším.
0: Dobře, Staňko, děkuju za upřímnost, tak myslíme na vás.
1: Je to těžký a bolí to.
0: Rozumím. Tak jestli si máte o tom s kým povídat, tak mluvte, dostaňte to vždycky ze sebe a doufejte.
1: Příště to Jaruško určitě nebude.
0: Jak stárnou a vyrůstají ty vnoučata, tak časem si udělají
1: Jaruško,
0: třeba vlastní názor.
1: Oni si tu hubu musí natlout sami. To už my neovlivníme. Takže zdravím všechny a pokud mě slyší Marie Vávrová z Brna, snažila jsem se dovolat, tak ať se mi ozve Maruška. Takže zdravím všechny na noční lince, dobrou noc. Budu poslouchat dál.
0: Budeme rádi. Každý z nás si určitě vzpomene na okamžik, kdy dostal něco opravdu výjimečného. Dnes večer nás budou zajímat dárky, které nebyly z obchodu, ale z lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme minutu po 11:45. Některé dárky stárnou s námi, jiné zůstávají jenom v našich vzpomínkách. Připomeňme si dnes společně ty nejkrásnější, které se nedaly koupit. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Luďka.
1: Dobrý den, tady Luděk. Já jsem chtěl říct, že mým největším dárkem je mandala, která značí pomíjivost všeho. Nakonec zanikne i čas.
0: Aha. Tak kdybyste to rozvedl, mandala to je nějaký duchovní rituální symbol, je to tak? Nebo kdybyste to víc popsal?
1: Ano, ale jako...
0: Vysvětlil
1: jako...
0: posluchačům, kteří třeba to slovo neslyšeli. Luďku, teď nevím, jestli jste slyšel vy mě. Kdybyste to mohl vysvětlit posluchačům, kteří to slovo třeba neznají?
1: No mandala to je takový duchovní obraz, jako který značí pomíjivost všeho. Nakonec pomine i čas. Pomíjivost všeho prostě. Že nic tu nebude na věky.
0: Dobře.
1: Aby tak si to člověk uvědomil, že to nemusí být prohra, ale že to může být úspěch.
0: A kdo vás na tuto cestu navedl?
1: No dneska jsem ji viděl a sám nad tím takhle přemýšlím. Tak to je všechno, já nemůžu moc provolávat. Naschledanou.
0: Aha, dobře, tak to jsme zrovna mohli trošku rozvést toto téma. To mi přišlo hodně zajímavé, ale tak rozumím tomu. Tak třeba někdy příště, Luďku, zdravíme vás. A tak co říkáte, to byl kratší rozhovor, zkusme zvednout ještě někoho živě. Koho jsme překvapili tím, že jsme ho teď vzali do vysílání velmi rychle.
2: Krásnou noc, já vypnu rádio.
0: Ano, budeme rádi, prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli.
2: Tak tady Iveta.
0: Paní Ivetka, nejkrásnější dárky, téma i pro vás.
2: Ano, já jsem z Olomouce Radíkov a já jsem na té Stupkové měla maminku, jak volal ten pan Jirka. Tak mu chci povědět, že to znám v Olomouci, že tam bydlela moje maminka. Chci říct tomu pánovi k té mandale. To je takový kruh a jsou různé mandaly. Já to jenom tak rychle řeknu, pak řeknu k tomu tématu. A každý ten kruh značí něco jiného. A ten pán mluvil o tom, že všechno je pomíjivé, takže on má zřejmě přišel někde k nějaké mandale, která značí tuto pomíjivost. Jo, jsou ještě jiné mandaly. Takže to bych chtěla jako říct.
0: Dobře.
2: Jo, to je takový kruh a takový, tam jsou takové obrazce nakreslené a každá ta mandala je něco jiného značí. Jo, nějaká je na harmonizaci těla,
0: tak a teď
2: nějaká je na tu
0: k vašemu pomíjivost. Největšímu dárku.
2: A teďka k tomu tématu, no. Takže jak říkala ta paní o těch dětech, tak chci říct, že opravdu dítě je boží dar. A já jsem se jako malá holka koukala, já jsem měla psací stůl, když jsem se učila u okna. A naproti v baráku vyjížděla jedna paní, ona měla dvojčátka, dva malé chlapečky. A jak jsem se učila, já jsem mu vždycky viděla, jak ona s nima jela ven na procházku. A já jsem furt na ně koukala. A to vám chci říct, já jsem si to nějak přitáhla. Mně se pak narodili taky dvojčátka a to byly dvě holčičky. Takže dítě je boží dar, ale jinak těm dárkům. Takže já jsem měla babičku, já jsem poznala jenom babičku z tatínkový strany, ona se jmenovala Hedvika. Maminčinu jsem nepoznala, protože mamince umřela maminka, když moje maminka měla 3 roky. Představte si, přišla o maminku. Takže babičku z maminčiny strany jsem neznala, takže z té tatínkové strany, ona mě měla strašně ráda. A ona mě jednou dala, ona už to měla plno let doma, takovou vázičku měla, a potom takový těžítko, to byla taková skleněná polokoule a potom takový obrázek anděla s holčičkou, s děťátkem. Ona mě to dala a ona už to měla plno let, čili já to teď mám doma. Nikdy mě nenapadlo to prodat, to jsou starožitnosti už, podle mě už je to starý tak 100 let. A to těžítko je nádherný, jo? To je skleněná taková polokoule a tam je jakoby palmička uprostřed a ona má takový 6 lístečků, takový zlatostříbrný jakoby lístečky. Slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano. A je to taková palmička, ona tam má ten stonek, nebo jo, v tom těžitku jako stonek, jakoby kmen a je to zapuštěný v takovým zeleným kruhovitým, jakoby jakoby mechu, nebo jak to mám říct, a tam je takový, teď jsem se na to dívala zrovna, takový jakoby zasazen jakoby křišťálek, takový polodrahokam. Tak to je to těžítko teda, ta polokoule. Potom mi dala takovou vázičku skleněnou, ona je vysoká asi, já nevím, 15 cm, je taková zelená, krásná zeleň a takový zvláštní materiál, a nevím, co to je, je to nádherný. A teď kolem té, ona se ta vázička jakoby rozšiřuje nahoru a nahoře je jakože strom, tam jsou nějaký hrozny, hroznový víno, nějaký květy a teď kolem té vázičky je 6 takových nahých víl, no je to nádherný, já jsem se jako děcko na to furt dívala a babička mi to nakonec dala, tam jsou jakoby ty víly a oni rukama jakoby drží tam ty hrozny, jo, ty květy, no to je kouzelný. Jo, není moc velká, je nádherná. A pak mě ještě babička dala takový oválek, jakoby obrázek. Ty kraje, to je nějaká měď, nebo já nevím, co to je za materiál, nebo kov takový jemný. A je to prosklený. A je tam anděl, je bílý, takový velký anděl. A pod ním stojí holčička a je to jako zobrazený, jako že ochraňuje to dítě. No to je taky nádherný. A pozadí je tmavší. No to je taky nádherný. Tak tady ty tři dárečky mě dala babička.
0: Mm-hmm. A Ivetko, řekla vám vždycky babička něco o těch věcech, které vám zanechala, jaký pro ní měly význam a podobně?
2: Ne. To ne. Jenom jsem říkala, to je krásný ty víly. Babička mi o nich nic neříkala. Říkala mi, tak se ti to líbí, tak si to vem. Jo, a ona už to měla Bohu jak dlouho, ona to taky mohla mít ještě po někom. Mm-hmm. Já nevím,
0: právě
2: prostě mi to darovala.
0: No,
2: ne, o tím nic nevím tedy. No, a ten anděl je taky nádherný. A zrovna dneska jsem si ho vyšila tady na stěnu toho andělička, jsem ho utírala, protože já jsem se kolikrát stěhovala, že tak jsem to různě měla v těch bedinkách a tak, tak dnes jsem ho utírala, vytahovala. Tak jsem si ho pověšovala. A ještě chci říct, moje jedna dcerka hodně cestovala. Ta byla všude možně, jo, já to nedokážu ani vyjmenovat. V Americe, v Mexiku, ve Washingtonu, v Bostonu. A jednou byla v Peru, jo, v Peru.
0: Aha.
2: A ona mě dovezla, to mám, teď jsem se na to taky dívala, takovou malou vázičku, přímo od těch indiánů, je asi 10 cm vysoká, průměr má asi 3 cm a je to jakoby, uvnitř je skleněná, ten vršek tak ještě vidět, že je to sklo a potom pod tím sklem je takový ornamentík a teďka dolů, vpředu, já to mám postavený tím, tam je takový maska indiána, jo, na té vázičce. Opravdu nádherná maska indiána. A obličej má z toho černého polodrahokamu. Teď přesně nevím, jak on se jmenuje, Onyx nebo nějak. A kolem dokola, vzadu je taková jakoby pečeť kulata. A kolem dokola jsou zasázeny ty polodrahokamy různý. Křišťál, jantár, ametist tam je, takový malý polodrahokámky. Já to nosím na ruce, takový náramky. Já třeba teď mám azurit, nosím. Jo, to jsou takový ty polodrahokamy, nádherný. Tak to mám z toho Peru od té dcerky. Tak to jsou pro mě cenné dárky, tak. Cenné.
0: Vy to umíte vždycky, Ivetko, tak krásně popsat, že já jsem je úplně viděla před očima. No,
2: děkuji.
0: Tak vy jste
2: víte
0: teda...
2: proč? Víte proč, paní Jaruško, já hodně čtu.
0: Tak to je
2: já
0: ono.
2: Opravdu, já miluju knihy, já pořád čtu. Takže ono je to i tím, lidi, co hodně čtou, tak umí to popsat, vyjádřit se.
0: Je to tak.
2: Jo, ano. Kdo hodně čte, no.
0: A vy jste říkala, že jste to teď nějak schovala nebo vytáhla z nějaké krabice a dílka dala na stěnu. Takže vy to nemáte všechno vystavené kolem sebe?
2: Mám. Jenom toho andílka, já jsem tady kdesi měla položeného a jak jsem uklízela, tak jsem si ho našla. Tak jsem ho utírala, protože je to hodně starý. Je to i na tom vidět, na tom obrázku, je to takový oválek. A je to za sklem, to je hezký, tak je oválek pro sklený. No a já jsem ho dneska utírala a tam odpadlo to oušku, jo? Tam byl takový provázeček nebo co. Tak o to odpadlo, tak jsem tam právě dneska přidělávala to poutko, jsem tam přilepovala, tak jsem si ho tady dávala na stěnu. A jinak tady mám takovou poličku, jak spím nad sebou, a tam mám tu vázičku od té dcerky a od té babičky ty věci. Tu vázičku, to těžítko, a to těžítko taky je cenný. Jo, to kdybych zanesla tam někde v té prodejny, já nevím, co to je, antikvariát nebo co, ne, jak se to říká, jo, tak bych dostala hodně peněz, ale to nechci prodat. To mám fakt po té babičce, já sama to mám přes 50 let. A teď si představte, že babička to třeba měla 50 let nebo kolik, že? Žila do 72 let, tak to mohla mít taky třeba 60 let, tak to fakt jsou tak 100 lety předměty.
0: Tak je opatrujte, no. Dávejte na ně pozor.
2: No, mám to ráda, no.
0: A to také na sebe, ať se vám daří, přejeme pevné zdraví a zase někdy se budeme těšit v noční lince naslyšenou. Děkuji, že jste s námi byla.
2: Děkuji a zdravím všechny, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u další hodiny dnešní Noční linky. Jsem ráda, že zůstáváte se mnou i v tomto pozdním čase. Povídáme si o dárcích, které nemají svou hodnotu napsanou na cenovce, ale mají své místo v našich srdcích. O věcech a gestech, které nám někdo daroval s láskou, pozorností a možná i s kouskem sebe. Děkuji všem, kteří už se podělili o své krásné příběhy. Slyšeli jsme vzpomínky na děti, rodiče, prarodiče, dopisy, fotografie i drobnosti, které se staly rodinnými poklady. A budeme pokračovat dál. Možná právě vy máte doma něco malého, co by pro někoho jiného nemělo žádnou cenu, ale pro vás je to vzpomínka na člověka, na nějakou chvíli nebo celý jeden důležitý kus života. Tak pojďme spolu otevřít další příběh dnešní noční linky 731 800 900. Volejte Zlínské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková, nebo napište na rozhlas.cz/linka, nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Každá rodina má svůj malý poklad, každý člověk svou krásnou vzpomínku. Dnes večer si budeme vyprávět právě o dárcích, které mají cenu hlavně v našich srdcích. Paní Iveta z Poděbrad je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Zdravím vás všechny. Kdo máte rádi hezké věci? Já mám takovou krabičku u svojí prababičce, kterou ona mi dostala od svojí maminky. Takže to je prostě věc opravdu hodně, hodně, hodně stará. A mám, dávám do toho takový ty svý uvozovkách pokvary. Kdysi jsem svým koupil, protože peněz moc nebylo, tak jsem jim hodně šila. A kluci, my budeme taky. No tak jsem jim navlíkla takovou tu tupou jehlu, dala jsem jim kus sladky a najednou přišel z Honzíček a říká, maminko, tady jsem ušil rukavici. A on jak měl ten proužek látky, tak to vstupu ze všech světových stran. Mám to schovaný dneska. A už neušil rukavici, říká, to máš k té rukavici topičku. A mělo, bylo to samý, bylo to z takového nějakého růžího s chytíčkama. Takže to jsou takový, teď když jsem to, nedávno jsem to zrovna vytáhla, ukazovala jsem jim to. A jeden se na to podíval a říká, to je asi jako když někdo z tatínka do pšovny přišel a říkal, všechny jsem švadlena. Tak to jsem byl takový švadlena, viď. No a pak jsem měla ještě takovýho malinkýho, modrýho, skleněnýho kocourka. Dostala jsem ho taky od babičky a nosila jsem ho v peněžence. Tak mě vykradli auto a ukradli mi tašku s vejpotou, s obědem. A bohužel i s tímhle s tím maličkým kocourkem. A myslím si, že to mě tak strašně mrzelo, že jsem říkala, kež si nechám vejpatu, jenom kdyby mi někdo toho kocourka vrátil. No. To bylo takový pokládek, ale bohužel o ten jsem přišla. A jinak největší poklady mám doma, to jsou, ty tady běhají kolem mě, ale
0: vnoučky, myslíte vnoučky?
1: Myslím tím vnoučky. Mám 15, tak jako
0: říkala jste 15?
1: Ano.
0: Teda vy jste šťastná babička a asi teda hodně zaneprázdněná. Máte, je blízko sebe některé tedy, jak říkáte, takže jste jako rodina třeba právě v okolí Poděbrad, nebo jak to máte?
1: No tak těch 13 jich bydlí tady víceméně se mnou, nebo okolo mě a těch zbylí, ne, 12. A ti zbylí tři jsou bohužel teda vzdálení, ale mám je tady a teď, co jsou prázdniny, tak je tady mám nastěhovaný víceméně stále. To jsou takový batička.
0: To je krásné. Od toho jsou babičky, od toho jsou prázdniny. Ivetko, děkujeme, babičky. Děkujeme za telefon.
1: Babičky mají, já vždycky říkám, rodiče mají vychovávat a babičky mají v popisu práce rozmazlovat.
0: Tak, souhlasím. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Mějte se hezky a hezké prázdniny.

0: To nejkrásnější, co můžeme dostat, někdy ani nejde zabalit do dárkového papíru. Dnes v noční lince Českého rozhlasu vzpomínáme na dárky, které byly darované s láskou a zůstaly navždy v našich srdcích. Paní Magdalena je s náma, volá z Čech, vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače a na úvod chci říct, že jsem sběratelka všeho možného, co mi připomíná mé nejbližší a co to byly dárky, které mi předci dostali z lásky a co jsem dostávala od svých dětí, to znamená vnoučat a pravnoučat. Nejkrásnější dárek, který asi mám v srdci, byl dárek, který jsem dostala 2 dny před Vánoci, před 15 lety, v krabici s krásnou mašlí, kterou mám schovanou a ve který bylo krásné štěňátko a pejsek mě před 2 lety umřel. A to je taková nejkrásnější vzpomínka. Krásné dárky dostávám od pravnoučat a jsou to jenom kresbičky. A oni žijí v cizině a největší radost třeba mi udělá, když dostanu dárek, teda malůvku, kde je namalovaná naše vlajka.
0: To je originální
1: a
0: dárek, která...
1: A snažíme je udržovat, že jsou původem Češi, takže naše děti umějí hymnu českou a spoustu českých lidových písniček a hrozně teď se na ně těším, protože mají za týden přijet a těším se, až budeme večeri sedět a budeme hledat ve zpěvníkách písničky česky a budeme si je zpívat. Já sice zpívám falešně, ale mám tyhle ty večery velice ráda.
0: A odkud přijedou a jak často jezdí?
1: No, teď už jezdí málo, protože děti mají spoustu kroužků a už i ten nejmladší chodí do školy jednou za rok, to je znamená na prázdniny, ale dřív tady byli třeba 4x do roka a vzhledem k tomu, že já jsem po operaci srdce, tak za nima nemůžu letět a autobusem je to prostě namáhavý. Jsou v Belgii, v Bruselu. A z čeho mám ještě radost, že tady mám po dědečkovi, já přesně nevím, protože jsem se nikdy o to nezajímala, tatínek to mě uschovaný jako nejlepší jako dárek od svého táty. Jsou to lampy, které si děda měl přinést z koncentračního tábora. Jsou to lampy do rádia prý. A nejsem schopná si dojít prostě za někým, kdo by mě to zhodnotil, co to je. A tak teď asi, až tady budou děti, tak to musíme udělat, protože oni už loni byli zvědaví, co to je. Pak tady mám třeba takový jako věci, které by každý řekl, to je blbost. Ale mám tady třeba mnůžky, které jsou po mamince, které dostala, když se vyučila švadlenou. A já furt mám před očima, když na nás šila, jak ty těmi nůžkami stříhala ty látky na to oblečení. A tak to taky, sice je používám, ale mám to tady schovaný. Po prarodičích z tátové strany mám schovaný cedule, který měli pobočku Sany a jsou to cedule, které se dávaly na plot.
0: No, 68. Mám
1: ještě, ano, po mamince tady mám ještě třeba kabelku, kterou nosila do plesu a rukavičky háčkovaný. No, možná někdo řekne, že to je bazar, ale mě to připomíná krásné chvíle, který jsem s rodiči a s dcerou a s doučaty prožívám. A nerada se toho zbavuju. Co s tím udělají děti, to jako nevím, ale myslím, že to důležitý

0: asi taky budou zase chtít si nechat.
1: Mm-hmm. Magdalenko, abych teda vysvětlila posluchačům a omluvila se, jak jsem zareagovala. Vy jste řekla cedule, které se dávaly na plot po tatínkovi. Já jsem si myslela, že to byly nějaké památeční, které měly tehdy v tom 68. mást Rusy, jak se dávaly.
0: Ne,
1: to bylo. No, jo, já se omlouvám, já už jsem to pak pochopila, že ne. Ale mě teda nejvíc zasáhlo, když jste řekla, že máte nějaké lampičky do, teda jste říkala jako do rádia, nebo pochopila jsem to dobře z koncentračního tábora?
0: Ano, to jsou takové jako lampy skleněné, jako snad měly být do
1: drobné,
0: rádia.
1: Mm-hmm. Paní Magdalenko, ale no. To je teda poklad, toto, jestli opravdu máte doma, tak to být váma, tak to zkusím vypátrat, co to přesně je. A to má teda velký příběh za sebou.
0: No, škoda, že jsem tehdy nebyla taková víc iniciativní, protože dědeček přesto, že přežil pochod smrti, tak se dožil 90 let, že jsem nebyla taková prostě víc zvědavá, jak to vlastně všechno bylo. On teda vím, že o tom nerad vyprávěl, asi i na dosmrti to v něm zachovalo pochopitelně. Ve mně ještě jako ty hrůzy a jenom z filmu anebo z četby jako jsou hrůzy války, že pochopitelně.
1: A ale víte, co ono to tak je.
0: Ono to tak je, že ani jako po rodičích prostě, co vědí o tom, co ten dědeček, a, nebo i oni prožili za války a bohužel to už se nikdy nevrátí, no. Moje babička třeba se setkala s Eliškou Junkovou, protože byla asi prý druhá řidička v republice, moje babička teda, a sestřenice má schovaný její řidičský průkaz. Takže asi těch pokladů by se tady našlo víc, ale nechci zbytečně zdržovat.
1: No Magdalenko, tak vy na závěr vytáhnete takovou pecku, jako, že máte teda, jako to máte řidičský průkaz právě té Junkové, nebo jak jsme to...
0: Ne, babičky.
1: Jo.
0: Babičky, ale to má sestřenice.
1: To má sestřenice?
0: Ano.
1: Takže je to v rodině, no,
0: ano,
1: teda.
0: Ano, je. No, synové zase má fotky od Jiřicha Novýho, protože můj tatínek nese jeho jméno a no, asi těch, dalo by se říct, že těch pokladů člověk má víc, tak jako já už pamatuju hodně, tak jsem taková střadelka odmala. Takže přeju krásný večer, krásnou dobrou noc a hezky vstávání s dobrým ránem.
1: A ideálně s Českým rozhlasem. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tím největším darem nebyla věc, ale čas, pomoc, nějaké obyčejné lidské pohlazení. O takových darech se budeme dnes večer povídat i s paní Marií, která volá od Hradce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Poslouchám celou dobu. A já bych vám řekla trošku, je to to samé, ale trošku jinak. Schází se nás 6 vdov. Naše rozpětí je mezi 70 až pomalu 90 lety. Všechny se známe, jsme z jedné vesnice, kde teda žijeme. A prostě těch dárků bylo mnoho. Ale podle mě naše nejlepší dárky u všech byly, že jsme vydrželi celý život s jedním manželem a byly to manželství, které vydrželi od 55 do 60 let, protože jsme v rozpěti, nejmladší z nás je tak o 10 let, je rozdíl. A máme prostě vzpomínek na celý život, protože jsme se zúčastnili společných zábav, výletu a vážili jsme si toho, že žijeme s jedním manželem, což byl vlastně pro nás všechny, myslím si, dárek, když jsme s ním tak dlouho vydrželi. Máme děti, máme pravnoučata, některá z nás má už 7 pravnoučat a scházíme se velice často a litujeme jenom toho, že ti muži tak brzo odcházejí. To by bylo tak asi podle mýho, že to byly nejlepší dárky, že málo je těch, kdo vydrží s jedním mužem toliká let.
0: Paní Marie.
1: Bylo by to asi tak všechno. Ráda to poslouchám, jsou ty dárky různý, jak to vypravujou. Máme to taky, to víte, že za ten život toho člověk dostal hodně, ale pro nás největším dárkem jsou ty teďka žijící vnoučata, pravnoučata. To by bylo asi tak všechno. Nechci dlouho meškat, protože já to nemám ráda, když pak lidi na to čekají a chtějí taky něco říct, malinko, aspoň. Ale jen to, že my si vážíme toho, že jsme tohle za celý život vydrželi. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám. Všechny, co tam to uvádíte. Ať se vám daří dál. Přeji všem dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce, děkujeme. Ano, nejcennější věci bývají často ty, které nemají cenovku, které se nedají koupit. Někdy jsou to i ty nejprostší věci. Připomeňme si společně dárky, které nám někdo daroval od srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 5 minut po půl jedné. Tady je noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a přivádím dalšího hosta. A tím je krásnou noc.
1: To je šok, já jsem čekal, že si zavoláte dřív.
0: Pan Olin. Oline, možná tím největším dárkem nebyla věc, možná to byl nějaký dárek v podobě nějakého překvapení. Možná to byla nějaká pomoc. Uvidíme. Povídejte, těšíme se i na váš příběh k tématu.
1: No já ty dárky bych bral, vlastně dárek je všechno, co se mě týká. Či je to hmotná věc, nehmotná věc. Samozřejmě tam před chvilkou mluvila paní o těch manželích, takže jsem vlastně byl pochválen svým způsobem. Protože vlastně my jsme měli nedávno s manželkou 51. výročí, takže jsme vydrželi tak podle té paní pěkný dárek. Aha. No, kdybych to vzal, já bych to vzal trochu jinak. Já jako student jsem jezdíval na tzv. Čundry. A tam z každého čundru nebo z nějakého potlachu, tam se vždycky rozdávali tzv. Samrátka, jestli víte, co to je. To je větev, seříznutá šikmo, takže vlastně není to kruh, ale to elipsa. A na ty semrátka ti kamarádi Trumpové a čundráci kreslili obrázky a vždycky tam bylo uvedené, že to je třeba, já nevím, výroční oheň na Podlisou horou nebo někde prostě u těch místech, kde ti Trumpové měli trumpské osady. Když se podívám na ty semrátka, mám jich spoustu, tam to vždycky připomene to místo, kde jsme 2 dny třeba víkend strávili. Byly tam soutěže, smutné povídání, veselé povídání a spoustu takových věcí, kde se ta partia těch kamarádů pravidelně scházevala. Je to, k tomu patřili i takzvané ceny, když někdo vyhrál nějakou tu soutěž, tak to byly takové ty zase velké desky, tam byli malíři, kteří opravdu krásně kreslili. K tomu byl potom takový cancák, to byl takový památníček jakoby pro z toho období. Dál bych pokračoval tím, že když jsem skončil po vojně v Tesle v Rožnově, tam jsme s manželkou bydleli v jednopokojovém bytě s jedním dítětem, s dcerou, a na cestě byl druhý kluk, teda syn. A neměli jsme šanci dostat větší byt tam. Jsem jako mistr na směně měl 1350 čistého měsíčně, teda na měsíc a 4letní prémie. Když jsem zažádal o byt, tam mě bylo řečeno, no, nějaký 2 roky, 3 roky si počkáte. Takže jsme se sebrali, dostali jsme se tady do Kopřivnice a přišli jsme do bytu, teda do rodinného domku manželčiných rodičů, kde jsme řekli, že my tam budeme jenom chvilenku, než si něco najdeme. No ta chvilenka je do dneska, je to vlastně 77. roku, takže to je skoro 50 roků, co jsme tady. Takže taková ta chvílenka byla i s mým synem, který by se oženil, nevím, to už bude snad 20 roků, taky přišli. Jestli bychom mohli na chvílečku tady, protože my si potom něco najdeme. Samozřejmě taky jsou tady do dneska. U nich bylo takové, nebo zvláštní, takové čekání. Když se vzali, tak prostě se pořád čekalo. My jsme čekali prababičky, teda naši babičky, matkyně s chánem čekali, kdy se rozvíjí, kdy budou mít malinký mimčo a to. Pořád se nic nedělo, až byly jedny Vánoce, dárky byly rozdány, všechno a najednou mladá, teda jako nevěsta, ztratila a přinesla takové ploché krabičky. Já jsem si říkal, že bude rozdávat kapesníky, nebo co to je. A v každé té krabičce, když to dala nám jako té rodině, tak byl ultrazvukový snímek malého Bobiše, nějakého člověčka. Já říkám, to je kluk. No to se nedá poznat. A tak prostě to byl takový dárek fantastický, že potom dlouhém čekání a potom tam bylo tkyně, říkal, já jsem tam na ní viděla, že už to bude a všechno. Každý byl potom po bitvě hrdina. Já jsem ten obrázek měl nebo mám a tam bylo dědo, naučíš mě práci se včeličkami, tenkrát taková bublina nad tím ultrazvukovým snímkem. Další takový bych poznat, jak bych řekl, mám tady sousedku, která, paní doktorka to je, která jezdí po světě, byla v Tibetu, když přijela podle další doby, jak jsem říkal, doufám, že někdo ukážeš fotky, ona říká, nemám. Já říkám, jak to nemám? No já zase měl foťák. Já říkám, proč? Ona říká, já to mám všechno v hlavě. Já nepotřebuji nikomu nic dokazovat, nic ukazovat. Já prostě tu vzpomínku, ten skoro měsíc, co jsme tam chodili po těch kopcích a prostě bavili se s těma místníma a takový to. Já to mám prostě v hlavě a to mi nikdo nevezme. Takže nepotřebuji schraňovat nějaké krabice s fotkama. I když já je schraňuju, protože krabice od vod, tam je těch fotek přehršel a zrovna nedávno jsem se tam díval a viděl jsem fotku, moji první životní fotku, když mi byly 2 roky, protože na té fotce byl brácha čerstvě dovezený z porodnice. Takže brácha příští týden, jedeme za ním, bude se slavit 70 roku. Takže tak od té fotky do toho příštího týdne to bude opravdu krásný dáreček, který mu chci nějakým způsobem předat. Další bych, co bych tak ještě mohl uvést,
0: ano?
1: Jsou takové drobnosti od lidí, které potkáváte jako v běžném životě. Máte narosky nějaký, někdo vám přijde pogratulovat, dostanete figurku malinkou, je to nějaký medvídek nebo je to nějaká pešovka. Tady se zrovna dívám, jsem ještě momentálně v dílně. Mám tady takového orla na šňůrce, když ho potáhnu tu šňůrku, tak ten orel mává křídlama. Na noze mu visí malá myška. Prostě od každého, za každého tou drobností, který ale nemám moc, mám tady, hlavně mám tady business v té dílně, který pořád uklízím a nejde mi to. Takže bych to shrnul tímto způsobem, že opravdu, jak ta paní doktorka říkala, to, co máte v hlavě vy a to je ten největší dárek, který vy si uchováváte pořád a máte ho pořád s sebou. Nemusíte mít žádné krabičky, žádné krabice od bod, nic takového. Takže tímto bych si zavřel a rada, nějaká rada ani možná neexistuje. Prostě to, co chce, nikomu nic nezakazuje, nikdo, dělejte si, co chcete, ale máte to, co chcete, máte u sebe pořád a to je hlava.
0: Oline, tak dostal jste spoustu dárků, vzal jste to opravdu toto téma z mnoha stran. Ano, je to pravda, že to je široké téma. Někdy člověk během života dostane mnoho věcí, jenom některé z nich mu zůstanou opravdu hluboko a myslím si, že asi to nebyly pro vás ty obrázky ultrazvukové s těmi krásnými popisky, to bylo opravdu originální, tak to moc oceňuju. Děkuju, že jste zavolal, děkuju, že jste si s námi povídal, přejeme krásnou noc a taky krásný nový den.
1: Vždycky zdravím vás taky, zdravím moje kamarády, všech oni vidí, kteří, nebudu si opakovat a vám děkuji za prostor, který jste mi dala. Mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme minutu po 11:45 a před námi je jeden z posledních telefonátů. Kdo je s námi?
1: Dobrý večer, tady je Zdena od Brna.
0: Paní Zdenko, téma nejkrásnější dárky našeho života.
1: Ano, já poslouchám noční linku každý den, i když jsem v nemocnici, v lázni, kdekoliv, tak vždycky poslouchám. Takže mě, to je takový před spaním bezvadný s vámi. A někdy se dovolám, tak jsem taky ráda, to ještě se mě lepší usíná. No, co se týká nejkrásnější dárku, toho je hodně, ale já jsem dneska zažila takový den, byla jsem navštívit kamarádku a těžko se tam do té obce dojíždí tím autobusem a já nevím co. A přijela jsem ke zdravotnímu středisku a šla tam paní, tak má dcera stará, mladá, 50 roku a říká, ptala jsem se, jestli nejede tam a tam a ona říká, nejedu, ale já vás tam zavezu. Tak to byl nejkrásnější dárek dneska, jak se ke mně všichni tak chovali pěkně, že jsou dobří lidé, ona mi zavezla až úplně tam na místo a já říkám, že to zaplatím. Ne, já jsem si udělala dobrý skutek. Tak to jsou, a potom na zpátek mě vezla vnučka domů a tak mě říkala, já mám ti musím udělat takovou radost a ona říká, babi, já jsem zase tak ráda, že jsem ti udělala takovou radost. Takže to jsou takové dárky, něco jiného. Jinak mám pravnučky, které mě k narození nám vždycky nakreslí 4 až 6 roku, takže mě nakreslí dárek, udělají mě srdíčko, nakreslí tam členové rodiny, takže to jsou taky tak krásné takové dárky, darované. Ale jinak mám od všech dárků hodně. Takže toto je, mě dnešní den teda bylo opravdu takový pro mě moc pěkný, jsem setkala s takovýma dobrýma lidma. Tak to je tak krásný dárek.
0: Doufám, že i následující den bude tak milý, plný krásných setkání. A Zdení, jaký dárek jste naopak darovala vy a dodnes dělá někomu radost, kdo mu přinesl štěstí? Napadne vás něco takové?
1: No, dárky. Já nevím, to nemůžu říct, že dárku je hodně, dárku se věnuje hodně a mám doma ještě jednu vnučku, která teda teď měla 18 a je taky taková hodná, která se ke mně, mě opravdu ty vnučky ke mně se chovají ke mně a já zase k ním. Takže mě dělá radost tady ti, že mě mají všichni rádi a já jich té celé rodině, to jsou takové nejkrásnější dárky.
0: To se hezky poslouchalo.
1: To se nedá nahradit jinýma dárkama, jo, všechno, teď jsem měla narození, dostala všechno. A opravdu se ke mně všichni chovají moc pěkně, i když mají všichni svoje a je člověk sám někdy. Je smutno, protože manžel už odešel, je to už 17 roků. A, takže tak nějak musím zase se chovat k lidem dobře, když se chováme dobře k lidem, tak oni se chovají k nám. Nemůžu někomu být naštvaná, když někde, já třeba, když ještě mám věcnu, když přijdu na nějaký obchodňáku, teď se tam srazím s nějakým pánem, se srazíme košíkama, a ne, aby byla naštvaná. Já říkám, my jsme se srazili, že? A on se usměje, já taky, a jdeme dál. Tak to jsou takové pěkné věci. Že ti lidi opravdu, a můžu ještě říct, že opravdu i ti mladí lidi, všechny nemůžeme házet do jednoho koše, chovají se těm starým lidem pěkně. Já teda vždycky mám štěstí na takové lidi.
0: Zdení, no. A myslíte si, že dnes lidé dávají víc drahé věci, nebo si ještě umíme darovat čas, pozornost a blízkost?
1: No, tak ten, jak to říkáte, vy to správně říkáte, věnovat ten čas. Tak to je důležitý. I když ty dárky dávají drahý, já dostávám hodinky, jsem teď dostala, všechno dostávám, ale když mě věnují ten čas, když člověk je někdy sám a přijdou, když si mladí nemají toho času, že, ale přece si ten čas na mě udělají a přijdou, tak to je nejkrásnější, to jsou takové nejkrásnější dárky. Já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky. Takže se opravdu ke mně chovají.
0: To jsou také hezké dárečky.
1: Ano. A jinak dárečky dostávám, všechno možné taky jim dávám. A, ale tady toto je nejhezčí ze všeho. Když přijdou a řeknou, odcházejí, říká, babičko, máme tě moc rádi. Tak to je takový. A vidím, že to myslí od srdce, jo? Že jsou takový.
0: To je krásná tečka za naším povídáním. Děkujeme za to.
1: Tak jo, já taky děkuji. A bude se mi dobře usínat dnes.
0: To je dobře, od toho jsme tady, celá noční linka náš.
1: Ano, ano, je to pravda.
0: Tak krásnou noc za krásný den.
1: Mám taky a děkuji za všechno a pozdravuji všichni a dobrou noc.
0: Milí posluchači, blíží se konec noční linky. Děkuju vám, že jste s námi trávili i tento večer, že jste otevřeli své vzpomínky, své příběhy a někdy i tak velmi osobní chvíle. Bylo krásné slyšet, že ty nejcennější dárky často nejsou ty nejdražší, ale ty, ve kterých je ukrytá láska, čas, péče a vzpomínka na někoho blízkého. Připomněli jsme si, že někdy stačí pár slov, fotografie, rodinná památka nebo obyčejné gesto, aby člověk cítil, že na něho někdo myslí a že je milovan. Tak vám přeji, aby i ve vašem životě zůstávaly takové velké poklady, které zahřejí a které nejvíc potřebujeme. Loučí se Jarka Barboříková a protože kolegové mají dovolenou, tak se uslyšíme v tomto týdnu ještě jednou a bude to v sobotu. Do té doby se mějte hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam pádadadam, pam pam pam pádadadam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si nějaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymýšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jen to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem zase viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, a jsem neviděl žádný film o automechanicích. Tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal perl se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra, plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prejže diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady. Trvalo mi to asi 14 dní, tohlensto. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si, já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vějte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně a teď on stál tím předkem takhle proti zdi a říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul.
3: Ty koukal do toho okýnka? Říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost, tak on to zase, vy tam, zase tam dal jedničku, zase couvnul. Říkám, aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul, teď koukal, já koukal se na něj, co? Říkám, co je? Já jsem říkám, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to, dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu.
2: Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti dozadu, jednu dopředu.
3: To je on vytřešňo, co s ním budu dělat, říkal, máte nejlepší auták. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. Říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku?
2: Nikdo, takhle rychle týdla republice nikdo necouval ještě.
3: Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, bude vám utírat vzadu okýnko. Přijedete ke šraňkám, šraňky spadnou, přiš, na jedničku odskáčete pryč. Bezvadné, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda tak mě hned vrhnul na jinou práci, abych si jako napravil reputaci, a já jsem strašně chtěl, no, teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to táme, tady, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber, ale hlavy pořád nešly dolů. A přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval, takhle říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí.
3: Kačoveče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme.
2: A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Jsme říkali, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsme. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítaly ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, mi ten motor rošvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, říká, Krist, co jsi dělal? Říká, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, říká, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkám sem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Je ty chlapi tam mají půlky pístů. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsi na to připravený, ale nicméně zkusme se na to podívat. Ono to s totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učňovskými v uvozovkách začátky té divadelní dráhy.
2: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu.
3: No, my jsme tu obálku obraceli, protože říkali, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, že tam hrál celý svět, tam byl i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jsme měli velikánskou rozhled. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, který nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, jde pak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle jsou, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco protáhl, teď Malboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tady, abych si to užil. Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam hledišti. No a teď, když už jsme se nasytili to, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký to pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle ta hrůza, jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, ja. Nein, nein. Dort sitzt Leute. Jako, já, Dort, já, Leutová žena měla mejda, nebo... Já tam Dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A oni tam, nein. A teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka. Je tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žena nebude. Říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šlus taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tiskole do Lika, budeme hrát. Říkal, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si speaker k tomu, říkal, vážení přátelé, my už nic neumíme. No, věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam došlo lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, to je, teď pleskali, odvázaný úplně, jo, smáli se, no, i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty,
2: Janka, co Janka? No běž na jeviště, tak já jsem přišel Janka. My už ale skutečně nic neumíme.
4: To je výborné. To je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký bobleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal prostě Janka. A teď běž s Uršulou, běž tam oba dva, přišel já jsem říkal, my už nic a Uršula říká, neumíme. No, no to je, to už omlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržím. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potles skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá jakýsete zvíře.
3: Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem, já nejsem strejček jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna, to je...
2: Taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle. Hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka. Ať udělá velrybu. Tak jak já můžu dělat velrybu? Ale už mě pocehrnul, počal, už mi to tak stýkalo po krku. Tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vysvíkoval snad, takhle jsem si představoval velrybu já, teda. No potlesk velikánský zase, to je prvotřídní improvizace, to je něco. Teď já stál skoprnělej, co bude další.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
2: Já to nevím.
1: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
2: Když mě to Pipiku připadá takový textově, jako slabší.
1: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus toho.
2: Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
1: Pojďme.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného chápání.
3: Kromě toho, když jste jaksi

0: Když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
1: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
0: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky, a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
1: Začal jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
0: Ženy. Protože oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
1: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
0: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi, ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
1: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
0: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setkat, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on o to jde do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisem asi.
1: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
0: Můžete ji položit, no.
1: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
0: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
1: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
0: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mejít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
1: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
0: No, ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
1: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
0: Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
1: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše?
0: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to jako, bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažertovat.
1: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
0: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. Jo. A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
1: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
0: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckým, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhý. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
1: Ano.
0: Aby se neříkalo, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit, jít k zubaři, když to potřebuje.
1: Já vám hned řeknu, jak se jmenuje.
0: To je jedno.
1: To je jedno, no. To je jedno.
0: To je jedno, protože to je masový hnutí.
1: Ano.
0: To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
1: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je
0: ano.
1: Tam tečka zatím je.
0: To je Josef.
1: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel?
0: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
1: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
0: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
1: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
0: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
1: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
0: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprostý nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
1: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
0: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout, v těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím, ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
1: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
0: Mělo by mít. mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprosto otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
1: Poslední otázku. Vy jste viděl, pořad zpívá celá rodina.
0: Jednou. A považuji to za fantastický program, to se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
1: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
0: Rodina Johnny Cashe.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přesně Alexander Eckstein Band. Ano, ten je starší než já. No ano, ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, totiž ne je tadle, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo třeba už za 50 lirů se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on and hear, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak uvítat posluchače. Já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hrdice, pak jsem nějak se nastydnul v poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě. Co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád, já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než
2: se
3: teda...
2: Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, našich, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, to se hra, já to nejsem. A my jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Až Němci to potom, když to byli Paříž taky, tak to všechno tyhle věci zničili, až tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, až když to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezké věci. A tyhle ty tři strážníci, to měli Ježek hrozně rád a my taky, až to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Pozor.
6: Nehádejte se, prosím vás.
5: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, kdo se hádá?
6: Já to
5: se.
6: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
7: Přes zubu.
6: Kdo tam půjde?
7: Já tam nejdu.
6: Jděte tam vy.
7: Tam nebo.
6: No tak budeš nebo nepůjdeš?
7: Nebudu.
6: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: Nehádejte se, prosím vás.
1: Nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
0: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu. No tam půjde.
3: Já tam nejdu.
0: Jděte tam, vy.
2: Tam nebo.
0: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
2: Nepůjdu.
0: No tak páni, tak se

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za 60 tisíc dolarů. O tom by se dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano. Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takové, jaké je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Sama sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má kladu tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšejí. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomě už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji. Vyksem na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáš, to znamená, že ho hrál letačil, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám ženy. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlí, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež. Aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný, no, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou, ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí je sádla.
1: Moje paní je výborně děna a jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc říct kvůli tady, já bych řekl tady hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo, že vy rád
1: já
0: vaříte?
1: Sám? Málo, no něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ale u nás moje paní výborně vaří. No, tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím. Ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. když to ten, co umí a rád jí dobrý, je gurme. My jsme teď zakládáme klub u televize, klub gurme. No jo, to chlapečkové, starší chlapečky, budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
0: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
1: Ajajaj, to já mám moc, no.
0: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
1: Jo.
0: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
1: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ne, ona nesedí, tak já to vypnu, protože to mi ty zprávy nezajímají. Ona je dostane, no.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
1: Výborně. Výborně. Brejchová je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci. Jedině kdyby byli, a přitom je moc hezká, ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
1: No tak psy mám pořád, celý život svůj mám psy. Teď mám pořád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký. Josefčík, tedy ten zkrácený. To je roztomilej pejsek. Teď, tak jsem měl psa Lasa. To takového dojemnošastnýho, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tejská. A no, já bych chtěl mít hodně psu, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
1: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně, taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to má 210 kilo psů, ale je to roztomilý, že mi to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
1: Jiminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.